0: Radio Beat.
1: Posloucháte speciál s názvem Návratová alba. Je to takový pracovní název, už jsem vysvětloval, o co jde. Prostě pohled na desky, které znamenaly nějakým způsobem návrat dotyčné kapely k něčemu nebo s někým. A vlastně podobný model jako Iron Maiden a desky Brave New World, tak to platí i pro album Angel of Retribution jejich britských heavy metalových kolegů Judas Priest. Tato deska vyšla v roce 2005 a po více než 10 letech znamenala návrat Roba Halforda za mikrofon Judas Priest. A opět bych řekl, že to byl návrat velice povedený, což bude dokumentovat i skladba Demonizer. Tady jsou Judas Priest z roku 2005, deska Angel of Retribution.

0: beatu.
1: Stále posloucháte speciál návratová alba a po desce Angel of Retribution od britských Judas Priest se dostáváme k německým Accept a albu Objection Overruled z roku 93. I to byl návrat, protože Accept v roce 89 s jiným zpěvákem americkým Davidem Reesem natočili velmi nemilované v uvozovkách album Eat the Heat a pak se rozpadli. Až po 3 letech se znovu dali dohromady, a to i s Udem Dirk Schneiderem, jeho návrat byl toužebně očekávaný. No a následující rok, tedy v už zmiňovaný rok 93, přišlo zmiňované comebackové album, tedy Objection Overruled, z něhož si pustíme titulní kousek. Tady jsou Accept a Objection Overruled.

0: Na rádiu Beat.
1: Dokumentovali jsme si návrat Uda Dirkschneidera do dresu jeho dřívem a dlouhá léta mateřských Accept prostřednictvím písně Objection Overload ze stejnojmenného alba. A my zůstaneme ve stejném roce, protože v něm se na scénu vrátila také dánská legenda Mercyful Fate. Zpěvák King Diamond samozřejmě už dávno měl rozjetý svůj v uvozovkách solový projekt, ale dostal chuť se sejít i se svými starými parťáky z Mercyful Fate a výsledkem bylo první návratové album In the Shadows. Bylo to vlastně 8 let od definitivního, ale jak se ukázalo, nikoliv definitivního uzavření činnosti Mercyful Fate, 9 let od alba Don't Break the Oath. Ta novinka, jak už jsem říkal, se jmenovala In the Shadows a obsahovala i následující song A Gruesome Time. Tady jsou Mercyful Fate.

Slyšeli jste Mercyful Fate z roku 1993, jejich první návrat na scénu. A v těch návratech budeme samozřejmě pokračovat, protože připomínám, že posloucháte speciál, který jsem nazval Návratová alba, ale berte ten název samozřejmě v úvozovkách. Nyní je před námi návrat Celtic Frost, švýcarské legendární extrémně metalové kapely, která poslední album Vanity Nemesis vydala v roce 1990 a definitivně skončila v roce 1993. Až v roce 2001 přišlo Povstání z mrtvých a nové album až o dalších 5 let později, tedy v roce 2006. Jmenoval se Monotheist a bohužel bylo jediné. Přitom Monotheist je fakt mimořádně povedená záležitost. Je to album, které odolalo zubu času a třeba, že uteklo už 20 let od jeho vydání, tak pořád funguje. Ostatně dokumentovat to bude skladba Ground.

Posloucháte speciál návratová alba a po Celtic Frost a jejich desce Monotaste se vydáváme za německými Treasury Creator. A to Treasury záměrně zdůrazňuji, protože oni v roce 99 vydali album Endorama, kde se od toho thrash metalu velmi výrazně odklonili někam směrem ke gotickému metalu, nebo jak to nazvat. Mně se osobně ta deska velmi líbila, nicméně fanoušci ji naprosto nepřijali a volali potom, aby Creator hráli to, co jim jde nejlépe, tedy trash. No a do Creator se vrátil původní bubeník Ventor a nastoupil také nový kytarista Sami Ili Syrnyjä z finských Valtari. On vlastně do dneška působí souběžně v obou kapelách. No a výsledkem byl album Violent Revolution, které přinášelo opět trash až na půdu, když to přeženu. Tak tady je aspoň jeden důkaz. Reconquering the Throne, skupina Creator z roku 2001.

Když se bavíme o tom odklonu nějakých skupin od svého tradičního stylu, tak příkladem byly nejenom Creator a deska Endorama, my jsme teď ale logicky si pouštěli něco z Violent Revolution, tedy z té v úvozovkách návratové desky, ale příkladem může být samozřejmě i legendární Metallica, protože v 90. letech se hodně odklonila od toho svého osmdesátkového thrash metalu, viz desky Load a Reload, to není potřeba asi rozebírat. Pak přišlo už v novém tisíciletí album St. Anger, což byl návrat k tvrdosti, ale ne k tomu typickému thrash metalu. K němu došlo až v roce 2008 na albu Dead Magnetic a právě na něj si posvítíme. Pustíme si song My Apocalypse, který znamenal, že Metallica ten thrash metal stále umí a já si myslím, že ho umí velmi dobře.

0: na rádiu Beat.
1: Když jsem hovořil o Metallice a jejím návratu k poměrně osmdesátkově znějícímu thrash metalu, samozřejmě ne zvukově, už v novém tisíciletí na albu Dead Magnetic, tak ono by se něco podobného dalo najít i u jejich kolegů a vlastně konkurentů, jak to vezmete, to je na vás, tedy skupiny Megadeth, protože ona v 90. letech vlastně úplně s thrash metalem přestala, ale v novém tisíciletí už na desce The World Needs a Hero se k němu částečně vrátila a definitivně ten návrat byl dokonán na albu The System Has Failed v roce 2004. A právě na něm najdete i následující skladbu. Ta se jmenuje Back in the Day, takže tady skupina Megadeth, píše se rok 2004.

Radio Beat. V této hodině se neustále zabýváme nějakými návraty, návraty členů do kapel a návraty třeba k nějakému tradičnímu stylu. A to se samozřejmě nedělo jenom na zahraniční scéně, ale i u nás. A já myslím, že takovým krásným příkladem může být třeba Vitacit, který v roce 92 vydal fanoušky velmi špatně přijaté album Máte se hnout, protože už v té době nebyl ve Vitacitu kytarista a zpěvák Miloš Dodo Doležal, ale hlavně Vitacit uhnul od heavy metalu někam ke street rocku, nebo jak to nazvat. Nicméně utekly 3 roky, psal se rok 95 a Vitacit byl zpátky i s Milošem Dodo Doležalem a s poměrně nekompromisně znějícím metalem. Řeč je o albu Na ostro a my si na něj posvítíme opět trošičku, aspoň jednou ukázkou. Ta se jmenuje Nebezpečná nálož, Vitacit.

jsme téměř na konci dnešního speciálu, který jsem nazval Návratová alba. A po Vitacitu ještě chvíli zůstaneme na domácí metalové scéně a vydáme se za skupinou Debustrou. Ta v roce 1994 vydala opravdu nemilované a fanoušky nesnášené album, kterým se úplně odklonila od svých thrashových kořenů. A hned po roce, nebo po roce a půl, se rozhodla to celkem logicky napravit a dokázat svým posluchačům, že ten thrash rozhodně nezapomněla. A důkazem toho bylo album Vyhlazení. Myslím, že je čas na dvě ukázky těchto slov, že ten návrat byl opravdu se vším všudy. Takže dáme si titulní Vyhlazení a poté ještě skladbu, která se jmenuje Tři tečky a vrah, otazník. Ty tři tečky bylo papež, nevím, jestli tenkrát neměli strach pánové z cenzury, ale zkrátka to byla skladba Papež, vrah, otazník. Takže dvakrát Debustrou z alba Vyhlazení. Pro dnešek se s vámi loučí Petr Korál a zachovejte Hartenevy přízeň, protože bude pokračovat i v následující hodině.

0: na Beatu.
1: Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy, klasika z vysílání rádia Beat. Vás zdraví David, tedy já, ale nejenom já, protože koukám, hledím v tuhle chvíli do očí mého dnešního hosta a tím je Al, ale čau.
2: Čau, fajn večer.
1: Po 14 dnech si dorazil opět s playlistem a já se podívám poprvé dnes do toho playlistu a vidím samé věci, které mi vůbec nic neříkají. To znamená, dneska tady budu jako jelimánek, budu tady sedět a budu se hloupě vyptávat. Takže, ale co je za námi?
2: Budeš nasávat.
1: Dneska jo, dneska budu jako posluchači. Věřím tomu, že se najdou posluchači, kteří budou mít mnohem víc znalostí o hudbě, která se dneska bude hrát než já. Ale proč to nepřiznat? Takže ještě jednou, co je za námi?
2: Tak dánský black metalový debut od kapely Agrat s krásným názvem Agrat Bad Mahlat.
1: Je pravda, pokud se to všechno bude pohybovat v tom, že jde o debuty black metalových mladých kapel, že možná nás na tom příjmu dneska bude víc, těch, kteří budou naprosto tápat a vůbec nebudou vědět, kde se ocitli.
2: Tady jsem si říkal, že by bylo záhodno otevřít dnešní hodinku takovou jako smrští a Agrat jsou kapelou, která má rozhodně co nabídnout a já si dovolím tvrdit, že všechno, co si dneska budeme hrát, tak má jako kvalitu a když budu hodně jako kritický, tak si myslím, že ty kapely, co si budeme hrát dneska, strčí do kapsy to, co jsme hráli před 14 dny.
1: Ale, tady je, vidět, že dneska tady bude hodně black metalu, protože posledně byl jako death metal, doom metal. Bylo
2: tady. No, dej jako, nech na hlavě jako.
1: Hele, dobře, je vidět, že prostě máš tomu black metalu jako blíž. Pokud se tady budeme dneska brodit tím black metalovým bahnem, tou rašelinou. Takže, taky. Co je před námi?
2: No, jdeme se, jak jsi to říkal, rochnit nebo bořit?
1: Rochnit, bořit, to je jedno, no prostě se utopit v tom...
2: Do Portugalska, David. Somnia Finem.
1: Portugalsko. Dlouho jsme si nehráli nic z Portugalska, dlouho.
2: Debitová deska zase.
1: Opět, takže dobrý, jsem rád, že nejsem úplně neznalec, protože kdybys mě řekl, tohle je sedmá věc od velký kapely, tak bys mě ranil, to mý ego, že jako to neznám, jo. Tohle nemůžu znát.
2: Jak dánští mladí, tak portugalští mladí a CDčko Desa Sossego, to jo.
1: Kolikrát se do toho radši nepouštěj, to
2: ale hustý, že jo.
1: Je to.
2: No ale každopádně, čerstvá nahrávka a totální premiéra v našem skromném pořadu.
1: Hele, skromný pořad je, o co jde?
2: No.
1: Jako styl jenom, mi řekni.
2: Řekl bych takový ostřejší black metal s mírně progresivními vlivy, ale hodně mírnými. Jinak je to hodně moc severské.
1: Náš skromný pořad uvádí portugalskou kapelu s finským názvem Somnia Finem. Jdeme na to.
2: Jakože Finem z Finska, super.

the end, evil, evil, gone.

0: Tak to byly Somnia Finem, portugalská kapela hrající podle Ala. Black metal, který má naději. Ne z nadějí.
1: Má naději. A myslím, že to je dobře udělaný. Jako.
0: Jo, ale počkej, já jsem neřekl, že ne. Já jenom jako, že to tvoje velkoústý prohlášení, že všechno, co tady dneska bude, strčí ty kapely před 14 dní do kapsy, rozumíš? Možná já už si na tebe dávám pakat.
1: Možná, že i to si tady hrál před týdnem.
0: Já si na tebe dám pozor. Takže Ingrina, to je další věc. A já jsem na začátku pořadu prohlásil, že nic z toho, co tady dneska zazní podle názvu, neznám. Řekni mi, že jde o mladou kapelu a debutující materiál.
1: Já bych měl asi i postupně jako říct, že ten... No, jako pořád,
0: nemůžeš říct jenom to, co jsem chtěl, to by stačilo. No, jako.
1: Teď vlastně ucítíte trošku náročnost těch věcí, které si budeme hrát, protože ono to nebude jen tak. Jo. Ingrina, to je takový ten styl, který ty máš rád, takový ten slač, hodně rozvleklý, temný,
0: post.
1: Bahnitý, i ten post tam bude, ale Ingrina, Davy, to už jsou trošku zkušenější hoši, Francouzi, kteří před několika týdny, možná měsícem.
0: Vydali debutové album.
1: Třetí album.
0: Dobře, no, tak.
1: Jmenuje
0: ale
1: se
0: dobře.
1: Navarendelis.
0: Takže.
1: Ale my jsme se tady ještě určitě nehráli.
0: To jsem rád, ty jsi to trošku zachránil. Mně si trošku zachránil můj pověst a čest. Takže ještě jednou shrňme si to. Ingrina, třetí album, Francie, Ostřílení borci.
1: A možná to bude i trošku jako posluchecky náročnější.
0: Dáme jim prostor.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Tak to byla francouzská kapla Ingrina.
3: Hustý, veď?
2: Co bych ti k tomu řekl?
3: A teď ještě budeme utahovat šrouby.
2: Ještě jako pár,
3: ještě pár koleček.
2: Závitů. Jako a world burning?
3: Ano.
2: No, dobře. Odkud jsou?
3: Jsou ze Spojených států amerických.
2: Já jsem si říkal, no. že to bude určitě Amerika.
3: Sludge metal, ale tentokrát hodně instrumentální.
2: A mě to nevadí vlastně.
3: Hezky se to poslouchá. Tahle ta nahrávka opravdu se moc hezky poslouchá.
2: Když je to melodický a má tu atmosféru, tak jako jsem z toho jako na větvi.
3: Tohle má hodně atmosféru.
2: Jo, jo. Tak oni Američani jako tam, oni rádi ukazují, že umějí.
3: Jo, to si řekl hezky. To tam je.
2: Oni to, já nevím, je to prostě v té americké nátuře, tam, jak tě v tom vlastně školí, že seš ty pak dlouho nic, pak seš ty pak a neprosadí se, pokud nebudeš lepší jak ty ostatní, tak prostě ty musíš makat.
3: Ale tady, jako mám skoro pocit, jako kdybys to už slyšel, protože to je vlastně, co skladba, to jeden schod nahoru a člověk si říká, jako, tak kluci, co tam ještě máte? Jo, a teď prostě jedna skladba, druhá, třetí a teď to prostě roste. A říkáš si, tyjo, to prostě za určitých okolností by to byly v podstatě jako hvězdy toho žánru. Jo.
2: Hele, tak počkej, tak tohle to já si tady udělám u toho křížek, tohle to si budu chtít rozhodně, ještě jsem to neslyšel, ale jak o tom teďko mluvíme, tak víš, jako, tak to ve mně evokuje to, že tohle bych sem si měl rozhodně poslechnout.
3: No, jako rozhodně, doporučuji všem.
2: Dobře, takže jdeme na to a pak finále, to budou celá dlouhý skladby.

0: Rádiu Beat.
1: Tak a jdeme do finále dnešní poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Já ti takhle, nedám ti úplně za pravdu v tom, že všechny ty dnešní kapely by strčily všechno, co jsme kdy v životě hráli v Hard and Heavy. Jako
2: ne, to rozhodně ne.
1: Já jsem to chtěl trošku přehnat. Ale tohle bylo jako dobrý. Tohle bylo fakt jako dobrý. No, říkám, poznamenávám, dávám si bokem playlist, samozřejmě najdete na našich stránkách www.radiobeat.cz nebo na našem Facebooku, tak se na to podívejte, pokud vám třeba něco, pokud bychom nějaký název zašumlovali nebo tak něco.
2: Myslím, že ten dnešní pořad jako...
1: No hele, přeci jenom, jako. Je pokročilejší hodina a my jsme starší pánové. To znamená, máme taky jako nárok. Jo, nějaký věci jako nedělat úplně tak jako všichni mladí a hned dopoledne, jo? Přeci jenom je neděle, hele.
2: Ale snažíme se být trendy.
1: Ale snažíme se být trendy. Slovo. A to mi řekni, jestli tedy budeme trendy úplně na závěr.
2: No to úplně ne.
1: Takže dáme si dvě různé kapely.
2: Bock Crater pochází z Belgie a zase mladá kapela. Takže vlastně trendy to trošku je, že jim tady dáváme prostor, ale žánrově upřímně se drží black doomového žezla.
1: Hele, nechci ti do toho kecat, jo, ale na rovinu pojďme si to přiznat, že my už vůbec nevíme, co je trendy, kamaráde. My už jsme jako úplně mimo tady v tom, jako, ale já jenom teď mě tak napadlo a fakt je dobrý si to prostě přiznat. My konzumujeme to, co se nám líbí, ale o trendech my nemáme vůbec jako ponětí, ne,
2: to,
1: kamaráde.
2: To zase máme svůj svět.
1: No. Úplně naprosto svůj svět, takže jestli to je nebo není trendy, to nám nepřísluší určovat. Každopádně tedy Bock Crater je, ty jsi říkal, belgická kapela.
2: Ano.
1: A jedná se o první album.
2: Přesně tak.
1: A druhá věc?
2: No a druhá věc, kapela Duir, pocházející z Itálie. A my jsme tady před 14 dny řešili právě tu italskou scénu.
1: Ano, to je pravda.
2: No a teď to bude sice black metalová věc, ale hodně jsou v ní prvky folku, takže to, co ty máš rád, fuzovka.
1: Jo, já to miluju, ježíš, jak je tam folku trošku, no. Tak to já... To hochu mě, ruce, nohy, mě se to začne jako
2: ale všechno. Zase dobře víme, že ty bys to nepustil, že to pouštím vlastně jako...
1: Hele jo, pustil, asi nemám problém, když mě to zaujíme tak jako proč, než je to kvalitní.
2: Každopádně CDčko Katarzy je druhé v pořadí, no a tahle ta kapela tady už kdysi v našem pořadu byla, jsem si jist, a teďko pokračování v podobě tedy druhého alba. Aspoň ukázečka, pardon.
1: Ale díky moc, že jsi navštívil naše studio, že jsi mi dneska rozveselil a dodal jsi mi opět energii. Díky moc za to, doufám, že jsi dodal energii posluchačům.
2: Je vidět, že jsi zase metalově optimistický.
1: Ano, ano, nebyl jsem a jsem. Děkuji ti moc, měj se hezky, za 14 dnů se uvidíme.
2: Mějte se fajn, ahoj.
1: No a samozřejmě loučím se s vámi i já, Eddie Davey.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Václav Cílek. Geolog, spisovatel, filozof. Inu veskrze renesanční člověk.
4: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: A zase je tu taky 1. září. Dobré úterní ráno, 3 minuty před 6. Před Brnem je na dálnici od Bratislavy už lehčí fronta kamionu od 2. kilometru. Opačně pak za Břeclaví na 51. kilometru D2 došetřují nehodu náklaďáku s osobákem, ale projíždí se kolem plynule. I kolem srážky 3 aut na D1 u Brna z Prahy na Vyškov na 193. kilometru. A v Turnově na Sobotské u Kruháku u Bati je nehoda auta s motorkou, ale i tady je zatím slabý provoz. Tak dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kyrytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kyrytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
1: Páni, to je hrana. Dokonalost sama.
2: Jojo, to je Festool. S tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
1: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes má být polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na horách ojedinělé s přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hvězdný fotbalista Lionel Messi ukončil v 39 letech reprezentační kariéru. Na 6 mistrovstvích světa vyhrál v roce 2022 v Kataru a letos dovedl Argentinu do finále. Fotbalista Petr Mareš po 9 měsících skončil ve Zbrojovce Brno. 35-letý obránce se s klubem dohodl na ukončení smlouvy a hledá nové angažmá. Premiér Babiš opět označil kauzu Čapí hnízdo za politický proces a snahu poškodit ho v politice. Europoslankyni Naďové podle něj nic nezákonného neprokázali a je nevinná. Soud nicméně včera rozhodl o jejím odvolání tak, že podmíněný i peněžitý trest platí. Ústí nad Labem řeší stavbu druhé ledové plochy. Soukromý spolek představil návrh sportoviště vedle zimáku za 700 milionů. Podle zástupce Northwest Hunters Jakuba Zavorala nemají třeba mladí hokejisté mimo sezonu kde trénovat.
4: Ty děti od dubna do července nemají možnost se tam trénovat, na rozdíl od řady jiných měst. Řada těch malých dětí musí stávat jako před 5 hodinou raní a být v 5:15 na zimním stadionu, protože jinde ledovou plochu nemají. A celkově prostě nabídka ledové plochy pro sportující mládež je nedostatečná.
3: A nakonec, mnoho řidičů nevyužívá moderní bezpečnostní a asistenční systémy ve svých autech. Britský průzkum ukázal, že asi čtvrtina motoristů nepoužívá adaptivní tempomat a pětina vypíná automatické nouzové brzdění. Nejčastěji řidiči využívají připojení telefonu přes Bluetooth. Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 1. září 2026.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Tolik kluci z mého dnešního dresu a hned pustím písničku z filmu, ze kterého jsem maturovala v angličtině na téma nejoblíbenější biják. No jo, je čas vrátit dítka do škol, ale prosím vás opatrně, a to i na silnicích, protože dneska to u škol asi bude docela tlačenice. A přetlak parádního Big Beatu pro vás chystáme i na Beatu 1. září, ale o tom zase až po Vodnářovi.

Koukala jsem, že doktor Václav Cílek je narozen stejně jako já ve znamení býka a kohout, myslím Dan Kohout, jinak ryba, velká ryba v našem malém rybníčku, si s předním českým geologem a populizátorem vědy bude dneska večer 3 hodiny povídat v rokové zpovědnici. Ta začíná ve 20 hodin, poté co studio Beatu opustí další host, a to jeden z nejvýraznějších a nejoriginálnějších současných českých reportážních fotografů, Roman Černý, zvaný Black, který bude od 19. hodiny v hledáčku Jirky Rogla. No a včera vám to tak hezky šlo, nejvíce Valachovi Honzovi, tak i dneska nás čeká roková detektivka, po 9. se u Vejvodáka můžete propátrat k románu Alchymista.

6 hodin a 17 minut je 1. září, dneska bude školáky a taky prvňáky především, což budou rádi vypravovat. Poprvé do školy sluníčko, má být opravdu slunný den, i když místy přes den bude trošku se obloha zatahovat, odpolední teploty dosáhnou na 20 až 25, na jižní Moravě bude až 27 stupňů, zítra a ve čtvrtek oblačnosti trošku více, ale teploty stejné. Pátek by měl být nejteplejší den tohoto týdne s 28 stupni, o víkendu pak zase drobnější teplotní pád a to ke 23 stupňům. Jinak teď je na teploměru mezi 17 a 13 stupni. No a v programu Beatu je nachystána kapela, která bude hrát v pátek a v sobotu v pražské Malostranské besedě. Užijte si Krausberry.

Včera jako jediná, myslím, Sáru Bejlek z našich neprošla prvním kolem tenisového US Open, ale k tomu se dneska po ránu na Beatu ještě podrobněji dostaneme. Teď bych poprosila o nějaké ty čerstvé informace k provozu, jestli už je o čem, takhle 7 minut před půl sedmou. Linka do Beatu je 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Od Olympie od 3. kilometru se řadí v pravém pruhu do fronty na příjezd do Brna kamiony na bratislavské dálnici. Opatrně na dálnici z Mohelnice na Olomouc za Litovlí na 257. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdná dodávka. Jinak jsou silnice volné, asi řidiči teprve doma své školáčky probouzejí, tak víte co, dejte mi ještě chvilku. Je 6:30 před 6:30, pojďme si první dát společně kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být. Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
2: Hergot, to jsem se...
3: No, vidíš.
4: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Rádio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes má být polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na horách ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: V 67 letech zemřel bývalý brankář fotbalové Sparty Jaroslav Olejár. S Letenskými získal 2 mistrovské tituly a v roce 1983 pomohl vyřadit Real Madrid z poháru UEFA. Letní prázdniny byly na českých silnicích nejtragičtější za posledních 5 let. Od začátku července při dopravních nehodách zemřelo 98 lidí. Samotný srpen si vyžádal 650 obětí a je letos nejtragičtější. Praha 5 zavádí placené parkování v zónách i ve večerních a nočních hodinách.
6: Přespolní řidiči tak budou nově parkování v rezidenčních zónách platit od nedělních 20 do pátečních 20 hodin. Dosud bylo stání spoplatněno od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. Radnice tak reaguje na stížnosti rezidentů, kteří neměli v nočních hodinách kde svá vozidla parkovat. Honza Navrátil, Praha.
5: Indický premiér Modi vyzval při společném setkání Vladimira Putina k ukončení války. Podle něj každý den války posouvá lidstvo zpět a Indie jako země Gandhiho a Budhy prosazuje mír. A nakonec plzeňští vědci spolupracovali na robotické pomůcce pro rehabilitaci kolene. Pacientům po operaci nebo úrazu pomáhá s pohybem, kloub stabilizuje a zároveň sleduje mozkovou aktivitu. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.

A teď se společně býťáci projdeme po Holešovickém hřbitově a zastavíme se u slunečního hrobu. Ano, tušíte možná, kam cílím. 1. září před 77 lety se narodil bubeník a zakládající člen kapely Blue Effect. Pojďme teď vzpomenout na Vladimíra Vladočecha.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Nevím, jestli byste se zrovna dneska chtěli vrátit do doby, kdy jste byli malým klukem či malou holkou. Dneska je 1. září. Školákům a především těm, co dneska začínají v novém prostředí, tak přeju jenom hezké zážitky, a když bude nějaká ta sranda a třeba nakonec i zmrzlina, tak tím líp. Bude hezky, slunečno, odpolední teploty, úterní dosáhnou na 20 až 25, na jižní Moravě k 27 stupňům. Je 6:45. Dobré ráno.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách? Hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli.

Blondýna to neměla dneska lehké, ale v noci to zvládla. Kateřina Siňaková v New Yorku porazila Italku Kočeratovou a dál jí čeká dvojnásobná šampionka tohoto amerického tenisového Grand Slamu, Japonka Osaková. Krasu jízdu do druhého kola US Open včera předvedla Karolína Muchová a Marie Bousková. Pak se česká radost na chviličku zabrzdila po porážce Sáry Bejlek, ale pak to zase jelo. Linda Nosková ve dvou setech porazila domácí Volinecovou, ale bylo zapotřebí velkého obratu. V prvním setu totiž wimbledonská šampionka už prohrávala 2-5, ale pak zvládla 10 set v řadě a nakonec z toho byl výsledek 7-5 a 6-1. Ve dvou setech pak Marie Bousková zvládla oplatit francouzce Jacquemotové loňskou porážku, taky z prvního kola US Open, a tím v noci prošli i Jakub Menšík a kvalifikant Dalibor Svrčina. Ještě bych ráda řekla, že série 17 vítězných zápasů Honzy Kumstáta v řadě včera skončila v prvním kole na Challengeru v italském Komu. My na beatu budeme pokračovat se skladbou Centerfold.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 4 minuty před 7 hodinou mám pro vás varování z Mladoboleslavské dálnice směrem na Turnov na 52. kilometru, to je ještě před sjezdem na Bakov nad Jízerou, tak je tam bouračka osobního auta s dodávkou opaku D10, 52. kilometr směrem na sever. Jste-li v Praze, tak tady máme nehodu čerstvou v Bubenečském tunelu směrem Stroji. Před výjezdem na Letnou se srazila 2 osobní auta. A opatrně na dálnici z Mohelnice na Olomouc za Litovlí na 257. kilometru stojí porouchaná dodávka a zasahuje i do pravého pruhu. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes nejprve polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až zataženo a zejména na horách ojedinělé s přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České volejbalistky končí na mistrovství Evropy. Jejich prohru v Brně viděl Petr Plintovič.
2: České volejbalistky si čtvrtfinále na domácím evropském šampionátu nezahrají. V osmifinále nestačily na Švédky a padly 0-3 na sety. Seveřanky teď ve středu čekají úřadující mistryně světa Italky.
1: Cyklista Pogačar je po pádu na Vueltě po operaci zlomené klíční kosti. Po otřesu mozku a zlomenině krčního obratle nadále zůstává ve špitále. Jeho start na říjnovém mistrovství světa je nepravděpodobný. Analytici považují plánovaný schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun za překvapivě vysoký. Rychlejší zadlužování prý může zvýšit úrokové sazby a zdražit hypotéky. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Letošní závod historických vozidel z Braslav jíloviště nabídne několik aut, která závodila už před více než 100 lety. K vidění budou například vozy Walter 0 a 6B, dále pak Bugatti nebo Lamborghini Espada z roku 1968. Program začne v sobotu soutěží Elegance, v neděli se pojede po tradiční trase. A nakonec T-Mobile rozšířil mobilní a 5G signál do 10 dosud nepokrytých lokalit, označovaných jako bílá místa. Stavby prý komplikovaly majetkoprávní spory, administrativní překážky i dočasné zastavení některých prací úřadu. Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 1. září prožijete podle představ a dáme si Iron Maiden.
0: Classic.

Tuhle písničku si Petr Kalandra vypůjčil od Tracy Chapman. To si lidi při poslechu rádia občas pletou s mužským. Opačný problém má Geddy Lee především v raných nahrávkách. Měli někteří za to, že Rush mají zpěvačku, ale sakra dobrou zpěvačku. Tak ne, on je to chlap, je momentálně na turné po Americe a protože spolu s Alexem a bubenicí Anikou nejenom, že slízejí samou chválu, ale jsou taky v dobrém rozpoložení, v dobré kondici, tak to turné po USA o 4 zastávky rozšířili. Tak až budou Rush zvažovat, jak protáhnout příští jaro jízdu po Evropě, tak si myslím, že bychom pro ně pár tipů na vhodné koncertní destinace měli. Já tu mám teď v ruce 5. album Rush, které vyšlo 1. září 1977. Jde o koncepční dílo Rozloučení s králi a kanadské trio ho natáčelo ve známém venkovském studiu ve Walesu, kde třeba Queeni pořídili Bohemian Rhapsody.

0: 27. března budou Rush v polském Krakově, bude tam i Býťák Kláďa, zrovna mi to volal. Je 7:45, se mnou je tu Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Běžec Tomáš Maceček vyhrál beskydskou sedmičku, která je 100 kilometrů dlouhá, v čase 10 hodin 48 minut a získal titul mistra republiky v horském maratonu jednotlivců. Ženský závod ovládla Petra Ševčíková, která vytvořila nový rekord tratě 12 hodin a 29 minut. České stolní tenistky čeká vyřazovací fáze Ligy mistrů. Ze základních skupin postoupili HB Ostrov, El Niño Praha a mezi ženami také Hodonín, který ovládl svou skupinu Ligy mistryň. Naopak Havířov a Ostrava v soutěži mužů nepostoupili. Triatlonista Kočas vyhrál Pilmen triatlon ve Žďáru nad Sázavou a trať dokončil za 4 hodiny 4 minuty a 23 sekund. Mezi ženami zvítězila slovenská triatlonistka Byčanová, nejlepší Češkou byla na druhém místě Andrlová. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Dobré ránko, tady Kudla České Budějovice. Chtěl bych nahlásit bůhočku na Strakonické u Skonta. Hnedka, jak jsou semafory, tam čerstvá nehoda, tak ať jedou opatrně, jak to neplýtnou.
1: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7:30. Jak před chviličkou Kudla z Budějic hlásil tu nehodu u nich na Strakonické ulici u Skonta, tak ta je směrem od Pražské třídy. A opačně další šťouchanec u Peňáku před křížením s Plzeňskou ulicí. Jinak příjezd do Českých Budějovic je v koloně taky na 20. Před tím kruhákem a připojení od Hluboké je totiž nějaké omezení, tak se seká příjezd od Vodňan. V Praze je nehoda v Bubenečském tunelu směrem od Troje před výjezdem na ulici Milady Horákové na Letnou. V levém pruhu se tam srazila 4 auta. Regulují tak vjezd do Blanky a plná je ulice v Holešovičkách, Liberecká i Cínovecká. Od Letňan ztratíte až 3/4 hodiny. Tady asi někdo do školy přijede pozdě.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Jdeme na tu večeři, tak si vezmi něco decentního, jo?
4: Co je decentní?
3: No žádný kapely. Košili nechceš, tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
4: A to bych měl, to zas jo.
5: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Dnes nejprve polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až zataženo a zejména na horách ojedinělé s přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Cyklistka Julia Kopecký bude od příští sezony závodit za elitní tým Lidl Trek. Dohodla se na smlouvě do konce roku 2028. Kopecký je úřadující českou šampionkou v časovce i silničním závodě. Kontrola ve věznici Jiřice po květnovém útěku vězně odhalila závažná pochybení konkrétních lidí, prý ale nešlo o systémové selhání. Na pražském Žižkově začala stavba nové tramvajové trati z Olšanské na Jarov. Téměř 2-kilometrová trať za necelých 600 milionů začne sloužit v srpnu příští rok. Část povede po bývalé železnici. Jižní Morava nadále láká na burčák, víno i cyklový lety. Ve Velkých Bílovicích můžeme kromě vinic a vinných sklípků poznat také historii habánů.
7: Ve vinařství Habánské sklepy tu nově otevřeli interaktivní návštěvnickou trasu věnovanou odkazu habánů. Je to naučná trasa, která návštěvníky zavádí do více než 400 let starých původních sklepů. Nejde ale o klasickou prohlídku s několika panely a letopočty na zdi. Historické prostory tu pomocí projekce a audiovizuálních prvků oživuje příběh habánů, jejich stopa je ve Velkých Bílovicích dodnes patrná. Zajímavým doplněním je ukázková vinice hned za vinotékou o rozloze třetiny hektaru, kde rostou odrůdy Sauvitage a Calardis Blanc. Jde o odrůdy odolnější vůči plísňovým chorobám v Luděk Savana Urbánek Brno.
6: A nakonec WhatsApp mění dvoufázové ověření účtu. Místo 6-místného PINu si nově můžeme nastavit heslo s písmeny, čísly i speciálními znaky. To byly krátké zprávy Rádia Beat.
0: Classic Rock.

just be a good man one time to one woman

Dětem na první školní den přibalím už jednu informaci z rokového dějepisu. 1. září 1960 se narodil zpěvák kapely Toto Joseph Williams. Je synem Johna Williamse. Ano, jednoho z nejlepších skladatelů filmové muziky, který napsal hudbu ke všem 9 snímkům ságy Star Wars a hodně spolupracoval se Spielbergem, například na Čelistech, sérii Indiana Jones, na E.T. Mimozemšťanovi nebo na Špindlerově seznamu. Má doma 5 Oscarů a 25 cen Grammy a vychoval velmi šikovného zpívajícího synka.

Rádiu Beat kapela Toutou a dnes slavící 660. narozeniny jejich zpěvák Joseph Williams. Dneska se vracejí děti do škol, jak už jsem říkala. Pak jsem prý říkala Špindlerův seznam místo Schindlerova, no tak to jsem dobré, jeli to, tak pardon. Ale teď k té škole a k organizaci nového roku. Já jsem koukala, že děti mají skoro každý měsíc nějaké extra volno. První volný den bude už za necelý měsíc. Den české státnosti 28. září připadne na pondělí, takže bude prodloužený víkend. Koncem října budou podzimní prázdniny a letos to vyšlo i s tím, že ve středu 28. říjen státní svátek, který půjde o 5 neškolních dní v kuse. Další státní svátek 17. listopad připadne na úterý, tady se dá kalkulovat v pondělí 16. s ředitelským volnem. Prosinec, tak to je ve znamení Vánoc, tedy volna od středy 23. do pondělí 4. ledna. Pátek 29.1. budou jednodenní pololetní prázdniny, pak budou jarňáky, ty má každý region ve svém týdnu. A v březnu pak velikonoční veselí pro školáky začne ve čtvrtek 25. a se svačinou plnou vajíčkové pomazánky se do lavic zase dětičky vrátí v úterý 29. března. Jen květnové svátky jsou v roce 2027 trošku pro zlost. Svátek práce prvního, den vítězství 8. totiž připadnou na sobotu. A vysvěcení bude posledního června, což bude ve středu.

před 10 lety na poslední chvíli udělili divokou kartu. No a Stan první dva sety proti favorizovanému Italovi Berrettiniovi prohrál v těsných tiebreakcích, ale ve třetí sadě schytal Kanára a bylo vymalováno. Připomenu, že Wawrinka vyhrál 3 turnaje velké čtyřky, jenom na ten wimbledonský triumf nedosáhl.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: catch me now, I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
2: Víťáci na čtyřech kolech.
3: Za 4 minuty bude 8 a pražskou ranní špičku zahušťuje nehoda 4 aut v levém pruhu v Bubeneckém tunelu před výjezdem na Letnou směrem jako Stroje na Smíchov. Z Letňan je kolona na 50 minut, z Libně na půl hodiny a nepomůže vám ani jízda zadem kolem Zoologické. Trojská ulice je plná už od Botanické zahrady. Na ulici k Barandovu máme nehody 2, jedna je směrem z kopce u odbočky na terasy a druhá před nájezdem na Velký pražský okruh. Pokud teprve do Prahy jedete po D1, tak pozor před Velkými Popovicemi, čerstvá nehoda 2 osobáků v levém pruhu, jde o 18. kilometr D1. No a pokud přijíždíte do Brna od Vídně, tak je kolona od Rajhradu, tedy tudy frontu na bratislavské dálnici, kde se brzdí 4 kilometry před Brnem, opravdu neobjíždějte. Dobrou jízdu.
2: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bík.

0: Rádio Beat.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes nejprve slunečno, během dne přechodně až zataženo a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy i 27 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, přechodně místy i zataženo, na severu častěji, jinde jen ojedinělé přehánky. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Čeští tenisté zaznamenali v prvním kole US Open dobré výsledky. Karolína Muchová, Marie Bousková, Linda Nosková, Kateřina Siňaková, Jakub Menčík i Dalibor Svrčina postoupili do druhého kola. Pouze Sara Bejlek skončila po třísetové porážce se Španělkou Buxaovou. Fotbalista Václav Černý přispěl gólem k výhře Bešiktaše Istanbul 6-2 nad Korumem v turecké lize. Italská Bologna prohrála v Bergamu 0-1 a Martin Vitík opět zápas sledoval z lavičky. Kabát se připravuje na podzimní turné 2026, aktuálně zkouší v Brandýse nad Labem. První koncert odehraje 22. září v Chomutově, následovat budou vystoupení po celé republice i na Slovensku. Turné vyvrcholí 10. listopadu dvěma koncerty v pražské O2 aréně. Polské stíhačky zachytily nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun IL-20. Stroj se přiblížil na 30 km od přístavu Leba, polský vzdušný prostor ale nenarušil. A nakonec lidé v Plzni ujeli na sdílených elektrokolech za necelého půl roku víc než 1 000 000 km. Služba Plzen Bike má 32 tisíc registrovaných uživatelů a kvůli vysokému zájmu město navýší počet kol na 400. Více na městech primátora Aleš Tolar.
5: My jsme čekali 1500 výpůjček denně v nějaký prognoze, no a reálně 2,5 až 3 tisíce. Takže je to jako dvakrát vyspoužívané, než byla očekávka. To způsobuje jakoby ten problém nebo tu realitu toho, že ty kola jsou vypůjčené a stanoviště jsou prázdní, no ale já říkám, co je jako správně, jestli plný stanoviště, anebo v terénu. V tomhle ta studie nelhala, že ta poptávka potom fakt jako v městě velikosti Plzně je.
4: To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Metaliku.

Je 1. září 2026 a takhle 13 minut po 8. hodině si myslím, že vznikne mnoho nezapomenutelných fotek. Poprvé prvňáčka do školy, co by děda vyslal i náš Honza Hamerník. Včera jsme měli pěkné setkání, mimochodem v zahradnictví, kde mě potěšil nejenom pravidelnou dávkou mého oblíbeného tvarohového sýra, co mi vozívá z Kréty. Mizitra se ta dobrota jmenuje. A když se to objevilo u nás v lednici, tak senátor pravil, ono, já tomu říkám mizitry, dobře, ale jinak je to mizitra, tak říkal, to je ten tvůj sýr Dimitry. Tak ne, jinak mimochodem od Jeníčka Hamerníků mám vás moc pozdravovat a já mu jako poděkování posílám.

0: Jedna z nejpředělávanějších skladeb Boba Dylana, co je ale nejlepší v originále. A vím, že ji do češtiny natextoval třeba i Oscar Petr. Teď Petr Šimáček.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Plážoví volejbalisté Perušič a Šépka vyhráli turnaj Pro Tour Futures v Brně. Ve finále porazili Javorunoka se Sedlákem 2-0. Mezi ženami zvítězili Nojšafrová s Meixnerovou. Házenkářky Slávie zahájili obhajobu mistrovského titulu výhrou 31-23 nad nováčkem ze Stupavy. Uspěly také finalistky z Kinžvartu, které porazili Zlín 36-25 a bronzový Most zvítězil v Šale 34-28. Horolezec Adam Ondra získal nejvyšší ocenění ve výstupech roku 2025 za dva mimořádné výkony v boulderingu. Ženské ocenění vybojovala Jana Švecová za přelez boulderu Mild Abuse of Terminology 8B+ v Norsku. Sportovcem roku se stal Lukáš Mokroluský díky úspěchům na juniorském mistrovství světa a Evropy. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

A na Tři sestry můžete jít v pátek v Ústeckém kraji, budou hrát v Jiříkově v amfiteátru, no a v sobotu potom v kempu Pecka, tedy v Pecce u Nové Paky. Dneska je úterý 1. září 2026, dneska bude v hledáčku Jirky Rogla Roman Černý. Jeden z nejvýraznějších a nejoriginálnějších českých komerčních a reportážních fotografů zvaný Black. Sám sebe označkou odsazuje za pankáče v tuzemském fotografickém světě a povídat si s Jirkou Roglem bude od 19. do 20. hodiny. V rokové zpovědnici bude doktor přírodních věd Václav Cílek. Geolog, spisovatel, populizátor vědy, 8 let byl ředitelem Geologického ústavu Akademie věd České republiky. Bude si mít o čem 3 hodiny od 20. povídat s naším Danem Kohoutem v rokové zpovědnici. No a na závěr dne se vypravíme do klubu opuštěných srdcí seržanta Pepře. Tahle ta legendární deska kapely Beatles nás před půlnocí čeká nabítu celá.

0: dálnici na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8:30. Na brněnské dálnici na Prahu se nám provoz seká od Benešova přibližně od 21. kilometru. Asi 10 minut ztratíte k nehodě, která je na 18. kilometru. V levém pruhu se tam srazila dvě osobní auta. Pak je husto před nájezdem na jižní spojku od Velkého pražského okruhu a koukám, že tady kousíček u Modletic máme na D0 nějaký čerstvý ťukanec. Na slánské dálnici směrem na Prahu je kolona od 4. kilometru u letiště, je bouračka. A pokud do metropole jedete od Ústí, tak od Letňan je kolona dlouhá kvůli nehodě 4 aut v tunelu Blanka před výjezdem na Letnou. Jestli se v těch Letňanech rozhodnete pro Kbelskou, tak tam je před sjezdem na Prosek taky bouračka. A vidím, že celé okolí je zasekané. A ještě hradecká dálnice směrem na Prahu před sjezdou na Lysou a Český Brod na 20. kilometru. Nepřehlédněte Ukrajinice stojící porouchanou dodávku. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
5: Hergot, to jsem se...
6: No, vidíš.
7: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
8: Dnes má být polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na horách ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: V 67 letech zemřel bývalý brankář fotbalové Sparty Jaroslav Olejár. S Letenskými získal 2 mistrovské tituly a v roce 1983 pomohl vyřadit Real Madrid z poháru UEFA. Letní prázdniny byly na českých silnicích nejtragičtější za posledních 5 let. Od začátku července při dopravních nehodách zemřelo 98 lidí. Samotný srpen si vyžádal 650 obětí a je letos nejtragičtější. Praha 5 zavádí placené parkování v zónách i ve večerních a nočních hodinách.
9: Přespolní řidiči tak budou nově parkování v rezidenčních zónách platit od nedělních 20 do pátečních 20 hodin. Dosud bylo stání spoplatněno od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. Radnice tak reaguje na stížnosti rezidentů, kteří neměli v nočních hodinách kde svá vozidla parkovat. Honza Navrátil, Praha.
8: Indický premiér Modi vyzval při společném setkání Vladimira Putina k ukončení války. Podle něj každý den války posouvá lidstvo zpět a Indie jako země Gandhiho a Budhy prosazuje mír. A nakonec plzeňští vědci spolupracovali na robotické pomůcce pro rehabilitaci kolene. Pacientům po operaci nebo úrazu pomáhá s pohybem, kloub stabilizuje a zároveň sleduje mozkovou aktivitu. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

křídla a leď. Vzkaz pro všechny, co dneska nastoupili do školního procesu, ať už jako prvňáci nebo třeba v nové škole. Dneska je úterý 1. září, v sobotu bude 5. a bude to 80 let od narození Freddieho Mercuryho, což tady o víkendu na Beatu řádně oslavíme. Jinak Freddie ještě co by Farrokh své úplně první školní krůčky udělal na rodném Zanzibaru, kde ho učili anglikánské jeptišky. A když mu bylo 11, tak se rodiče rozhodli vyslat ho za lepším vzděláním do Indie a musel sám cestovat lodí ze Zanzibaru do Bombeje, kde krátce pobyl u své tety a následně pokračoval vlakem do hor a tam strávil vzdělávání nějakých dalších 6 let. Za 2 minuty bude 8:45.

Filozofický román brazilského spisovatele Paula Coelha Alchymista se v roce 2003 dostal do Guinnessovky, když autor podepsal 53 různých jazykových překladů najednou. Jde samozřejmě o Alchymistu, o knížku, kterou můžete už za čtvrt hodiny vyhrát na Beatu v rokové detektivce.

Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 5 minut bude 9 hodin a už před sjezdem na Ďáblice se zaseknete na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici. Důvodem je nehoda v Gbelské u Čerpačky před sjezdem na Prosek, ale tam už jsou ta nabouraná auta mimo jízdní pruhy. Ale hlavně se pořád řeší nehoda v tunelu Blanka před výjezdem na Letnou. V levém pruhu se tam srazila 4 auta a plná je kvůli tomu i Povltavská z Hloubětína, Zenklova z Kobylis anebo Trojská už od Botanické zahrady. A už na začátku Velkého pražského okruhu při sjezdu z D1 se zaseknete. Nevím, jestli je to jenom kvůli omezení u Jesenice, ale opravdu pozor z D1 na nájezdu na D0. Víťáci, úspěšné úterý.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java Klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes nejprve slunečno, během dne přechodně až zataženo a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy i 27 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, přechodně místy i zataženo, na severu častěji, jinde jen ojedinělé přehánky. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy 28 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Hvězdný fotbalista Lionel Messi ukončil v 39 letech reprezentační kariéru. Na 6 mistrovstvích světa vyhrál v roce 2022 v Kataru a letos dovedl Argentinu do finále. Fotbalista Petr Mareš po 9 měsících skončil ve Zbrojovce Brno. 35-letý obránce se s klubem dohodl na ukončení smlouvy a hledá nové angažmá. Září by mělo být v Česku teplotně nadprůměrné, zejména v tomto týdnu, kdy mohou teploty na jihu země vystoupat až k 30 stupňům. Srážek má být spíš méně, výrazněji by mohlo zapršet jen o víkendu při přechodu studené fronty. Ústí nad Labem řeší stavbu druhé ledové plochy. Soukromý spolek představil návrh sportoviště vedle zimáků za 700 milionů. Podle zástupce Northwest Hunters Jakuba Zavorala nemají třeba mladí hokejisté mimo sezonu kde trénovat.
3: Ty děti od dubna do července nemají možnost se tam trénovat, na rozdíl od řady jiných měst. Řada těch malých dětí musí stávat jako před 5 hodinou raní a být v 5:15 na zimním stadionu, protože jinde ledovou plochu nemají. A celkově prostě nabídka ledové plochy pro sportující mládež je nedostatečná.
2: A nakonec vinařství Moravčíkova vína z Horních Věstonic vyhrálo letošní soutěž TOP 77 vín. Získalo hlavní cenu za nejlepší kolekci. Zprávy jsou tímto u konce, za chvíli k vám bude mluvit Vejvoďák.
4: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

Tohle byly Jethro, tedy Jethro Tull v programu Rádia Beat. 5:30 po deváté, já jsem Vývoďák, přeju vám hezký den. Detektivka, dnes tedy už originál, první detektivka po té včerejší, ale dneska je to tedy první detektivka po prázdninách. Je to detektivka, kterou pojmeme trošku jako 6-7, nebo možná 50-50. Teď si v těch čísel těch mladých nevyznám. Mimochodem, dneska je ve hře knížka, která je tady ještě v igelitu zabalená. Není nikterak velká, taková spíš útlá knížečka. Napsal ji Paulo Coelho, rodák z Rio de Janeiro. Jeho knihy byly přeloženy do 63 jazyků a vyšly už ve 150 zemích světa, což tahle rekapitulace je mi trošku stydno z toho, protože já jsem žádnou knížku od Paula Coelha nikdy nečetl a když už se mi dostala do ruky jedna z nich, tak je určená pro vítěze dnešní detektivky. Ale s tím se dá něco dělat. Tahle knížka, kterou tady mám a je určena tedy pro toho, kdo dneska jako první na to přijde, tak vypráví o cestě mladého pastýře za svým snem. Je to kniha o smysluplnosti cesty za osobním štěstím a Paulo Coelho je přesvědčen, že každý člověk má svůj osobní příběh, ale jen málo kdo ho dokáže prožít. Lidé prý volí raději pohodlí a jistotu místo rizika. Vidíte, i slavný brazilský spisovatel vám říká, jasně naznačuje, že máte riskovat. Až vám přijde vyplata, tak šup, hned naháze do bedny, třeba se to zdvoj anebo strojnásobí. Ale bez toho rizika na to nepřijdete. První indicie a první nápověda v úterní detektivce na Beatu za 2 minuty, hned po Beatles.

0: Tady se v tom textu Beatles vyřádili All Together Now, jen tři slova, furt dokola.
1: Detektivka na rádiu B.
0: A přesto to tak nějak splnilo. Ta dnešní detektivka, oblízneme ji ve stylu včerejší, kdy jsme lízali, tak ji oblízneme ze dvou stran. Začneme, myslím si, velmi těžkou nápovědou. Případná druhá indicie potom bude lehká jako maturitní otázka číslo 13, myslím. První indicie míří, dobře poslouchejte, na název desky od muzikanta, kterého dneska hledáme.
2: Nákupní vozík patří mezi nejlepší příklady průmyslového designu 20. století a jako takový se poprvé rozjel údajně 4. června roku 1937 v americkém městě Oklahoma City. Jeho vynálezce, Sylvan Goldman, byl protřelý a všímavý obchodník. Ve 30. letech byla celosvětová ekonomická krize a tak obchody vázly. Goldman začal přemýšlet, jak své zákazníky podnítit k větším nákupům, a přišel na to, že problémem by mohly být drátěné košíky, které jsou malé a při větším zaplnění z nich volí ruce. Říká se, že Goldman jednoho dne tak seděl ve své kanceláři a sahal po skládací dřevěné židli. Vzal košík a šel za svým údržbářem Fredem Youngem, který pracoval v jednom jeho obchodu. Společně přidělali košík místo sedátka a k nohám připevnili kolečka. Bum! Tak vznikl první, byť dosti neohrabaný nákupní vozík a Goldmanovo jméno se navždy zapsalo do historie maloobchodu.
0: Ten mladý chlapec si to trošku poliká koncovky, ale věřím tomu, že jsme tomu rozuměli. 210, 32, 33, 34.

0: vadí mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes.
2: A co říkáte vy?
1: Detektivka na rádiu Beat.
3: Něco málo jsme si řekli k té dnešní detektivce. První nápovědu jsme slyšeli, číslo je 210 32 33 34. Rádio, prosím.
4: Ahoj, tady Petr.
3: Nazdar.
4: Já jsem tam zaslechl Young, takže zkouším Neil Young.
3: Ty jsi tam zaslechl Young? A o čem to bylo, jsi slyšel celá ta první nápověda poměrně dlouhá?
4: No, o těch košících nákupních.
3: Ano, o nákupním košíku, jak vlastně vznikl nákupní košík. A ještě, Petře, mi řekni, kde bydlí čert?
4: V pekle.
3: Ano, tak zatím děkuju. Neil Young, ten to není. Měj se, Petře.
4: Čau. Jo, dobrý, ahoj.
3: Tak to byl Petr jako číslo jedna, v podstatě taková pilotní úvod do dnešní detektivky. Dvojka je kdo? Rádio Beat, prosím.
5: Dvojka je dvojkař.
3: Nazdar, tak vidíš, jak ti to sedí dvojkaři dneska. Druhý, vždycky druhý dvojkař.
5: Tak nazdar po prázdninách.
3: Těmu dvojkaři. Víš to, nebo jenom voláš, že jako se hlásíš, že po prázdninách jsi zase připravený, nebo jak to máš?
5: Asi spíš to druhý bych chtěl jel, že jsem ready, ale i to zkusím. A první, co mě napadlo, asociace je Basket Case od Green Day, což je teda jako basketbalový koš,
3: ano.
5: Ale je to taky koš.
3: Ano, jako míříš dobře do toho košíku. Já jsem na začátku říkal, že vlastně ta první nápověda míří na název desky od toho muzikanta, který ho hledáme. Nákupní košík, myšleno jako originál, tedy shopping cart teda, jo, ale klidně i handbasket. Jo. No a když už víme, kde bydlí čert, zatím ti děkuju, měj se, čau, ahoj.
5: Hezký den, čau.
3: Tak to bylo i s přáním hezkého dne. Někdo další s jiným nápadem? Rádio Beat, prosím.
6: Honza, ne?
3: No, tak to jsem zvědavý, Honzo, co z tebe vypadne teďko.
6: No, vypadne ze mě.
3: A hergot, ale to bude něco
6: Band,
3: hodně velkýho.
6: 20. století.
3: Steve Miller Band, že by to byly, jo?
6: No.
3: A to je blbě, ale hodně, jo?
6: Blbě.
3: Úplně nejdál, no, zatím dobře. Dneska. Tak se měj, čau.
6: Čau.
3: No a zkusíme čtyřku, já už jsem to přestal počítat, ale podvědomě si tak myslím, že by to byl čtvrtý dovolající se, nebo dovolající se žena. Kdo tam? Halo?
7: Čau, Jirka.
3: Jirko, pověs nám to.
7: Já zkusím Neila Younga.
3: Ten už byl hnedka na začátku.
7: Byl,
3: no, dobře. Hele, druhá nápověda je ryze gastronomická. On totiž Roman Paulus hned na začátku té indicie sice řekne, na co budeme jmenované ingredience potřebovat, ale já jsem to důležité slovo nahrál pospátku, tak buď to tedy umíte vařit a poznáte to, anebo musíte podobně jako Leonardo da Vinci poslouchat zrcadlově pospátku. Měj se, čau.
7: Dobře, čau.
8: Jako první si připravíme směs lanakesa. Já už tady mám leté maso, jak můžete vidět, a postupně budu přidávat všechny přísady. Bude to vejce, bude to černý pepř, drcený kmín, mletá paprika, česnek, samozřejmě také osolíme, hořčice a namočené bílé pečivo. Namočil jsem ho v mléce zhruba asi tak před 20 minutami. Housku vyždímu a přidám také trochu strouhanky a trochu majoránky.
3: Řekl bych, že nám tahle druhá nápověda trošičku už hraničí s trivialitou a že čím dřív na to přijdeme, tím víc muziky si potom od něj zahrajeme. 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Vítěz bude jeden, slibuji, ale zatím ho ještě nemáme. 210, 32, 33, 34. Dvě nápovědy už jsme slyšeli. Rádio, prosím.
4: Tady Jirka, Třebíč, ahoj.
3: Jirko do Třebíče, hezké ráno. Věřím tomu, že to uhodneš. Nebo se pletu, Jirko?
4: Snad jo, Meatloaf.
3: Proč?
4: No, jeho LP Hellbasket.
3: Ano.
4: A tady připravuje nějakou sekačku nebo něco?
3: No tak nebo něco, tak mletý maso, teďko všechny ty ingredience. Dokonce, a to já teda dosekaný nedávám, mletý kmín. Mletý, dáváš dosekaný kmín, mletej?
4: Ale já sekanou nedělám, to dělám manželka.
3: Jo, takhle, no vidíš, tak to seš na tom ještě hůř teda než já. Mně to přijde, jak se jako dáváš dosekané mletý kmín, jako v Havlovo hře, dáváte na grundle woodpick, úplně jako to samý. Nicméně, je to Meatloaf, jeho album se jmenuje Hell in the Ham Basket, tedy Peklo v košíku z roku 2011 a Roman Paulus říkal ingredience na sekanou, no a Meatloaf je zrovna tedy maso. Nový bochník, tedy sekaná. Máš tady knížku Paula Coela, jmenuje se Alchymista. Slyšel jsi na začátku, o čem ta knížka, jak jsem ji popisoval?
4: Vůbec ne. Jo? Já jsem sotva z jeho první nápověd.
3: Je to, prosím tě, kniha vypráví o cestě mladého pastýře, který jde za svým snem, a je to kniha o smysluplnosti cesty za osobním štěstím. To je právě, jak máš tu manželku, co ti peče tu sekanou, tak
4: jo.
3: Až si to přečteš, tu knížku, tak buď se nic změní, anebo si ji budeš pět sám. Každopádně, gratulace, knihu posíláme a až do 10. hodiny bude znít Meatloaf v éteru, tedy Rádia B. Děkuju, gratuluju.
4: Super, díky, čau.

0: Hodně tematická je tahle muzika, jmenuje se Love is not real s podtitulem Next time you step me in the back. Meet Love v programu Rádia Beat a tohodle pána, tedy Sekanou, jsme dneska hledali v detektivce na Beatu. Dáme dopravní informace, taky zprávy s Petrem Šimáčkem a až do 10. hodiny budeme hrát jeho muziku.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: Dávejte si pozor na Pražském okruhu na 76. kilometru. Je to vlastně nájezd na Pražský okruh u Modletic, tedy ve sjezdu z dálnice D1. Je tam bouračka nákladního a osobního auta. Na Vsetínsku ve Valašském Meziříčí v Máchově ulici vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků. V Praze v Kobylisích v Zenklově ulici se také zrazila dvě osobní auta. Pozor, v Brně na Vídeňské je tam vážná dopravní nehoda se zraněním a v Náchodě v Pražské ulici vyšetřuje policie havárku dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes nejprve polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až zataženo a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Cyklistka Julia Kopecký bude od příští sezony závodit za elitní tým Lidl Trek. Dohodla se na smlouvě do konce roku 2028. Kopecký je úřadující českou šampionkou v časovce i silničním závodě. Kontrola ve věznici Jiřice po květnovém útěku vězně odhalila závažná pochybení konkrétních lidí, prý ale nešlo o systémové selhání. Na pražském Žižkově začala stavba nové tramvajové trati z Olšanské na Jarov. Téměř dvoukilometrová trať za necelých 600 milionů začne sloužit v srpnu příští rok. Část povede po bývalé železnici. Jižní Morava nadále láká na burčák, víno i cyklový lety. Ve Velkých Bílovicích můžeme kromě vinic a vinných sklípků poznat také historii habánů.
4: Ve vinařství Habánské sklepy tu nově otevřeli interaktivní návštěvnickou trasu věnovanou odkazu habánů. Je to naučná trasa, která návštěvníky zavádí do více než 400 let starých původních sklepů. Nejde ale o klasickou prohlídku s několika panely a letopočty na zdi. Historické prostory tu pomocí projekce a audiovizuálních prvků oživuje příběh habánů, jejich stopa je ve Velkých Bílovicích dodnes patrná. Zajímavým doplněním je ukázková vinice hned za vinotékou o rozloze třetiny hektaru, kde rostou odrůdy Sauvitage a Calardis Blanc. Jde o odrůdy odolnější vůči plísňovým chorobám v Pludě Savana Urbánek Brno.
3: A nakonec WhatsApp mění dvoufázové ověření účtu. Místo šestimístného PINu si nově můžeme nastavit heslo s písmeny, čísly i speciálními znaky. To byly krátké zprávy Rádia Beat.

0: Meatloaf, to je ten muž, to je muzikant, kterého jsme dneska v Detektivce nabítu hledali. V první indicii to byl nákupní košík, nebo historie nákupního košíku, jak vlastně vznikl. Byla to nebo odkaz na album nebo název desky, kterou Meatloaf vydal v roce 2011. My jsme během toho hádání došli i k tomu, kde má byt čert, kde bydlí čert, tedy v pekle. No a nákupní košík a peklo, název desky, kterou Meatloaf v roce 2011 vydal, je Hell in the Hand Basket, tedy peklo na talíři. Ne, peklo v košíku, peklo na talíři, to je asi něco jiného. To už je vlastně nápověda, ta druhá, ta gastronomická, protože peklo na talíři, to je taktéž jo, gastronomický počin. Roman Paulus v té druhé nápovědě jmenoval všechny ingredience, které potřebujeme, když jdeme pec sekanou, a Meatloaf je tedy masový bochník, což tedy znamená v češtině sekanou. Třetí indicie nepadla, bývala by zněla takto, znáte to určitě.
1: Takže simulace odvodu odpadu ve stavu bez tíže s použitím obdoby sekané za 3, 2, 1. Fascinující. V čem je problém? Je tam málo strouhanky.
2: Co to sakra je?
1: Překaná.
3: A co dělala na tom stropě?
1: To je přísně tajné.
0: Tak to byla jenom taková scéna osekané ze seriálu Teorie velkého třesku. My až do 10. hodiny budeme hrát muziku, pod kterou je podepsán Meatloaf. I když pozor, třeba v té desce, jak jsme o ní hovořili před chviličkou, deska, která se jmenuje Hell in the Hand Basket z roku 2011, tak Meatloaf není autorem ani jedné skladby na téhleté desce. To je taková jenom zvláštnost. A teď už si tedy připravte, jak, nebo představte, jak ona je strašně krásná. On je vošklivý, ale strašně. V kluci v hospodě kamarádi mu říkají Galalux, rypák, superkraken. Ona tedy kráska, on je jako zvíře. Má to 11 minut a je to dokonalý.

0: I s Klimprem na konci v programu Rádia Beat Meatloaf jako člověk, kterého jsme dneska, muzikant, kterého jsme hledali v detektivce. Zítra nás čeká ta středeční detektivka, ale tam, jak je naším dobrým zvykem, i když pravidla to dovolují, budeme hledat zase někoho jiného. Schválně.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále si dávejte pozor, na 76. kilometru Pražského okruhu je to nájezd na Pražský okruh u Modletic, tedy sjezd z D1 a v něm bouračka nákladního a osobního auta. Na D11, exit 84, je to výjezd z D11 na D35 před Hradcem Králové ve směru na Lipník nad Bečvou, tak právě ve sjezdu je dopravní nehoda. Na D1 jako takové od Vyškova na Brno mezi 201. a 195. kilometrem je silný provoz a zdržení kolem 5 minut. V Brně v Chironově ulici srazilo osobní auto cyklistu a na místě už je rychlá. A na Náchodsku v Červeném Kostelci v ulici 17. listopadu trefilo osobní auto zastávku městské hromadné dopravy. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízené objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
2: Ty máš nový festool. To si vyhrál ve Sportce.
3: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
2: No a fakt, fakt to stojí za ty prachy?
3: Hele, víš co? Sám si to vyzkoušel.
2: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
3: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes nejprve slunečno, během dne přechodně až zataženo a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy i 27 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, přechodně místy i zataženo, na severu častěji, jinde jen ojedinělé přehánky. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: České volejbalistky končí na mistrovství Evropy. Jejich prohru v Brně viděl Petr Plintovič.
5: České volejbalistky si čtvrtfinále na domácím evropském šampionátu nezahrají. V osmifinále nestačily na Švédky a padly 0-3 na sety. Severanky teď ve středu čekají úřadující mistryně světa Italky.
4: Cyklista Pogačar je po pádu na Vueltě po operaci zlomené klíční kosti. Po otřesu mozku a zlomenině krčního obratle nadále zůstává v nemocnici. Jeho start na říjnové mistrovství světa je nepravděpodobný. Motoristé kritizují navržený schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun. Ve čtvrtek o něm budou jednat s premiérem Babišem a chtějí, aby byl deficit nižší. Ruský prezident Putin se bojí, že ho oběsí. Podle listu The Economist by k tomu mohlo dojít, kdyby Rusko neovládlo celý Donbas. Rozhodl se proto prý pro další eskalaci a posílení sabotážních akcí proti spojencům Ukrajiny. A nakonec, mnoho řidičů nevyužívá moderní bezpečnostní a asistenční systémy ve svých autech. Britský průzkum ukázal, že asi čtvrtina motoristů nepoužívá adaptivní tempomat a pětina vypíná automatické nouzové brzdění. Nejčastěji řidiči využívají připojení telefonu přes Bluetooth. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si pustíme, je tu Alice Cooper.
0: Classic Rock.

dělat, že ukážu ti cestu. A dělat, že ukážu ti cestu. Je zvláštní tě poslouchat.

byly Golden Earrin v programu Rádia Beat za 10 minut, 10:30 dopoledne. Zítra v Detektivce, která startuje kousek, který po 9. hodině, tak bude ve hře tahle kniha. Docela jsem si zvykl na to, že poslední dobou takhle byly dvě detektivky, že jo, jakoby po té dvouměsíční pauze po prázdninách, tak jsem si zvykl na to, že dáváme knihy, které jsou stále ještě v igelitu zabalené. Je to z toho důvodu, aby vám ji nikdo nevošmakal, aby vám z té knížky nikdo nic nevyčetl, nevytrhl, nepřikreslil a nezamazal. Kdo máte chuť na knížku Černý race, kterou Petr Gracias napsal o Oldovi Veselém, tak zítra v Detektivce, kdo uspěje, pozná to, dovolá se a bude vědět tedy, jakou kapelu nebo interpreta, případně interpretku hledáme, tak tuhle knížku dostane. Kdo znáte Oldu Veselého v projektech jako Atlantis, Syncopy 61, Blue Effect, E-Band nebo Great Music Factory, nebo U nás se svítí taky, že jo, Mikulovská kapela nezapomenutelná, tak zítra tahle knížka je určená právě pro vás. Pozor, detektivku můžete hrát, i když tu knížku nechcete. To je prostě taková zvláštnost té rozhlasové hry, že nemusíte prahnout po ceně, můžete prahnout jenom potom, abyste byli úspěšní a zkusili sami v sobě si dokázat, jestli to umíte poznat, anebo neumíte. Uvidíme, po 9. hodině zítra start. To jsou Doors, ty zítra hledat 100% nebudeme, slibuju. I když.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Skladba, která se jmenuje 18 Till I Die po kanadsku od Briana Adamse dohrála teď minutu a půl po půl jedenácté dopoledne na beatu, za chviličku Cat Stevens, taky Detroit Rock City od kapely Kiss. Kdo máte rádi Stony anebo Molly Hatchet, tak si do té jedenácté hodiny určitě na ně počkejte. Jinak ve studiu je Šimi, známe jméno toho, kdo získal nejvyšší ocenění výstupy roku 2025, a víme také, kdo vyhrál Beskidskou sedmičku. Řekne nám to Petr Šimáček právě teď.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Běžec Tomáš Maceček vyhrál Beskidskou sedmičku, která je 100 kilometrů dlouhá, v čase 10 hodin 48 minut, a získal titul mistra republiky v horském maratonu jednotlivců. Ženský závod ovládla Petra Ševčíková, která vytvořila nový rekord tratě 12 hodin a 29 minut. České stolní tenistky čeká vyřazovací fáze Ligy mistrů. Ze základních skupin postoupili HB Ostrov, El Niño Praha a mezi ženami také Hodonín, který ovládl svou skupinu Ligy mistryň. Naopak Havířov a Ostrava v soutěži mužů nepostoupili. Triatlonista Kočas vyhrál Pilmen triatlon ve Žďáru nad Sázavou a trať dokončil za 4 hodiny 4 minuty a 23 sekund. Mezi ženami zvítězila slovenská triatlonistka Byčanová, nejlepší Češkou byla na druhém místě Andrlová. Plážoví volejbalisté Perušič a Šépka vyhráli turnaj Pro Tour Futures v Brně. Ve finále porazili Javoronoka se Sedlákem 2-0, mezi ženami zvítězili Neuschafferová s Meixnerovou. Hazenkářky Slávie zahájili obhajobu mistrovského titulu výhrou 31-23 nad nováčkem ze Stupavy. Uspěly také finalistky z Kinžvartu, které porazili Zlín 36-25, a bronzový Most zvítězil v Šale 34-28. Horolezec Adam Ondra získal nejvyšší ocenění ve výstupech roku 2025 za 2 mimořádné výkony v boulderingu. Ženské ocenění vybojovala Jana Švecová za přelez boulderu Mild Abuse of Terminology 8B+ v Norsku. Sportovcem roku se stal Lukáš Mokroluský díky úspěchům na juniorském mistrovství světa a Evropy. Poslouchali jste Menšinové sporty na beatu.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 27. Chorvatsko. Rok 2001. Štefenek.
2: Přišlo naše první hraní mimo republiku. Ne, že by o nás byl v zahraničí na stadionech takovej zájem, ale podepsali jsme smlouvu s čertem schovaným v jednom chorvatském kempu. To bylo tak, že jedna podnikavá parta kámošů vymyslela projekt s přitažlivým názvem Léto s kapelama. Prostě festiák u moře, kam v týdenních turnusech naváželi kapely a jejich fandy, kteří si za několik tisíc zakoupili lístky na tenhle cirkus. V ceně byla doprava autobusem do kempu v Chorvatsku, ubytování, polopence s možností oběda a každovečerní koncert na mořské pláži. Znělo to hodně dobře. Našeho zájezdu se kromě nás zúčastnili kapely Divokej Bill, Lety Mimo a taky Švihadlo, který tenkrát bylo oproti zbytku starší a zkušený dlouho hrající těleso. Jinak jsme všichni spíš teprve začínali a moc se mezi sebou ještě neznali, což se začalo měnit hned při nástupu do autobusu, kde kolovali lahve s alkoholem. Legendární to začalo bejt vlastně hned při samotném odjezdu, když řidič viděl, co mu nalezlo dovnitř a tak zařval, že jestli bude někdo kouřit, tak zastaví, všechny vyháže a zájezd končí. Autobus se rozjel, aby asi za minutu prudce zabrzdil u krajnice, protože už to prostě vzadu někdo nemohl vydržet a zapálil si. Nikdo se nepřiznal a následovalo úspěšné přemlouvání řidiče, zvláště od dívčího osazenstva, aby se jelo dál, že už se to nestane. A tak autobus asi za 20 hodin průběžného brždění a úspěšného přemlouvání dorazil do cíle. Chorvatský kemp byl daleko za malým městem Tisno a co do počtu hvězdiček se tak trošku rovnal hotelu v indickém slamu. Na útesu stály nějaký boudy a starý vojenský stany, dole pod útesem u moře byla jídelna s kuchyní, hřiště na beach volejbal a velká betonová budova se zatlučenýma oknama. Byla to konoba, neboli kalírna, kde vevnitř bylo jen pár školních lavic a bar, na kterým člověku odpadly starosti s tím, co si má dát. Měli totiž jenom rakii. Krutě levnou a hnusnou rakii, nalejvanou z velkých plastových barelů do malých plastových kelímků. Nehledě na to, že většina účastníků dorazila na místo už hodně vykalených, tak hned první seznamovací večírek byl povedený. Lidi se postupně scházeli v konobě, kde zjišťovali, že si nemůžou dát svý oblíbený pivo, víno, rum s kolou, gin tonic a podobně, protože mají jen a pouze rakii. Nikomu se do ní ze začátku nechtělo, stačilo si čuchnout a smrad připomínající lepidlo byl dostatečně odstrašující. Nicméně den zhasínal, hudba se valila z repráků, takže co? Takže se všichni začali překonávat a tu rakii do sebe hromadně obracet. Pilo se do rána, pak šlo 300 lidí na chvíli spát a po probuzení bylo poledne a všem hučelo v hlavě. A konoba už měla samozřejmě otevřeno, to znamená, že tam hrála nahlas hudba a lidi si chodili pro rakijový vyprošťováky, ze kterých se ale spíš stával základ nový kalby. Kdo nepil, ten ležel na zádech v černých brýlích a nehejbal se. Večer proběhnul první koncert, všichni už byli opět v náladě, včetně kapel. Systém byl takovej, že ze 4 hráli každý večer 2, což se pak střídalo. Po koncertě pokračovalo párty do rána v konobě a opět ve velkém stylu. Další den se opakoval stejný scénář a tak to šlo až do konce celý týden. Koncert, smršť rakí do svítání, spánek, moře, vyprošťováky, záda, černý brejle, koncert a tak pořád dokola. V kempu nebylo moc co dělat, ani nešlo jen tak utíct, protože moc atrakcí okolí nenabízelo a navíc tady nikdo neměl auto a tak většinou lidi byli v konobě, kde kalili rakii a vymýšleli blbosti. Atmosféra byla dostatečně výživná. Když se člověk opije tvrdým a nekvalitním alkoholem jednou, má možná brutální kocovinu. Když to dělá systematicky každý den, začne mu to líst za chvíli na mozek. V polovině zájezdu bylo znát, jak se chemický složení té nekvalitní rakie projevuje na lidech. Účastníci zájezdu s názvem Léto s kapelama začali mít fleky, dementnět a chovat se jak zvířata a to v čele s těma kapelama. Svůj podíl viny na to měl i hlad, neboť blafy, co vařili v kuchyni, se většinou nedali žrát. Ukázalo se, že je to tím, že i ty kuchařky tady tu rakii kalej od června, kdy Léto s kapelama začalo. Teď byl srpen, oni byli úplně apatický a když jsme si stěžovali, jakože jsme si stěžovali furt, tak mlčeli a ani nemrkli svýma průhlednýma očima. Všichni jsme často vyhazovali svoje porce jídla do popelnic hned vedle jídelny, který se ten rok ještě nevyvážely, takže ovosy bylo postaráno. Ke konci zájezdu se kolem konoby potácelo poměrně dost fyzicky i duševně zdevastovaných figur, který ochraptělým hlasem objednávali další a další rundy rakí, protože už to bylo úplně jedno. Lidi si z koncertů užili asi jen švihadlo. Jejímž členům se jako jedním z mála dařilo s vodům rakijových večírků alespoň v rámci možností vyhejbat. Vystoupení zbylejch kapel byly postupem času opravdu různý kvality. V den odjezdu jsme kalili s Bilama a Leťákama od rána a už nevíme proč, ale ulítli jsme si na písničce
3: Co jste hasiči?
2: A na naší hymně
3: Kde domov můj?
2: Zpívali jsme je nahlas několik hodin dokola, pak už jenom proto, že to štvalo ty, co s náma nespívali. Což byli ty lidi, co si na nás koupili ty lístky. Nejdřív nám jenom nadávali a když to nepomohlo, tak začali sbírat kameny a házet je po nás, jak po dotěrných psech. S velikou pravděpodobností nás všichni v ten den přestali poslouchat. Byl to trochu neslavný konec nejdelšího mejdla v dějinách naší kapely. S klukama z Bilů a Letů mimo jsme si už na začátku zájezdu padli do oka, ten týden propařili tak nějak dohromady a pravděpodobně tady v Chorvatsku vzniklo naše dlouhodobé mezikapelní přátelství. Loučili jsme se tam s tím místem tenkrát hrou na fackovanou, která spočívá v tom, že kdo je nejblíž, dostane facku. Ale brzo jsme se zase viděli a v dalších letech toho spolu dost prožili, včetně dalších dovolených, večírků nebo vzájemných hostovaček na koncertech a deskách.

0: úplně do kořán, otevřená obří ústa Micka Jaggera, vyslovují název a zpívají tedy Everybody Sing My Baby, Rolling Stones na beatu, 4,5 minuty před 11. Za chvilku Shimmy, ale ten přijde, až se rozletí dveře a přijde proto, aby nám přečetl zprávy. Po zprávách potom třeba Kabáti, Moody Blues, budeme hrát třeba Guns N' Roses, anebo Ballroom Blitz od kapely Sweet. Doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále si býťáci dávejte pozor na pražském okruhu na 76. kilometru. Je to hned po sjezdu u Modletic z dálnice D1. Je tam bouračka nákladního a osobního auta. Navíc až na 5. kilometr je kolona. Kvůli omezení přejíždí se tam do protisměru, to zdržení určitě kolem 10 minut. V Brně pozor na D52, 20. kilometr směr na Brno. Takhle je to správně. Je tam vážná dopravní nehoda se zraněním. Opatrně také na cestě z Litoměřic na Českou Lípu po 15. po hlavní u obce Ploskovice je k řešení havárka osobního auta. V Brně ve Věstonické ulici se srazila dvě osobní auta, na Ústecku, v Chlumci, v Zalužanské ulici vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků. Pozor také na Praze Východ v Brandýse nad Labem. V ulici Ivana Olbrachta se řeší bouračka tří osobních aut a na místě zasahují všichni z integrovaného záchranného systému. A ještě Jičín v Husově ulici trefilo osobní auto dopravní značení. Policisté jsou na místě, vy tam buďte opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz. Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes nejprve slunečno, během dne přechodně až zataženo a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy i 27 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, přechodně místy i zataženo, na severu častěji, jinde jen ojedinělé přehánky. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy 28 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Čeští tenisté zaznamenali v prvním kole US Open dobré výsledky. Karolína Muchová, Marie Bousková, Linda Nosková, Kateřina Siňaková, Jakub Menšík i Dalibor Svrčina postoupili do druhého kola. Pouze Sara Bejlek skončila po třísetové porážce se Španělkou Buxelovou. Hnutí SPD svými kontroverzními předvolebními plakáty nespáchalo trestný čin ani nepodněcovalo k nenávisti. Dnes o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud. Zrušil tak původní rozsudek, který hnutí ukládal peněžitý trest 3 miliony korun. Americký prezident Trump požádal společnost Apple, aby ve své mapové aplikaci také přejmenovala Ontarijské jezero na americké, stejně jak to udělal Google, zatím ovšem jen v Americe. A nakonec, lidé v Plzni ujeli na sdílených elektrokolech za necelého půl roku víc než milion kilometrů. Služba Plzeň Bike má 32 tisíc registrovaných uživatelů a kvůli vysokému zájmu město navýší počet kol na 400. Více náměstek primátora Aleš Tolar.
3: My jsme čekali 1500 výpůjček denně v nějaký prognoze, no a reálně 2,5 až 3 tisíce. Takže to je jako dvakrát víc používané, než byla očekávka. To způsobuje jakoby ten problém nebo tu realitu toho, že ty kola jsou vypučený a stanoviště jsou prázdní. No ale já říkám, co je jako správně, jestli plný stanoviště nebo v terénu. V tomhle tom ta studie nelhala, že ta poptávka potom fakt jako v městě velikosti Plzně je.
2: Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým a dáme si pohodu od kabátu.

Bale jsou svít na beatu, Ballroom Blitz v programu. Teď je 11:45, několik málo vteřin poté. My jsme před chvilkou tady hovořili v éteru o kapele Molly Hatchet. Molly Hatchet vydávají po 16 letech. Vemte si, že 16 let nevydáte desku a pak se rozhodnete, že ji teda uděláte a dáte mezi lidi. Je to deska, která se jmenuje Lost Horizon, název už je tady na světě. Dokonce i víme, že vyjde 27. listopadu letos, to je přesně na den, jako kdyby to někdo naplánoval a nalajnoval 27. listopadu na moje narozeniny. Celou tu desku nahrávali Molly Hatchet na Abbey Road v Londýně a venku už je první single, jmenuje se Dixie Highway a ten si můžete poslechnout na našem webu. Vlezete, titulní stránka radiobeat.cz, je tam článek s nápisem Molly Hatchet vydávají po 16 letech nové album a vy, co máte rádi jižanskou muziku, tak si můžete zkontrolovat, zdali i po 16 letech Molly Hatchet se věnují této hudební disciplíně a jestli zůstávají věrni svému jižanskému big beatovému nádechu. Já jsem to slyšel a můžu vám rovnou říct, že ano. Radiobeat.cz, poslechněte si to, stojí to za to. My tady v éteru budeme hrát nikoli jižanskou muziku, ale skladbu, kdy Brian May smíká prsty levé ruky po hmatníku své elektrické kytáry, tak aby to působilo dlouze. Friends will be friends. Queen na beatu.

Říkal jsem, že Brian May to drží dlouho, no myslím si, že Slash taky nikam nepospíchá, taky si ty tóny docela užívá. Živá Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Kdybyste chtěli tuhle skladbu, a věřím tomu, že na každém živém koncertu kapely Guns N' Roses tuhle skladbu mají a že ve svém repertoiru a setlistu ji mají neustále zařazenou, tak nejbližší možná příležitost vidět a slyšet Guns N' Roses naživo je hnedka zítra v San Diego v Kalifornii. Kdyby náhodou jste to nestíhali, tak v sobotu 5. září hrají Guns N' Roses na slavném Rose Bowlu v Pasadeně, taktéž tedy v Kalifornii. Příští středu 9. hrají v Globe Life Field Arlingtonu v Texasu, no a příští sobotu 12. září potom na Thunder Ridge v aréně v Ridgedale v Missouri. Vstupenky, kdybyste, když už teda scháníte letenky teď, jak jsem vám to řekl, kde všude jsou Guns N' Roses zastížení, tak vstupenky aktuálně na koncert kapely Guns N' Roses jsou v rozmezí od 47 do 250 dolarů. 47 to bude chudák ubožák, 250 dolarů už to bude nějaké lepší místo, pravděpodobně na postavené tribuně k sezení, tak abyste měli svůj vlastní záchod, jo? Minimálně teda aspoň v tom sektoru a nikam jste nemuseli courat po stadionu. Využil bych toho, že Guns N' Roses jsou v Severní Americe, protože pak na začátku listopadu přelítají na turné, na zimní turné 2026 do Asie, také do Austrálie a na Nový Zéland, a tam je to bratru už zase trošku dražší letenka, si myslím. Nebo zjistíte. Nebo nemusíte nikam lítat, samozřejmě můžete sedět doma.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To byly oči Under River Nose v programu Rádia Beat. Za minutu bude 11:45 dopoledne, jenom asociace, když slyším skupiny Oči. Mirek Mužík právě ze skupiny Oči byl jeden, myslím si, že byl úplně můj první host v Rockerově ráno někdy v roce 2015. Od té doby se tady střídalo miliarda, no tak to asi moc, takže přes stovky vlastně hostů. Vždycky je to v pátek mezi 9. a 10. Od pondělka do čtvrtka jsou detektivky a v pátek potom jsou Rockerova rána. Tím prvním, kdo po prázdninách přijde do Rockerova rána, je Vojta Bureš z Doktor Viktor. Můžete se na něj těšit a klidně si i připravit zákeřnou otázku pro Vojtu, kterou mu můžeme potom eventuálně v pátek při Rockerově ránu položit. Vojta Bureš, Doktor Viktor, těšíme se na to. Co se týče muziky, aby jsme to sesumírovali do té 12. hodiny, tedy dopolední program. Krausberry, Black Sabbath a Pac-Man Tan Overdrive.

0: Martin Kraus tady zpívá, že se dívá na programy kin. Kdybyste se náhodou chtěli dívat do programu kin, ten film, který jsem vám tady včera popisoval a doporučoval, tedy Spasitel nebo Hail Mary v originále, v kinech asi už ho nedávají, protože premiéra proběhla a bylo tenkrát hodně vyprodáno ve všech kinech, když to přišlo právě do kin. Ale třeba budete mít štěstí, anebo si film Spasitel, tedy Hail Mary, najdete někde jinde. To je jenom, že Martin zpíval o programech kin. Teď bude 12, asi za 3 minuty, nebo asi prostě přesně za 3 minuty, bude 12. Pepa Lábus má připravený zpravodajský přehled dne, pak bluesová 12 a na to Van Halen, Male Hlavsa anebo strýček Lemmy.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dávejte si pozor na dálnici D1 na 195. kilometru kolem Brna ve směru na Vyškov. Srazila se tam dvě nákladní auta. Pozor taky na D10 ve směru od Liberce na Semilsku. Je to vlastně u Ohrazenice, je tam osobní auto ve Svodidlech. Je to nájezd na D10. Letíte takhle ze zhora od Liberce a najíždíte na D10, tak v tom nájezdu je osobák ve Svodidlech. Pozor také, jedete-li z Uherského Brodu směrem na slovenskou hranici u Starého Hrozenkova nebo za Starým Hrozenkovem na Uherskou Hradišku, i tady je vážná dopravní nehoda. Pozor na cestě na Novojičínsku na 8.50 před Příborem na příjezdu od Frenštátu pod Radoštěm, tam se srazila hned 3 osobní auta. V Praze na Flóře na náměstí Jiřího Zlobkovic se řeší bouračka 2 osobáků a pozor v Litoměřicích ve Dlouhé ulici mezi Kapucínským náměstím a Anenskou ulicí, i tady se řeší havárka osobního auta.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokyrytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lápus. Dnes bude skoro jasno až polojasno, během nepřechodně až oblačno. Na horách na severu a severozápadě se ojediněl objeví přehánky. Maximální teploty dosáhnou 24, na jihu Moravy až 26 stupňů. Zítra se trochu oteplí, hlavně na horách občas sprchne.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalista Lionel Messi ukončil v 39 letech reprezentační kariéru. Fotbalista Petr Mareš po 9 měsících skončil ve zbrojovce Brno. 35-letý obránce se s klubem dohodl na ukončení smlouvy a hledá nové angažmá. Motoristé kritizují navržený schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun. Ve čtvrtek o ně budou jednat s premiérem Babišem a chtějí, aby byl deficit nižší. Analytici ho považují za překvapivě vysoký. Rychlejší zadlužování prý může zvýšit úrokové sazby a zdražit hypotéky. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii České republiky. Září by mělo být u nás teplotně nadprůměrné, a to hlavně v tomto týdnu, kdy mohou teploty na jihu země vystoupat až k 30 stupňům. Srážek má být spíš méně, výrazněji by mohlo zapršet jen o víkendu při přechodu studené fronty. Na pražském Žižkově začala stavba nové tramvajové trati z Olšanské na Jarov. Skoro 2-kilometrová trať za necelých 600 milionů začne sloužit v srpnu příští rok, část povede po bývalé železnici. Polské stíhačky zachytily nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun L-20. Stroj se přiblížil na 30 km od přístavu Leba, ale polský vzdušný prostor nenarušil. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

s nimi ku kojení.

Muchomůrky bílé, Mejla Hlavsa na beatu, 1:45 odpoledne. Jenom rychlá zpráva, co se týče dálnice D1 na tom 349. kilometru u Klimkovic, tak byl vlastně neprůjezdný nájezd i sjezd na D1 směrem na Lipník. Byl tam uzavřený z důvodu vysypaného nákladu z nákladního auta, ale jak se teď píše, po naložení předmětu jeřábem byl provoz obnoven. Vy co tedy chcete na 349. kilometru u Klimkovic buď sjet, anebo najet na dálnici D1 ve směru na Lipník, tak už vám v tom nic nebrání. My máme připraveného Simona a Garfunkla, oba dva tyhle pány, taky Made Me, Kenneth Heat a Van Halen, správně, poznali jste.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Slibovali jsme Simona Garfunkla, tohle byl jejich boxer v programu Rádia Beat. Za 3 minuty bude 12:30 odpoledne. Vysací zámek s kotlem, taky Kenneth Heat, anebo Fear of the Dark od Iron Maiden. To je muzika, která bude ke slyšení už za okamžik, ale bývala by byla dřív, ale nedá se svítit. Ve studiu je tadyhle Čahoun, tedy Pepa Lábus. Pojďme na Beatoskop.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Americká firma Optimal Transit představila plovoucí elektránu, ocelovací zařízení a datové centrum v jednom plavidle. Podle návrhu má dodávat na pevninu až 40 MW nepřetržitého výkonu, což by mělo pokrýt spotřebu zhruba 32 tisíc domácností. Současně má každý den vyrobit kolem 30 milionů litrů sladké vody vakuovým odpadem. Tisková zpráva zmiňuje možnost propojení 5 plavidel do takzvaného Sovereign Power Parku s celkovou kapacitou 200 MW elektřiny, 150 milionů litrů vody denně a 300 MW pro datová centra.
1: Beatoskop.
2: Dělníkům na stavbě silnice u Mladé Boleslavy pomáhá plně autonomní zemní válec, který dokáže pracovat bez strojníka. Jde prý o první nasazení této technologie v reálném provozu v České republice. Dokáže být přesná na centimetry a rozpoznat i překážky v okolí. Základem systému je řídící jednotka propojená se 2 GPS antenami umístěnými na střeše stroje.
1: Beatoskop.
2: Mapicom připravili nové mapové podklady, které mají nabídnout výrazně přesnější obraze značených tras v Rakousku. Jejich celková délka tak teď dosahuje přibližně 149 tisíc kilometrů. Dosavadní data vycházela z OpenStreetMap a zachycovala přibližně 95 tisíc kilometrů. V některých částech Rakouska ale byla neúplná nebo zahrnovala i trasy, u kterých nebylo možné ověřit, jestli jsou skutečně značené v terénu. Tolik z Beatoskopu. Teď už si vychutnejte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
1: Radio.

Vysacího zámku na Beatu za 2,5 minuty už bude 1:15. Odpoledne mezi půlnočními deskami, akustická kytara Vysáčů dohrála, tak mezi půlnočními deskami zatím vede album Svět hledačů od Blue Effectu, ale jenom o pár hlasů méně má Růže pro Algenron, nebo Algenron, jak jsme říkali, za mladé od Aleše Brichty. Všichni interpreti, tedy všech šest, v této celotýdenní anketě půlnočních desek začínají písmenem B, jako barva třeba, nebo blbec. Blue Effect, Aleš Brichta, BSP, Brutus, Bluesberry a Blue Bucks. Mimochodem, Verbeš Kolínská, album kapely Blue Bucks, už má přes 20 hlasů, což se nečekalo. Třeba se fanoušci kapely Blue Bucks zase zmotoří a během týdne nasází na našich webovkách pro tohle album víc hlasů než 23, což je aktuálně. Kdyby anketa končila dneska, šla by do éteru deska od Blue Effectu a také od Aleše Brichty, ale důležité je, jak to bude končit na konci týdne, v neděli 6. září. Je to online, hned vidíme, které dvě desky z těch šesti mají nejvíc hlasů. Takové dvě desky v neděli vezmeme, zkomprimujeme, pokud ještě zkomprimované nejsou, a zahrajeme si jednu v úterý a druhou ve čtvrtek po 23. hodině, tak, aby to byla půlnoční alba. Celou anketu najdete tak, jak je naším dobrým zvykem, na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz. Za chviličku Honky Tonk Woman od Rolling Stones, teď je tady Too Old to Rock and Roll od Jethro Tull.

0: Není to kohout?
1: Ale zvědavý je jak červenka. Obecná.
2: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
3: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Václav Cílek. Geolog, spisovatel, filozof. Inu veskrze renesanční člověk.
2: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: tu za 5 minut a kousek bude 1:13. Jsme domluveni s Pepou, že by sem eventuálně, když by měl kousek času, dorazil a přečetl zprávy. Po zprávách Got Me Under Pressure od ZZ Top, něco od Paula McCartneyho, Deep Purple, anebo Luboše Pospíšil. Doprava.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Na dálnici D35 na 287. kilometru od Lipníka nad Bečvou směrem na Mohelnici v pravý pruh stojí, je tam odstavené nákladní auto, opatrně. Na D2 na 19. kilometru od Brna na Lanžhot, tedy na Břeclav, tak v levém jízdním pruhu neprojedete, opravují tam a udržují svodidla, spíš tedy opravují. Pozor, v Praze v Myslíkově ulici vyšetřuje policie havárku tramvaje a osobního auta. V Hradci Králové v Březhradské ulici jsou policisté u bouračky 2 osobních aut a v Liberci v ulici Svobody se také vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách na severu a severozápadě se ojediněle objeví přehánky. Maximální teploty dosáhnou 24, na jihu Moravy až 26 stupňů. Zítra se trochu oteplí, hlavně na horách občas prchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále podlehly Švédsku 0-3 po setech 19-25, 23-25 a 21-25. Nezopakují tak osmé místo z roku 2023. Neubránili švédskou univerzálku Isabel Holkovou, která zaznamenala 31 bodů. Dnes ráno dosedl poprvé v historii na runway mezinárodního letiště Václava Havla v Praze zlatý Airbus A350-1000 tchajvanských Aerolinek Starlux Airlines. Jde o jejich nejnovější vlajkovou loď, která existuje ve dvou barevných provedeních, zlatém a stříbrném. Z Taipei bude létat jen do tří destinací, do japonského Tokia, amerického Phoenixu a právě do Prahy. Nově složená sněmovna se vrací k některým tématům, která v té předchozí neprošla. Po prázdninách se tak znovu otevře otázka manželství pro všechny. Minulý týden se narovnáním práv stejnopohlavních párů zabývala nově vzniklá pracovní skupina, kterou tvoří poslanci napříč politickým spektrem. Hlavní slovo v ní ale mají zástupci Pirátů a Starostů. Polská vláda prodloužila platnost opatření na hranici s Běloruskem. Od června 2024 tam udržuje takzvanou nárazníkovou zónu s cílem bránit nelegální migraci. Nově má tak toto bezpečnostní opatření kritizované lidskoprávními organizacemi platit do 28. listopadu. To byly zprávy. Po nich přichází Bruce Dickinson na Rádiu Beat.

Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

nebo lépe řečeno permanentky na Pálavské vinobraní. To se koná příští týden o víkendu nebo pátek, sobota, neděle a jsou to dvě permanentky na dva dny, na 11. a 12. září, tedy pátek a sobota, i když samozřejmě vinobraní probíhá i v neděli a v neděli je všude vstup zadarmo. Ty dvě permice jsou vlastně vstupy do všech uzavřených zón, do amfiteátru, do centra města, tedy do centra města Mikulov a spoustu dalších výhod. Je to bratru celkem solidně hodnotná cena a kdo byste chtěli vyrazit příští týden, pátek, sobota, neděle do Mikulova na Pálavské vinobraní, vemte mobilní telefon a zkuste odpovědět jako 12. v pořadí na zákeřnou otázku. Odešlete ji ve správném, nemusíte ani tvaru, ale ve správném znění na správné SMS-kové číslo. Sem do studia, všechno řeknu, poslouchejte a když budete mít štěstí a budete 12., tak vám zavolám zpátky a dvě stupenky na Pálavské vinobraní vám pošlu. Jsou to přesně ty stupenky, které obsahují jak čárový kód, tak QR kód nebo QR kód, chcete-li. Nemusím vám ty stupenky nijak posílat jinak než e-mailem, to znamená elektronicky a vy už si potom poradíte sami. Ta otázka zákeřná je, jaké i se píše ve slově Pálava. Měkké anebo tvrdé jsou samozřejmě dvě možnosti. 720 001 222, 12. správná odpověď v pořadí vyhrává.

0: Unchain My Heart v programu Rádia Beat, 6 minut před 3:15 odpoledne. Měl jsem a stále tady ještě mám, ale už za chvilku budu posílat dvě permanentky na Pálavské vinobraní, pátek, sobota, neděle, příští týden v Mikulově. Ten 12. kdo se dopsal, je to tak trošičku anonymní, ale nakonec jsme to dali dohromady.
1: Zdar vejvoďáků.
0: Tady je skutečně vejvoďák Rádio Beat, komu jsem se dotelefonoval?
1: No, telefonu Víťák Tomáš, no, tak to je masakr.
0: Nazdar, já jsem totiž nenašel ve tvé zprávě křestné jméno, nebo tvoje jméno, ale teď už to vím, Víťo, tak jaké i jak se píše ve slově Pálava, hele.
1: No, jak jsem napsal žádné, no.
0: Ano.
1: Tak jsem to odbouknul, ale, no a 12, jo, no tak šťastný číslo pro mě.
0: Přesně, je vidět, že jsi bystrý, ve slově Pálava se skutečně nepíše žádné i, klidně by se mohlo, ale nepíše. Tady, až ti přijde ta stupenka, kterou ti naskenuju, mimochodem vyhráváš, samozřejmě máš ty dvě permanentky.
1: No tak to je paráda, perfektní, děkuju.
0: Až ti dorazí, tak se na ně podívej v e-mailu, je to nádherně graficky zpracované, ta stupenka, je tam napsáno Pálavské vinobraní, ale je to tak rozmazaný, že to v podstatě přečte jenom ten, kdo už těch Pálav několik vypije. Protože zastřízlivé je to celkem, jako se nedá rozluštit ten nápis, jo.
1: Je to
0: krásně udělané. Prosím tě, v pátek, jestli se nepletu, tak v rámci tedy programu, tak tam hrají Horký žeslíže, v sobotu potom na Amfíku Monkey Business, do toho, že jo, máš vstupy jak na amfiteátr, do centra města, všechno máš zadarmo a lístky Luxus. Jsou dva, no takže můžeš klidně i vzít někoho sebou, takhle.
1: No tak jako beru manželku, protože ta zrovna Pálavu má teda jako velice ráda. Já jí taky nepohrdnu a Mikulov máme rádi.
0: Takže hřebík na hlavičku, se dá říct.
1: No, rozhodně, totální přesná rána.
0: Víťo, veliká gratulace, lísky posílám a užijte si tady s paní mámou pátek, sobotu a neděli v Mikulově příští týden na vinobraní.
1: A nějakej e-mail nebo něco takového není potřeba?
0: Samozřejmě, že je, ale to mi řekneš, až to položíme, Hrgot, ne?
1: No paráda.
0: Teď by ti lidi psali, že jo, na ten e-mail, který bychom zveřejnili.
1: Rozumím, jo, tak to je jasný. Nežádaná reklama a podobně.
0: Poslouchej,
1: super, děkuju.
0: Když už teda si to nakousnul, mám tady ještě několik těch stupenek, tak se dá říct, že třeba odpoledne nebo zítra, kdo bude ve správný okamžik na správném místě, tak další dvě permice na Pálavské vinobraní může nabítu získat.
1: Super, zůstávám na to, děkuju.

0: nakonec tedy ještě pan Sting v programu Rádia Beat, přiblížila se 14, tím se opět blíží oba dva pánové, na které jsme zvyklí, tedy ponejprv Pepa, zprávy a pak Standa Rubáš, hodina tupláků. První tuplák bude dneska se skupinou, která po letech přichází opět se svým slavným koncertním filmem Queen v Budapešti na plátna i českých kin, tedy tuplák se skupinou Queen. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dávejte si pozor, býťáci v Praze u Ladronky na Plzeňské směrem ven z města. Jeden pruh tam stojí kvůli srážce dvou osobních vozů. V Praze na Palmovce, v samotné ulici Palmovka, je to spojka mezi Sokolovskou a ulicí Novákových, tak se řeší havárka dvou osobáků. Na Kroměřížsku v Chropini v Nádražní ulici je havárka na osobáku. V Ostravě ve Výškovické srazilo osobní auto cyklistu. To je vážná havárka se zraněním, na místě už je rychlá a opatrně tak v Jihlavě. V Pražské ulici se jezdí Kyvadlově jedním pruhem kvůli bouračce osobního auta. Vejvoďák vám přeje šťastnou cestu s Rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Páni, to je hrana, dokonalost sama.
5: Jojo, to je Festool. S tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
4: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude skoro jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno. Na horách na severu a severozápadě se ojediněle objeví přehánky. Maximální teploty dosáhnou 24, na jihu Moravy až 26 stupňů. Zítra se trochu oteplí, hlavně na horách občas strhne.
7: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: První fotbalová liga má zítra na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O dvě hodiny později má Víkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem. V původním termínu 16. srpna se zápasy nehrály kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů. Práce přes platformy by měla mít od ledna pravidla. Kdyby činnost měla znaky zaměstnání, platformový pracovník by se považoval za zaměstnance, pokud to platforma nevyvrátí. Definice tzv. Závislé práce neboli zaměstnání by se ale měla změnit. Zpřísnit se má i postup u nelegální nebo nehlášené práce. Nad řízením algoritmy by musel být lidský dohled. Návrh zákona o platformové práci schválila vláda. Pražští radní schválili názvy dvou stanic budované linky metra D. Místo náměstí Bratří Synků a Obrachtovi ponesou názvy Nusle a Ryšánka. První úsek by měl začít fungovat v roce 2032 s automatickými vlaky. Další tři navržené změny, které se týkaly názvů stanic Nové Dvory, Písnice a Depo Písnice, vedení města neschválilo. 3 lidi zavraždil ve městě Danilovgrad Rus, když včera spustil palbu ve střeleckém klubu, který pravidelně navštěvoval. Z místa činu se mu podařilo uprchnout, ale později se dostal do přestřelky s policií a pak si sám vzal život. Po motivu krveprolití vyšetřovatelé dál pátrají. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák.
8: Tuplák.
0: Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Ano, budeme hrát Play the Game. Teď tady jsme dohráli tohleto skladbu jako jeden z prvních tupláků, nebo jednu část prvního tupláku pro dnešek tady u nás na beatu. Seven Seas of Rye byla od kapely Queen ta, která tomu předcházela. Čím jsou za prvé odstartovány tupláky, za druhé vyřízena pozvánka k nám na beatový web, kde, když se podíváte, tak jednou z prvních věcí je informace o tom, že Queen míří do kin, a to speciálně se záznamem koncertu z Budapešti. No a zároveň to můžete brát jako pozvánku na víkend, protože Freddie Mercury by slavil 80 a tím pádem se téhleté muzice budeme taky věnovat po celou sobotu a neděli od rána až do večera. Spojíme to dohromady, protože jestli poštovní holub dorazí tak, jak měl a jak slíbil, tak tady právě vstupenky do kin a na beatu taky na ten víkend budou připraveny a budete mít šanci je během toho víkendu vyhrát. Toliko tady na start dnešního odpoledne. Dne, takhle 11 minut po 14. vás zdraví Standa Rubáš a přeju příjemný poslech a čistý signál.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Kings a jejich tuplák na rádiu Beat. Lola a taky věc s dlouhým názvem Nothing in this world can stop me worrying about, tak se jmenovala ta, která právě teď dohrála. Nic na tomto světě mě nemůže zabránit, abych se něčeho obával. Tak já se obávám, že tady Vivore něco udělal s židlí. Nevím úplně přesně co, ale můžu vám říct, že tady sedím, jak kdybych sežral pravítko. No nic, to je odbočka od tupláků. Pojďme zpátky k tuplákům. Já mezi tím, co budou hrát, teď už můžu říct staří Twisted Sister, protože nový Twisted Sister existují v úplně jiné podobě, s úplně jiným hlasem, tak zatímco budou hrát i staří We're Not Gonna Take It a The Price, budu zjišťovat, jak se naše studiová židle tady po 20 letech dostala do takto vzpřímené podoby a pokusím se jí vohnout.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu B.

0: takovéhle balady uměli a pořád ještě umějí, nepochybuju o tom, Twisted Sister. Jenom to teď aktuálně s hlasem Sebastiana Bacha musí znít úplně jinak, než když tam tenkrát před mnoha mnoha lety zrovna tuhletu věc naspíval Dee Snider. Mimochodem, nová etapa historie kapely Twisted Sister už odstartovala a už dokonce se objevují první videa a ochutnávky toho, jak to zní Twisted Sister právě se Sebastianem Bachem v čele téhleté kapely. Tak je to na každém, aby si to proposlechl a aby si udělal nějaký názor, jestli se bude držet raději té původní verze, anebo jestli mu bude lahodit i ta, řekněme, nová současná verze Vzor 2026. V tuplácích od Twisted Sister alespoň pro dnešek je to definitivně všechno. Na řadě jsou totiž jiní muzikanti a jiné kapely. A ještě nezněla čeština, tak si ji dáme ve skladbě Mám tvůj stín, pak to vlastně dál bude muzika česká, ale už se bude jmenovat americky. Hard to Please, teď už je naprosto jasné, že tím dalším, kdo je v tuplácích připraven, musí být Ivan Král.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Václav Cílek. Geolog, spisovatel, filozof. Inu veskrze renesanční člověk.
3: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu G.

0: Ivan Král na rádiu Beat. Jak jsem slíbil, tak jsem pustil. Je to český tuplák, protože je tam Ivan Král, i když při poslechu byste mohli říkat, že byl takový česko-anglický. No a co? To se počítá. Ivan Král je za námi, na cibulích svítí 14.43 a já už tady počítám minuty, aby mi to tak jako vyšlo a moc jsem nepřetáhl, nebo mi moc nechybělo, protože vždycky, když jdeme takhle do finále té hodiny, tak je potřeba velmi pozorně propočítat ty minuty. Dřív než řeknu názvy písni, pak už se to nedá změnit. Dáme si Rem Jam a tam je jasná volba Black Betty. Ta chybět nemůže, to máme 3.54. No a za ní bychom mohli, to by nám tak vyjít mohlo, do konce hodiny přihodit druhou, v tomhletom případě nazvanou Turnpike, tam má něco přes 5 minut. Uvidíme, jak jsem to sečetl.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: To byly Rangem na rádiu Beat. Vidíte, nakonec nebyly dvě, ale byly tři. Zkrátka se mi tam ještě vešla jedna kratší. Let It All Out, tak se jmenovala. Tedy Black Betty, Turnpike a právě tahle ta uzavřela dnešní tupláky tady na Beatu. Bude 15 hodin za 3 minuty, to znamená, že bude Pepik a pak bude Bruce, tím se myslí Dickinson, budou Blue Effect a taky třeba Rolling Stones.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: My se mezi tím podíváme na aktuální dopravní situaci a to, co mi tady hlásíte z regionu Beatu, což může být třeba 58. Chcete-li to jinak, Plzeňská ulice v Nové Bělé na Ostravsku, tam došlo k dopravní nehodě, probíhá tam zároveň nějaký úklid, ten průjezd je tam omezen. V Opavské ulici v Ostravě v Porubě, tam máme nehodu dvou osobních aut. V Opavě v Bochenkově ulici máme nehodu dvou osobních aut, takže tady všude počítejte s nějakým omezením. Také na příjezdu do Držkova od Jablonce nad Nisou je hlášena kolize na D7 mezi 16. a 5. a 17. ve směru z Prahy pryč na úrovni Knovíze. Počítejte, že se co si děje, buď je odstavené tam auto nebo havarované, to z té zprávy nevyčtu, ale vím zcela jistě, že vám může překážet v tom průjezdu a v Pardubicích je to aktuálně Poděbradská ulice. I tady probíhá vyšetřování dopravní nehody.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykrytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
2: Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java Klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně dojde od západu k přibývání oblačnosti až na zataženo. Hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejisté Kladna posílají 5 převážně mladých hráčů na výpomoc prvoligovému Chomutovu. Za Piráty se zahrají obránci Martin Matějček s Tomášem Bandasem a útočníci Adam Bareš, Ondřej Bláha a Sebastian Redlich. V případě zdravotní situace, herní formy nebo z jiných důvodů bude kdokoliv z nich stažen zpátky. Prezident Pavel dnes konstatoval, že návrh rozpočtu není dobrý. Očekával by prý spíše snahu o konsolidaci veřejných financí. Chápe proto snahu ministra zahraničí a předsedy motoristů Sobě Maci, který chce o výši deficitu ještě jednat s premiérem Babišem, je to podle něho jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou mají řadu společných témat. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu navrhli obžalovat cizince z trestného činu porušení mezinárodních sankcí. Ten měl provádět transakce s penězi, které patří osobě zařazené na sankčním seznamu Evropské unie. Na účty třetích osob převedl skoro 100 milionů. Dál převedl na třetí osoby finanční prostředky přesahující 690 milionů, i v tomto případě v rozporu s platnými sankcemi Evropské unie. Během tradičního jihoafrického obřadu Ulvaloko od listopadu 2025 do letošního ledna zemřelo 43 chlapců. Nejčastější příčinou úmrtí jsou amatérsky provedené obřízky, které symbolizují dospění chlapců v muže. Ty by se měly provádět zkušení lékaři, ale Jihoafrická republika se dlouhodobě potýká s ilegálními iniciačními zařízeními, kde tomu tak není. Dnes to napsali Novinky.cz. A je po zprávách. Po nich přichází Bruce Dickinson na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Jedna ze živáků a zítra na beatu ve středu budou vládnout živáky éteru od 8 až do půlnoci. Než se dostaneme k živákům jako takovým, těm na vaše přání, no tak si můžeme slíbit předcházející večer, to je ten dnešní úterní, který bude plný spousty povídání a myslím, že plný velmi zajímavého povídání s velmi zajímavými hosty. Nejprve Jirka Rogl, ten vládne éteru dneska od 19 hodin a spolu s ním přijde Black, neboli Roman Černý, je světově uznávaný fotograf, který má spoustu zkušeností s hudebními hvězdami a to nejenom u nás, ale i v zahraničí a předpokládám, že to bude podstatná část toho jejich povídání, jak se člověku stane, že může být s někým z těch velkých slavných jmen doma, může mu být na blízku a může dokumentovat ten jeho život, ať už profesní, pěvecký nebo muzikantský, tak i ten soukromý. Myslím, že to je věc, která leckoho bude zajímat. Tak to proberou páni po 19. Po 20. tady bude Dan Kohout a spolu s ním tady bude Václav Cílek, což už jenom z životopisu je muž mnoha profesí geolog, spisovatel, spoluautor nejsledovanějšího dokumentu o krajině, přírodě, religionista, filozof, prepper, člověk, který má těch témat tolik, že jsem si naprosto jist, že nestihneme vměstnat do těch 3 hodin dnešní rokové zpovědnice a i když jsem se o tom s Danem Kohoutem nebavil, tak bych na holej pupek přísahal, že tahle zpovědnice půjde na díly a bude se muset opakovat do budoucna, možná ještě několikrát, abychom to všechno doprobrali do podrobna s Václavem Cílkem. Večer potom uzavírá půlnoční album, dneska se těšte na Beatles a celou desku Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, však sami si za to můžete, sami jste si ji takhle odhlasovali na beatovém.

Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatý drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatý drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.

0: aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Janovec Ozzy tady u nás na beatu a See You on the Other Side. Tady uvidíme se na druhé straně. Dá se to použít jako takový oslý most, já vím, že trošku chatrný, ale stejně oslý most. Uvidíme se na druhé straně republiky v uvozovkách v Brně, protože tam míří zářijová beatová pumpa, poslední beatová pumpa tohoto roku, protože jak víme, v říjnu už hrozí, že bude pada bohu ví co z nebe. A tak tu naší pumpu zase zamotáme do igelitu, strčíme ji do skladu a vyndáme ji na jaře. Takže ta poslední závěrečná rozlučková, ale v žádném případě menší pumpa, tak ta se koná vlastně už na obvyklém místě. ProEx 2000 je to místo, tedy firma, kterou dobře znáte, zvlášť pokud jste z Brna z okolí a pravidelně leta letoucí jezdíte na beatové pumpy, protože tady se obvykle v Brně koná to naše beatácké setkání. 16. od 11 do 17 hodin se na vás budeme těšit a když chvilku vydržíte, za malou chvilku vám pověsíme všechny tyhle informace i s mapou na beatový web.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: Def Leppard na rádiu Beat. Armageddonet je ta věc, která uzavřela aktuální hodinu, alespoň po té hudební stránce, za 4 minuty už ani ne. Tady bude 4. hodina. To znamená Pepi Klábusovej a čerstvé zprávy. Tím začneme tu hodinu příští a pokračovat budeme třeba s kapelou The Clash. Dáme London Calling.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a k tomu nějaké vaše dopravní čerstvé postřehy napříč celou republikou s regionou Beatu. Tady můžeme začít Tondovou zprávou, která přišla před nějakým časem, ale stále je platná.
2: Jedu z Prahy směrem na Strakonice a tak 2 kiláky pod Sudrákem, jedu dávka se Sobákem a je tam u nich kapaly nějaký zastavou asiči, policajti, zatím tam nikdo nebyl.
0: Díky za tuhletu zprávu. D2, 50, 19. kilometr, směr Brno, tak u Pohořelic počítejte, že skončilo nákladní auto v příkopu. Tedy v jízdních pruzích nepřekráží, ale bude se vytahovat a to překážet jistě bude. Na 58. u Nové Bělé u Ostravy tak došlo k havárii nákladního s osobním autem. Provoz na místě prý je omezen.

0: to není až tak překvapivé. V Brně Křenová ulice, nehoda osobního auta s domíchávačem, i tohle překaží. V Praze na Radlické střed autobusu s osobním autem probíhá vyšetřování. A pak se hlásíte třeba z Chebu, tedy ode mě z domova, z Májové ulice, kde píšete o střetu auta s motocyklem a o tom, že předjížděcí pruh je neprůjezdný, což teda nevím, kde na Májovce je předjížděcí pruh a ona je poměrně dlouhá, tak klidně specifikujte to místo, kde se vyšetřuje tahle ta dopravní nehoda. Opava, Bochenkova ulice, nehoda osobního s cyklistou, na místě všechny složky IZS a to též pak platí pro Horní Břízu, třídu 1. máje. Tady došlo k havárii dvou osobních aut a taky se to neobešlo přes zásahu integrovaného záchranného systému. Průjezd tam bude velmi omezen, vy to ideálně vemte jinudy.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně dojde od západu k přibývání oblačnosti až na zataženo. Hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18 hodin. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu. Asociace rozhodla o jeho odložení z důvodu hromadného infekčního onemocnění v týmu Mladé Boleslavy. Minister spravedlnosti Tejc s dalšími 6 poslanci vládní koalice, včetně premiéra Babiše, prosazují nepromlčit trestného činu vraždy. Souběžně s nimi skupina senátorů v čele s místopředsedkyní horní komory parlamentu Saitlovou. Promlčecí doba vraždy je nyní v České republice 30 leta, pak trestní odpovědnost zaniká. Místopředsedkyně sněmovny Urbanová navrhuje nepromlčitelnost i u znásilnění a trestného činu obchodování s lidmi. Havárie cisterny omezuje provoz na silnici mezi Veseckem a Turnovem na Semilsku. Nehodu na místě aktuálně vyšetřují policisté, kteří společně s hasiči evakuovali blízkou továrnu. Úsek mezi kruhovým objezdem u firmy Ontex a od Turnova sjezdem ze silnice první třídy číslo 35 je zcela uzavřený. Podle policie nikdo nebyl zraněn. Na rozvodně nedaleko elektrárny Jenschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení. Policie zjistila poškození na jednom z elektrických vedení. Na místě jsou pyrotechnici. Nebezpečí nehrozí. K incidentu dochází v době, kdy se německý kancléř Merz podle médií chystá obvinit Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letiště. Chce také oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi Evropské unie. Víc už se do zpráv nevejde. Teď přichází další roková pecka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Radio B. Klasický rok.

pavouk si může přečíst Vergilia v originále nebo oslavit některý z mezinárodních dní, protože kalendář říká, že dneska svátek slaví Linda a Samuel, a tak jako pátrám v paměti, neznám úplně mnoho lidí držitelů tohoto jména nebo těchto jmen, ale znám spoustu lidí, kteří i v úterý by rádi udělali si večírek, tak můžete oslavovat letos. Dneska je to velmi bohatý. Musím říct, 1. září k sobě váže spoustu různých ptákovin, které se nakonec usídlily v kalendářích mezinárodních dní. Třeba, to je pro holky, malé, útné, upnuté černé šaty se dneska můžou oslavovat, jo? To je jedna z věcí. Nebo se může oslavovat ruční psaní dopisů. To patří k 1. dni v září. Můžete oslavovat třeba taky růžové kadilaky, ale musí i růžové. Pink Cadillac Day mají v Kanadě, v Británii i ve Spojených státech. Tak to můžete oslavovat. Pálení ohňů se může dneska oslavovat za účelem opejkání si buřtů, třeba ku příkladu, a pokud jste úplný fančmekři, tak můžete oslavovat zrzavý kočky, myšleno tedy zvěř, zrzavou kočku, můžete oslavovat tofu, tohleto jídlo, které mě nedává smysl už od útleho dětství, má dneska svůj mezinárodní den, a taky dneska mají být veselí všichni, kteří mají akné, protože je dneska takzvaný Acne Positivity Day, takhle to v Americe pojmenovali. Tak nechám na vás, co si z toho vyberete, v každém případě si udělejte hezké úterý.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Electric Light Orchestra na rádiu Beat, jejich Don't Bring Me Down, muzika za námi a sliby se mají plnit. Já jsem před nějakou chvilkou sliboval, že i s obrázkem, s mapičkou a s proklikem vyvěsím na beatový web informace k poslední letošní beatové pumpě, která se bude konat na moje narozky za dva týdny 16. září od 11 do 17 hodin a to v Brně Projekt 2000, stará známá adresa, stará známá mapa, tedy Veslařská 25 Brno v areálu JZD najdete projekt, tam spoustu věcí, které se týkají střech všech možných domů a třeba i nějaké to poradenství a k tomu mobilní studio, stříkání log, muzika na přání, však to dobře znáte. Bude to poslední pumpa letošního roku, tak na to myslete a pokud jste letos ještě na žádné nebyli a máte-li to nějakým způsobem v dojezdu, tak se určitě zastavte býťáci. Víc na www.radiobeat.cz.
1: Kufry?
2: Autě.
1: Pasy?
2: V autě.
1: Bítě?
2: V autě.
3: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
4: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
3: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
5: Nemůžem najít správnej směr.
3: Depozitář Popmuzea drží správnej směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Popmuzea. Ve čtvrtek od 7 večer na Rádiu Beat.
6: Hej.

Kamala jedna uzvaná od kapely Aerosmith, Crying dohrála, zbývá nám trocha času do konce hodiny a myslím, že tam můžu slíbit, že vmáčknu jednak Krausberry, protože už jsem dlouho nehrál nic českého, tak slíbím kořenovou zeleninu a taky Juraj Hýb jako pozvánku na dvojkoncertí na konci října a zároveň rozlučku s kapelou Juraj Hýb. Potom se tady nabíto bude taky hodně mluvit v příštích dnech a týdnech, tak se můžete nechat inspirovat třeba skladbou Sunrise a během ní se můžete nechat inspirovat třeba dopravou. Pokud máte k dopravě nějaké informace, tak je posílejte býťáci. Nebo volejte, to nechám na vás. Číslo 210 32 33 34.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku.

0: Jak jsem říkal, býťáci, tak takhle přesně to naživo bude vypadat už velmi brzy na konci října. Na dvou místech v Praze i v Ostravě, kde se Jure a Hip budou loučit se svými tuzemskými fanoušky v rámci toho svého posledního turné. Chtěl bych věřit, že to dál potáhnou tak jako doteď, že to poslední turné je sice poslední, ale konec nemá, že by se s náma mohli rozloučit ještě mnohokrát, ale slibovat úplně nemůžu, takže tady naopak doporučím nenechávat ty lupeny na poslední chvíli, protože se fakt může stát, že už žádné nebudou.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Než se překulíme přes celou, pojďme se podívat, jak vypadá aktuální dopravní situace na D2 50 na 19. kilometru. Jedete-li směr Brno, tak u Pohořelic počítejte s tím, že stále prý tam zůstává ten nákladák, který nám tam asi před hodinou zahučil do příkopu, a že v průběhu toho dne se z něj bude snažit dostat, takže tam projíždějte velmi opatrně. Na silnici první třídy číslo 152, v tomto případě u Třebelovic na Třebíčsku, počítejte, že komunikace v tuhle chvíli prakticky neprůjezdná. Zasahuje tam kvůli nehodě nákladního auta celý integrovaný záchranný systém. Na 8.50 u Ostravy Nové Běle je hlášen střed nákladního

0: osobního auta, provoz je tam omezen, tak s tím počítejte. V Brně v Křenové ulici došlo k nehodě osobního auta, která se tam řeší. V Praze v Budovatelské, to jsme v Satelicích, jestli se nemýlím, tak je hlášena havárie automobilu s motocyklem i tady tedy se zásahem IZS a průjezd je tam omezen. Díky za zprávy, jeďte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Ty máš nový festool, to si vyhrál ve Sportce.
2: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
1: No a fakt to stojí za ty prachy?
2: Hele, víš co, sám si to vyzkoušel.
1: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
2: Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
3: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
4: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
5: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
4: Říká se baby.
5: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně dojde od západu k přibývání oblačnosti až na zataženo. Hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Hlavní kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač bude kvůli zranění achilovky chybět na střídačce extraligového týmu podle všeho nejméně do listopadu. Na dnešní předsezonní tiskovce to řekl generální manažer klubu Martin Straka. Bývalý trenér reprezentace se poprvé zranil v červnu při fotbalu a hned absolvoval operaci. Pak si ale zranění obnovil, takže na operační sál musel v srpnu znovu. Kancelář prezidenta republiky by měla mít v rozpočtu na příští rok 425 milionů 400 tisíc korun. Je to o zhruba 4 miliony korun víc, než jí přidělil letošní schválený státní rozpočet. Počítá s tím návrh státního rozpočtu na příští rok. Prezidentská kancelář má letos k dispozici 421 milionů 400 tisíc. Rozpočtová kapitola zahrnuje nejen prezidentskou kancelář, ale také příspěvku organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány. Čestný prezident motoristů a poslanec Turek kvůli červencové dopravní nehodě podle svých slov nezastává funkci vládního zmocněnce na ministerstvu životního prostředí, dal ale na rezortu využívá kancelář. Turek vysvětlil, že prostory ministerstva životního prostředí opustí jen tehdy, pokud bude odvolán. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharovová pohrozila devastující odezvou na to, co nazvala protiruskými činy v Pobaltí. Hovořila o riziku dalšího nárůstu napětí v regionu. Pobaltské státy jsou členy NATO, podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské invazi a ostře vystupují proti počínání Moskvy. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Kansas, jejich slavná, než kvůli nejslavnější věc, nazvaná Dust in the Wind, tak ta je právě teď za námi. 14 minut po 17. dohrála tahle muzika. Pěkné pozdní odpoledne nebo brzký podvečer, jak chcete, vám zbýto přeje Standard Rubáš i s muzikou další, která bude česká. Dáme si Lucii, to proto, abychom nijak neovlivňovali další české kapely, o kterých chci mluvit. Ty jsou totiž seřazeny v beatové anketě na webu a od včerejška se to lehce proházelo, protože Aleš Brychta vzal stečí uskupení BSP a teď je před nimi. Aktuálně v těch českých kapelách, ze kterých vybíráme půlnoční alba, jsou Blue Effect a Svět hledačů, je tam právě Aleš Brychta s deskou Růže pro Algernon, pak jsou teprve BSP, Otta Baláš, For Kamil Střevka, By Assistance Michal Pavlíček, Brutus s Gorillou, Bluesberry s albem Blues je třeba a Blue Bucks s albem Verbež Kolínská. Ty jsou tedy aktuálně teď na ocase. Ale neznamená to, že tam musí zůstat. Je to na vás, býťáci. Já právě proto pouštím tu Luci, aby to nevypadalo, že komukoliv z těchto těch béčkových kapel chci jakkoliv nadržovat. A vy se během toho zamyslete, zvláště pak, pokud jste ještě na beatovém webu nehlasovali. Chtělo by to tam tedy jeden klik přidat, ať je jasno, ať pak nakonec neskončí na té nepostupové šprušli nějaký ten favorit, anebo opačně myslete na to, že takhle můžete snadno ovlivnit, co si budeme na beatu pouštět za muziku. Adresa je vždycky stejná: www.radiobeat.cz.

0: YouTube, nebo chcete-li to YouTube 2, jak to říká kolega Vejvoďák, ti dohráli tady na beatu a dohráli s písní With or Without You. Před námi jsou menšinové sporty, dáme si je za malou chvilku, taky sáhneme do historie s kapelou Mohnout a taky si můžeme říct, a teď já to zase zakřiknu, já vím, ale když se podívám do dopravních map, tak já bych ten první den školního roku čekal, že mi to tady bude celý svítit červeně. A ona to není zase taková úplná divočina dneska. Pokud jdete z Prahy po Strakonicky, jak počítejte, že se to řadí před Jílovištěm, tam jsou práce na vozovce, ano, tam to červeně skutečně svítí, ale třeba Pražský okruh oproti jiným dnům dneska ani nebudu říkat, že postává od Chrášťan, on tak jako zpomaluje na úrovni Ořecha, jedete-li od D, je pětky, kde je jedničce a z druhé strany taky je to možná pomalejší provoz, není to na 130, ale není to žádná kolona, tak věřme tomu, že nám to takhle vydrží a pokud kecám, takže mě to určitě omlátíte o hlavu třeba na čísle 210, 32, 33, 34, že jo?
1: Bylo to na přelomu let 1966 a 67. Beatles v té době už nekoncertovali a vrhli se do natáčení svého zřejmě nejvýznamnějšího počinu. Alespoň třeba podle časopisu Rolling Stone, který desku Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zařadil na první místo z 500 nejlepších alb hudební historie. Jako tehdy nejpopulárnější britská skupina dostali pánové neomezený přístup do studií EMI na Abbey Road. Experimentovali, zvali řadu hostů, používali tehdy nejmodernější hudební techniku, nechali se ovlivňovat převratnými vlivy a postupy. Výsledkem je nahrávka, která inspirovala a stále inspiruje zástupy hudebníků po celém světě. Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dnes hodinu před půlnocí.
2: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí na rádiu Beat. Menšinové sporty na rádiu Beat.
3: Běžec Tomáš Maceček vyhrál beskydskou sedmičku, která je 100 kilometrů dlouhá v čase 10 hodin 48 minut a získal titul mistra republiky v horském maratonu jednotlivců. Ženský závod ovládla Petra Ševčíková, která vytvořila nový rekord tratě 12 hodin a 29 minut. České stolní tenistky čeká vyřazovací fáze Ligy mistrů. Ze základních skupin postoupili HB Ostrov, El Niño Praha a mezi ženami také Hodonín, který ovládl svou skupinu Ligy mistryň. Naopak Havířov a Ostrava v soutěži mužů nepostoupili. Triatlonista Kočas vyhrál Pilmen triatlon ve Žďáru nad Sázavou a trať dokončil za 4 hodiny 4 minuty a 23 sekund. Mezi ženami zvítězila slovenská triatlonistka Byčanová, nejlepší Češkou byla na druhém místě Andrlová. Plážoví volejbalisté Perušič a Šépka vyhráli turnaj Pro Tour Futures v Brně. Ve finále porazili Javoronoka se Sedlákem 2-0, mezi ženami zvítězili Nojšafrová s Meixnerovou. Hazenkářky Slávie zahájili obhajobu mistrovského titulu výhrou 31-23 nad nováčkem ze Stupavy. Uspěly také finalistky z Kinžvartu, které porazili Zlín 36-25 a bronzový most zvítězil v Šale 34-28. Horolezec Adam Ondra získal nejvyšší ocenění ve výstupech roku 2025 za dva mimořádné výkony v boulderingu. Ženské ocenění vybojovala Jana Švecová za přelez bouldru Mild Abuse of Terminology 8B+ v Norsku. Sportovcem roku se stal Lukáš Mokroluský díky úspěchům na juniorském mistrovství světa a Evropy. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
2: Radio Beat.

0: Tisíce cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 27. Chorvatsko. Rok 2001. Štefenek.
2: Přišlo naše první hraní mimo republiku. Ne, že by o nás byl v zahraničí na stadionech takovej zájem, ale podepsali jsme smlouvu s čertem schovaným v jednom chorvatském kempu. To bylo tak, že jedna podnikavá parta kámošů vymyslela projekt s přitažlivým názvem Léto s kapelama. Prostě festiák u moře, kam v týdenních turnusech naváželi kapely a jejich fandy, kteří si za několik tisíc zakoupili lístky na tenhle cirkus. V ceně byla doprava autobusem do kempu v Chorvatsku, ubytování, polopnce s možností oběda a každovečerní koncert na mořské pláži. Znělo to hodně dobře. Našeho zájezdu se kromě nás zúčastnili kapely Divokej Bill, Lety Mimo a taky Švihadlo, který tenkrát bylo oproti zbytku starší a zkušený dlouhohrající těleso. Jinak jsme všichni spíš teprve začínali a moc se mezi sebou ještě neznali, což se začalo měnit hned při nástupu do autobusu, kde kolovali lahve s alkoholem. Legendární to začalo bejt vlastně hned při samotném odjezdu, když řidič viděl, co mu nalezlo dovnitř a tak zařval, že jestli bude někdo kouřit, tak zastaví, všechny vyháže a zájezd končí. Autobus se rozjel, aby asi za minutu prudce zabrzdil u krajnice, protože už to prostě vzadu někdo nemohl vydržet a zapálil si. Nikdo se nepřiznal a následovalo úspěšné přemlouvání řidiče, zvláště od dívčího osazenstva, aby se jelo dál, že už se to nestane. A tak autobus asi za 20 hodin průběžného brždění a úspěšného přemlouvání dorazil do cíle. Chorvatský kemp byl daleko za malým městem Tisno a co do počtu hvězdiček se tak trošku rovnal hotelu v indickém slamu. Na útesu stály nějaký boudy a starý vojenský stany, dole pod útesem u moře byla jídelna s kuchyní, hřiště na beach volejbal a velká betonová budova se zatlučenýma oknama. Byla to konoba, neboli kalírna, kde vevnitř bylo jen pár školních lavic a bar, na kterým člověku odpadly starosti s tím, co si má dát. Měli totiž jenom rakii. Krutě levnou a hnusnou rakii, nalejvanou z velkých plastových barelů do malých plastových kelímků. Nehledě na to, že většina účastníků dorazila na místo už hodně vykalených, tak hned první seznamovací večírek byl povedený. Lidi se postupně scházeli v konobě, kde zjišťovali, že si nemůžou dát svý oblíbený pivo, víno, rum s kolou, gin tonic a podobně, protože mají jen a pouze rakii. Nikomu se do ní ze začátku nechtělo, stačilo si čuchnout a smrad připomínající lepidlo byl dostatečně odstrašující. Nicméně den zhasínal, hudba se valila z repráků, takže co? Takže se všichni začali překonávat a tu rakii do sebe hromadně obracet. Pilo se do rána, pak šlo 300 lidí na chvíli spát a po probuzení bylo poledne a všem hučelo v hlavě. A konoba už měla samozřejmě otevřeno, to znamená, že tam hrála nahlas hudba a lidi si chodili pro rakijový vyprošťováky, ze kterých se ale spíš stával základ nový kalby. Kdo nepil, ten ležel na zádech v černých brýlích a nehejbal se. Večer proběhnul první koncert, všichni už byli opět v náladě, včetně kapel. Systém byl takovej, že ze 4 hráli každý večer 2, což se pak střídalo. Po koncertě pokračovalo párty do rána v konobě a opět ve velkém stylu. Další den se opakoval stejný scénář a tak to šlo až do konce celý týden. Koncert, smršť rakí do svítání, spánek, moře, vyprošťováky, záda, černý brejle, koncert a tak pořád dokola. V kempu nebylo moc co dělat, ani nešlo jen tak utíct, protože moc atrakcí okolí nenabízelo a navíc tady nikdo neměl auto a tak většinou lidi byli v konobě, kde kalili rakii a vymýšleli blbosti. Atmosféra byla dostatečně výživná. Když se člověk opije tvrdým a nekvalitním alkoholem jednou, má možná brutální kocovinu. Když to dělá systematicky každý den, začne mu to líst za chvíli na mozek. V polovině zájezdu bylo znát, jak se chemický složení té nekvalitní rakie projevuje na lidech. Účastníci zájezdu s názvem Léto s kapelama začali mít fleky, dementnět a chovat se jak zvířata, a to v čele s těma kapelama. Svůj podíl viny na to měl i hlad, neboť blafy, co vařili v kuchyni, se většinou nedali žrát. Ukázalo se, že je to tím, že i ty kuchařky tady tu rakii kalej od června, kdy Léto s kapelama začalo. Teď byl srpen, oni byli úplně apatický a když jsme si stěžovali, jakože jsme si stěžovali furt, tak mlčeli a ani nemrkli svýma průhlednýma očima. Všichni jsme často vyhazovali svoje porce jídla do popelnic hned vedle jídelny, který se ten rok ještě nevyvážely, takže ovosy bylo postaráno. Ke konci zájezdu se kolem konoby potácelo poměrně dost fyzicky i duševně zdevastovaných figur, který ochraptělým hlasem objednávali další a další rundy rakí, protože už to bylo úplně jedno. Lidi si z koncertů užili asi jen švihadlo. Jejímž členům se jako jedním z mála dařilo s vodům rakijových večírků alespoň v rámci možností vyhejbat. Vystoupení zbylejch kapel byly postupem času opravdu různý kvality. V den odjezdu jsme kalili s bilama a leťákama od rána a už nevíme proč, ale ulítli jsme si na písničce Co jste hasiči a na naší hymně Kde domov můj. Zpívali jsme nahlas několik hodin dokola, pak už jenom proto, že to štvalo ty, co s náma nespívali. Což byli ty lidi, co si na nás koupili ty lístky. Nejdřív nám jenom nadávali a když to nepomohlo, tak začali sbírat kameny a házet je po nás, jak po dotěrných psech. S velikou pravděpodobností nás všichni v ten den přestali poslouchat. Byl to trochu neslavný konec nejdelšího mejdla v dějinách naší kapely. S klukama z Bilů a Letů mimo jsme si už na začátku zájezdu padli do oka, ten týden propařili tak nějak dohromady a pravděpodobně tady v Chorvatsku vzniklo naše dlouhodobé mezikapelní přátelství. Loučili jsme se tam s tím místem tenkrát hrou na fackovanou, která spočívá v tom, že kdo je nejblíž, dostane facku. Ale brzo jsme se zase viděli a v dalších letech toho spolu dost prožili, včetně dalších dovolených, večírků nebo vzájemných hostovaček na koncertech a des.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout, to je to, co dohrálo právě teď tady u nás na beatu a dopovídalo samozřejmě taky. Postupně procházíme celou historii kapely Vohnout. Co pa my, hlavně oni prochází svoji historii. Kluci z kapely krásně si to sepsali a krásně si to rozdělili a krásně si to načetli. Tak další díl, ten vám můžu, myslím, s klidem slíbit zase na zítřek, abychom se v té audioknize posunuli někam o kousek dál a dozvěděli se něco dalšího. Mezi tím uděláme rychlou odbočku k takové vlastně dopravě pozitivní, nejsem na to úplně zvyklý, ale je to příjemný, pouštět takovýhle zprávy. Jirka se hlásil přes aplikaci.
1: Nazdar, jak jsi říkal, že není situace červená, tak tě musím pochválit, protože to tak je. Jel jsem teď z Letňan, respektive z Leteckého muzea k Beli do Nuslí a nikde jsem nestál, je to naprosto čistý. Ale je to jenom pro Prahu samozřejmě, ale je to překvapivé. Tak býťákům zdar a jezděte opatrně.
0: Ano, překvapivé, nezvyklé a doufám, že nám to takhle vydrží do dalších dní. Kdyby náhodou to bylo někde jinak, býťáci, dejte vědět.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Jenom tak přesto, že doprava je klidná v regionech, být tu nezvykle, já si to velmi užívám, tak když se člověk hodně rozhlédne, tak může najít nějaká místa, kde byste měli být opatrní. D8 může být třeba to místo na 41. kilometru ve směru na Ústí u Rochova. Počítejte, že tam je nějaký omezený provoz v místě nehody, která se tam přihodila. To je jedno, které mi hlásíte. 2152 u Třebelovic, to už jsme si říkali, stále to platí, havarie nákladního auta, tady by to mělo být uzavřeno, objížďka vede přes Mladoňovice a Lhotice, mi hlásíte. Na 16. usazeného taky nákladní auto s přívěsem nám tady komplikuje průjezd tímhletím místem. 35. u Všestar v té části Bříza, střed osobního auta se dvěma nákladňáky, prý to překáží vydatně, počítejte s tím, to je další jedno takové místo. Nehoda auta a dodávky je v Pardubicích v Poděbradské ulici, ta je hlášena, a v Praze 4 na Vídeňské nehoda dvou osobních aut, probíhající vyšetřování tohoto ťukance, počítejte i s ním.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
2: Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java Klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
3: 6 o'clock rock na Radio Beat. Radio Beat. Počasí.
4: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně dojde od západu k přibývání oblačnosti až na zataženo. Hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Rozpočet na sportovní dotace rozdělované prostřednictvím Národní sportovní agentury by měl být v roce 2027 zhruba o 200 milionů korun vyšší než letos. Nárůst celkového objemu prostředků vyplývá z návrhu státního rozpočtu na rok 2027, který zveřejnilo ministerstvo financí. Víc peněz by mělo směřovat obecně na rozvoj a podporu sportu. Naopak u sportovní reprezentace a významných sportovních akcí se plánuje pokles. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v dnešní tiskové zprávě a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Zdrojem budoucích sporů mohou podle něho být jak okolnosti přijetí daru, tak jeho následného prodeje v aukcích i uzavření dohod o narovnání s kupci. Napsali to dnes Seznam zprávy. Máme za sebou další extrémní léto a vůbec druhé nejteplejší za posledních 65 let. Průměrná sezónní teplota na území republiky dosahovala ve třech uplynulých měsících 19,4 stupně. Dnes to uvedli odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu. Je to odchylka plus 1 stupeň a 80 od normálu v letech 1991 až 2020. Na 4 německých nádražích dnes začal platit zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce železniční společnost Deutsche Bahn zákaz zavést na všech 5400 nádražích v Německu, které spravuje. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat na Rádiu Beat.
3: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

Takový trošku podvod, dalo by se říct, na posluchače a fanoušky byla do jisté míry tato kapela, která v letech 60. válcovala hitparády napříč různými žánry. Tenkrát se tomu říkalo někdy jednoduše pop, někdy barokní pop, někdy blue eyed soul, tedy modrooký soul, někdy soft rock, někdy country rock, někdy art pop, dokonce později i nová vlna. Říkali si The Walker Brothers, říkali si, že se jim jmenují Scott Walker, John Walker a Gary Walker a kecali všem, protože jeden se jmenoval Scott Engel, druhý se jmenoval Gary Leeds a třetí se jmenoval John Mouse a žádný bratři to vůbec nebyli. Ale fungovalo jim to rozhodně a to nejenom v těch 60. Tahle kapela fungovala někdy do roku 68, pak si dala pauzu a rychlý návrat se konal potom ještě v 70. letech, to vydrželo asi tak 3 roky, pak to pánové uzavřeli a z Walker Brothers jako takovými byl úplný konec. Tak tohle to byly oni. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore je právě jeden z těch velkých 60-kových hitů. Předtím jsme hráli The Who I Can See for Miles, no a do třetí nohy si pojďme dát po nějakém čase opět The Applejacks.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To byly Boston na rádiu Beat. Jake Smokin dohrála přesně 3 minuty po půl sedmé. Nebudu to tady dlouze zdržovat. Řeknu, že chystám další muziku. V Ačku mám Stony, v Bčku myslím přehrávači, mám Beatles, takže vlastně takové britské rivality si dáme, ale až za malou chvilku hned po Beatoskopu a ten tady bude za pár minut.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
3: Přesně. Miky na Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Vaše žena!
6: Co?
5: Upadla a rozbila si bradu.
6: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
7: A co takový Pavel Pešata, kytarista a zpěvák skupin Dilema in Cinema a totální nasazení.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už zítra od 19 hodin na Rádiu Beat. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
8: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Labus. Americká firma Optimal Transit představila plovoucí elektránu, ocelovací zařízení a datové centrum v jednom plavidle. Podle návrhu má dodávat na pevninu až 40 MW nepřetržitého výkonu, což by mělo pokrýt spotřebu zhruba 32 tisíc domácností. Současně má každý den vyrobit kolem 30 milionů litrů sladké vody vakuovým odpadem. Tisková zpráva zmiňuje možnost propojení 5 plavidel do takzvaného Sovereign Power Parku s celkovou kapacitou 200 MW elektřiny, 150 milionů litrů vody denně a 300 MW pro datová centra.
3: Beatoskop.
8: Dělníkům na stavbě silnice u Mladé Boleslavy pomáhá plně autonomní zemní válec, který dokáže pracovat bez strojníka. Jde prý o první nasazení této technologie v reálném provozu v České republice. Dokáže být přesná na centimetry a rozpoznat i překážky v okolí. Základem systému je řídící jednotka propojená se dvěma GPS antenami umístěnými na střeše stroje.
3: Beatoskop.
8: Mapicom připravili nové mapové podklady, které mají nabídnout výrazně přesnější obraze značených tras v Rakousku. Jejich celková délka taktéž dosahuje přibližně 149 tisíc kilometrů. Dosavadní data vycházela z OpenStreetMap a zachycovala přibližně 95 tisíc kilometrů. V některých částech Rakouska ale byla neúplná nebo zahrnovala i trasy, u kterých nebylo možné ověřit, jestli jsou skutečně značené v terénu.
3: Tolik z Beatoskopu. Teď už si vychutnejte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat. Big Beat u nás. Rádio Beat.

Beatles na rádiu Beat a jejich muzika Something je ta, kterou jsem slíbil a která právě teď dohrála tady u nás na Beatu. Je čas zahájení úklidu, protože bude za chvilku čas střídání stráží. Pro dnešek vám slíbím nikoli v sebe, dneska je ten týden nemám krátkou, ale kdy to tady po 19. přebírá Jirka Rogl a dáme si hledáček, který bude fotograficky, nejenom proto, že tam bude sedět fotograf Jirka, ale spolu s ním tam bude sedět další jeden velmi uznávaný a velmi úspěšný fotograf, Roman Černý, řečený Black. Tihleti dva spolu proberou, myslím, že nejenom to focení, ale taky hlavně ty, kteří stávají Romanovi Blackovi Černému před objektivem, a to si pište, že to jsou samá velká jména. Tak tohle probereme po 7. Po 8. v rokové zpovědnici Dana Kohouta, Václav Cílek, geolog, spisovatel, taky třeba filozof, religionista, prepper, člověk, ale opravdu mnoha a mnoha profesí, jsem zvědav, jestli je všechny pánové proberou během zpovědnice. Sadil bych se, že se jim to tam nemůže vyjít, takže si dáme potom někdy do budoucna s Václavem Cílkem další díl. Ale to teda tak jako typuju. Uvidíme. Poslechejte rokovou zpovědnici, myslím, že dnes bude extrémně zajímavá. O to spíš do 11. No a na závěr, když teď dohráli Beatles, tak vám slíbím, že budou dohrávat i celý ten dnešní den. Celá deska Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, kterou jste si zvolili, tak ta bude znít éterem Beatu od začátku až do konce.

Ašlus. Tedy jak s touhle písní, tak s dnešním odpolednem tady na Beatu je 18.56, akorát tak to vyjde, že si stihneme předat kormidlo a Máňu, no a Jirka Rogl spustí svůj hledáček, který je první na řadě v těch dnešních podvečerních a večerních kratochvílích tady na Beatu. Beatáci, užijte si úterý, zítra bude středa a já se na vás budu opět těšit ve 14 hodin, jsem zpátky tady na značkách.

0: Radio Beat.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás

0: zvyklí. Proterm.cz. Hledáčku Jirky Rogla na Radio B.
1: Krásný večer, býťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a tady naproti mě, přímo u nás ve studiu Rádia Beat, usedl dnes jako můj milý a tentokrát i velice vzácný host, fotograf, ale taky třeba DJ Roman Black Černý. Ahoj, Romane.
2: Dobrý večer, vážení posluchači, je to prvně v životě mém, že jsem na Rádiu Beat konečně.
1: Ale ty ho posloucháš,
2: ale víc? Poslouchám ho sám, tak samozřejmě, všichni jsme tak trošku beatem, no.
1: Já jsem se tě právě rovnou chtěl zeptat, jestli to DJování stále platí, nebo už si ty gramce pověsil na
2: řadí. Ne, gramce jsem vůbec nepověsil, naopak je to už to je takový skoro jediný hudební médium, který nám doma funguje. Mám několik gramofonů, mám 12 stovky DJský, mám vybruju si krásný starý Lenka a Torenci a mám spoustu starých krásných zesilovačů Sansui a Macintosh a mám velkoobjemové bedny typu JBL.
1: To je něco jiného, když to má ten objem, než
2: ale já jsem si na tomhletom ulít jako už v dobách, kdy se to dalo kupovat na blešákách ještě třeba v 90. letech za pár korun a ještě to fakt nebyl ten vintage. Dneska opravdu tyhle ty věci už jsou zase o 30 let starší a chtějí za to spoustu peněz, ne že by to lidi kupovali, ale je toho míň a míň, třeba konkrétně ty bedny se blbě posílají po světě, že jo, takže to, ty musíš pro ně si dojet. A ty zesilovače se zase blbě opravujou, protože už je míň a míň lidí na to. A samozřejmě ty kondenzátory vytejkají a dá se to opravit, ale už to třeba zní jináč malinko nebo tak, ale takže jako já jsem si dělal zásobu zesilovačů typu Pioneer Marantz.
1: To je hustý, jo.
2: A vždycky, když nějaký odešel, tak jsem měl kam šáhnout, jako jo. A zůstalo mi to do dneška, já jsem
1: tak
2: pořád...
1: Takže jeden měl nějaký, hele, abych měl zájem.
2: Ale sehnat teda, že hele, to určitě máme, jako, ale říkám, já jsem zůstal v té postlampové éře, jakoby v tom zvuku měkkým, kdy ještě ty vaty byly nějak poctivý a vlastně, jakoby, ten vinyl byl na vrcholu, jakoby svých, jakoby, technických, jakoby, mástrů, že... Takhle, v dnešní době se dá koupit spoustu releaseů vinylů, dávejte si pozor, ne všechny znějí dobře, protože...
1: No jasně, no, to je velká věda tohle.
2: No, protože ty lidi, co to vydávají, to fakt dělají jenom za prachy a ty mástry jakoby dostanou se ke špatným, neupravujou to nějak moc a samozřejmě, že VG minus originální vydání bude vždycky mít něco víc do sebe, než některý špatně udělaný release.
1: Já si vždycky ty VGčka tak nepamatuju, jak to správně má být, víš to.
2: Ale jako je to VG minus VG, VG plus, mint a
1: mint je jako dokonalý, že to je, ne?
2: No,
1: to
2: mint je dokonalý jako, a pak jsou ještě takový ty, že vlastně nikdy nehranej, že to je ještě v obalu a jako vlastně a znám spoustu lidí, co sbírají desky, já je nezbírám.
1: Já jsem právě to, že ty nejsi štěnce se s nima mazlí v rukavičkách, to prostě hraješ, ty.
2: Hele, mělo by se, když, já mám myčku desek, což je důležitý takže to spousta lidí si myslí, že jsem strašný hifista v tomhle směru, ale ty desky, když nemeješ, tak jako je to, tak oni fakt neznějí, jo. Za prvé jsou statický, za druhý se tam za ty léta normáždí spousta prachu a když ta deska není jako sedřená, že se po ní nešlapalo, tak strašně moc to udělá jí umejt jednou za čas. Mám dobrou myčku, jako jo.
1: Hele, já myslím, že bychom rovnou na úvod tam mohli něco šoupnout, nějakou muziku, co máš rád. Já jsem mi třeba rád, když tady zazní něco třeba takovýho míň obvyklýho, nebo
2: tak jsem zvědavej. Obvyklýho. Hele, začneme mi mládím, co mě nejvíc ovlivnilo. Spousta věcí, jako jo, samozřejmě, ale co mě hodně jako ovlivnilo, když jsem v 79. objevil skupinu Ramones.
1: No je, to jsou nenáčci.
2: A dokonce jsem vlastně, jako jsem najednou se podíval do zrcadla a jsem říkal, ty vole, já vypadám jak oni, ty, jako jo, my jsme nosili ty čínský bílý tenisky, džíny lehce roztrhaný, protože já jsem furt
1: kolena,
2: s pokolenou. Já měl vždycky roztrhaný kolena a koženou bundu jsem měl taky, krásnou, malou. A vlasy jsem měl... No, já měl toho Castrola věčně, takovýho nějakýho...
1: Měl, aby si viděl do hledáčku, ne?
2: No, ono spíš to nám dovolili na školách, víš, taky, no, jako jo, prostě, jako oni jako to nechali předůstat, ale...
1: Ty jsi 64. a 6. No. Takže to je... To
2: víš,
1: si tak
2: jak to bylo.
1: Stejný,
2: já jsem, hele, já jsem, mě když bylo, já když chodil do 3. třídy, tak mi rodiče, rodiče mýho kamaráda, co byli spolupracovníci mojich rodičů v práci tehda, napsali do Žákovský, si nepřejí, aby jejich syn byl nucený chodit k holiči. A já jsem si vymámil od rodičů to samý, takže jsme byli jediný takový dlouhovlastní prostě ve třídě, který učitelé nemohli s nima nic dělat, protože rodiče se tam nepřáli. Hmm. Ale samozřejmě byl tam jako nějaký limit, prostě maničky to nechávali co nejdál, my byli takový v té dílce Drumlons, no.
1: Dobře, tak tam takže máš něco konkrétního.
2: Ale dvě nejzásadnější, počkej, já vždycky říkám Teenage Lobotomy, a co kdyby jsme dali Blitzkrieg Pop?
1: No jasně.
2: Z první desky, první úvodní skladba.
1: Jdeme na ní.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Roman Black Černý je mým milým hostem na Rádiu Beat a ty jsi byl jedním z posledních a zároveň nejmladších lidí, kteří byli za toho komunistického režimu nuceně vystěhováni v rámci akce Asanace. Že?
2: Ano, akce Asanace probíhala na různých krajích různým způsobem, ale věděli jsme, jak to probíhalo v Praze. A já jsem byl z malého města Sušice, který spadalo pod Plzeň, Klatovy. A v té době tam bylo jako největší procento signatářů v 70. letech Charty 77 a strašný kvanta jakoby mániček, který se opravdu zajímali o kulturu a byli spolumajitelé třeba Nový Výsky, což bylo chalupa, kam se dělali ty festivaly třetí kultury, kde hráli Plastic People, Umělá hmota a podobně. A ta Sušice byla fakt jako úžasná, jako by ty bratři Černegové a různě tam nám nosili hudbu, jako prostě měli jsme kamarády toho Radka Dvořáčka v Americe, který nám posílal desky Velvet Underground, Captain Beefheart, Jonathan Richman, že ty, co jsme v životě, by nepřišli na ně ani tady na burze nikde, jako ani v Německu prostě. A to bylo úžasný, jako jo, takže jako tam... Takže z týhletý bandy já tam jsem, no a samozřejmě, že jako...
1: A to jsi nebyl vyloženě disident, si myslím,
2: vyloženě ne, tak mě začali brát na výslechy někdy, ještě mě nebylo ani 17, a což teda bylo, vzhledem k tomu, že celá Asanace byla protiústavní, tak už jenom brát jakoby na výslechy disidenty a nechat je podepisovat papír o mlčenlivosti, aby se to nedozvěděli rodiče a nikdo, že je vyslýchají, tak to taky jako nebylo košer, z toho oni jako nebyli úplně nadšený. Ale prostě brali mi na výslechy a my jsme tehdy netušili, proč to je. My jsme mysleli, že opravdu děláme nějakou protistátní činnost a tu jsme jako dělali, že nás bavil Big Beat. Za to jsme vlastně dneska dostali všichni za třetí odboj medaily. Jsme asi jediný stát, takový super kocourkov, kde dostanete medaily za hrdinství, za to, že jste mladí poslouchali Big Beat. Ale ne, já to zlehčuju. Jasně. Ne, ale samozřejmě dostali se nám do rukou věci, jako je listy Charty 77 a tak dál. A věděli jsme, co se děje, jezdili jsme na ty kapely tehda. Ale vlastně těm estebákům šlo nás jakoby rozbít ty bandičky, vytipovat si různý předáky těch grup lidí a donutit je k vystěhování. A to donucení k tomu vystěhování bylo takový pozvolný a oni věděli, jak na to, a v podstatě jakoby, když vám bylo jako mě 19 let, když jsem odcházel, tak jako samozřejmě, že to je roztržení rodiny, o tom teď nechci mluvit, jako není to příjemný se loučit s rodičema a vědět, že nikdy neuvidíte třeba. Ale
1: myslel, že je to na věky, ten bolševik.
2: No jasně, ale tak zase záleželo na tom, jak moc rozumní byli rodiče a věděli, jakoby tvoje vyhlídky, jakoby v tom státě věděli, že chceš studovat něco, když to řeknu blbě, film, fotografii, nebylo možný. A chtěl by si dělat něco v tom oboru, nebylo možný za tý normalizace samozřejmě. A zbývalo tě jenom takový to poflakování se po hospodách a stýkání se s tím disidentem a dělání v kotelnách a plus tam hrozila vojna a takovýhle věci, co každý říkal, tati zocelí. Já jsem se toho bál, já jsem modrou nikdy nedostal, protože mě furt odročovali a estebáci to hlídali, aby mi nedali tu modrou. Aby mě měli tak nějak víceméně v šachu a mohli mě snáš vystěhovat. Ale prostě pak najednou přijde moment, že si říkáš, dobrý, co já tady budu vymýšlet v roce 83. Jsem mladý, chci studovat, jako já jsem se fakt poctivě 10 let učil anglicky a věděl jsem, že chci jít do Spojených států někam. No
1: ty jsi, aby jsme to shrnuli, přes Vídeň emigroval do Austrálie.
2: Já jsem nakonec do států se nedostal, protože to bylo složitý.
1: Ale výzově, tak jsi žil v New Yorku, ale to už.
2: Taky jsem tam žil, ano. No. Ale odešel jsem do Austrálie, kde to bylo víc než úžasný a tam se vlastně dostaneme k té hudbě. Já jsem přišel do Melbourne a aniž bych tak nějak tušil, aniž bych to vyhledával, tak během týdne jsem se dostal zkamarádil s lidma, že jsme chodili do takového alternativního kina, který se jmenovalo Valhalla, kde dávali ty klasický film noir filmy typu Apokalypsa nyní a Stanley Kubrickovo filmy a další Andy Warholovo filmy a tak dál. A já jsem se seznámil s lidmi, jako byl Ben Lomperier, Chris Hughes, kterýho možná tady znáte, jako je to bubeník skupiny Once Upon a Time, později Fatal Shore a dodnes ještě dělá projekty s Philem Schoenfeldem, s kapela, s různýma kapelami, že
1: a ten že byl na Schoenfeldově, že jo?
2: Ano, ano, teď jsem byl ve čtvrtek, no. Ale to, takže přes něj jsem se seznámil s lidmi, jako byl Bruno Adam, Simon Bonny, Bronwyn a další, což byly z kapely Once Upon a Time, Crime the City Solution, a znali jsme se, a já jsem to tak nějak bral jako OK, a já vlastně jsem ani jako ne, si toho nějak jako nevážil, že jsem se ocit jako kamarád a uprostřed té nejzajímavější postpunkové australské scény, kdy opravdu to postavilo jakoby Austrálii jako na mapu kultury, protože tam do roku 72 byl jenom bambus, jo. A pak se to trošku začalo kulturně někam hejbat a ta punková scéna tam byla fakt zajímavá, kapel jako byly
1: The Saints. Ale jsme teď něco dali z té australské scény a pak na to navázali nějak.
2: Ale tak něco klasického z té australské scény, hele, dobře, počkej, hele, co mě jakoby v roce 82 vydala kapela Beasts of Bourbon svoji první desku. A potom tak různě se poflakovala po alkoholických a protidrogových léčebnách a my jsme si říkali, to by bylo dobrý, kdyby se někdy dala ta kapela dohromady. Dala, ale až v roce 91, nebo samozřejmě ty koncerty jsem viděl, ale v té době v roce 85 to bylo nemožné je na něj jít živě a tak jsme si tu desku tak, a oni pak v roce 90 vydali další desku a že bychom si pustili Beasts of Bourbon. A z té desky z roku 90 nebo 91, Tale of the Dragon, nebo tak nějak se to jmenuje?
1: Dobře.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: To byla muzika parádní, kterou vybral můj host Roman Black Černý. A my už jsme se podívali do Austrálie, už jsme tam nahlídli k protinožcům, slíbili jsme, že se vrhneme i na tu muziku. A kromě toho, ty jsi tam taky vystudoval Sydney Technical College. Je to
2: jo,
1: tak,
2: jo, Sydney Technical College, což jako byl takový specifický kurz fotografie, který do té doby víceméně neexistovaly. V dnešní době jich najdete mraky, jak soukromých, tak, ale tohle byl jakoby státem podporovaný kurz, což vymyslel Michael Langford, což byl autor Ilford Manuál fotografie, což byl jako taková bible fotografická do té doby. Ona vyšla ve dvou formách, jako Ilford a pak Manuál fotografie, ale víceméně ten Michael Langford byl jakoby největší autor její a tam jste našli jakoby všechno a vlastně oni z té knihy tak nějak vycházeli, takže to nebylo až tak jakoby umělecká škola fotografie, byla to jakoby umělecko-průmyslově zaměřená škola s tím, že i nás jako od druhého ročníku tlačili, že musíme pracovat jako asistenti a chodili jsme už pak jenom večer do školy. A bylo to vlastně jakoby první jakoby komplexní velká škola, která se do té doby to byl jako učňovský obor jenom, jako jo, prostě se vyučit fotografem. A stejnak jste museli jakoby být vyučený nějakým mistrem, jakoby vlastně fotograf, dokud nepracoval jako asistent pro nějakého slavného velkého fotografa, tak vlastně jakoby neexistovalo na to nějaká škola, která by ho naučila a hodila ho do jakoby do toho víru pracovního, jako jo, což ta fotografie byla v té době velice jakoby složitá, obsáhlá, jako v dnešní době lidi říkají, co je na tom, jako všichni máme mobily, všichni fotíme, všichni máme, i kdyby jsme dostali foťák s autoexpozicí, tak to bude fotit. Samozřejmě, že to takhle nebejvalo dřív profesionální fotografii to dodnes není, protože tam mixujete spousta jakoby dalších věcí, externí blesky, stálý světla, denní světla a jako ty techniky, tam strašný kvanta.
1: My jsme, Romane, tě skáču, no, že mohli říct možná, že my se známe právě z fotolaboratoře,
2: jo, takhle,
1: kde ty si, my jsme tě vyvolávali ty filmy, že?
2: Ano, vlastně, ano, a já když jsem, ale tak já to teda shrnu jenom, tak já jsem odjakživa fotil, pak jsem chtěl natáčet filmy, jak jsem si pořídil spoustu super osmiček na Swinburne College of Film, jsem se nedostal v Melbourne, ale dostal jsem se o rok později na tento kurz fotografie a tím, že jsem vždycky jako fotil, tak vlastně mi to přišlo jako takový přirozený a vlastně a já jsem pak začal hodně asistovat módním fotografům, jak
1: jsi pro ty lifestyleový časopisy.
2: No a módní a lifestyleový, tak samozřejmě jakoby vlastně jakoby to, co nás živilo, ty módní byly časopisy, jako byl Vogue, Elle, Cosmopolitan a pak bylo pár takových těch lifestyleových, kde ty peníze tolik jako nebyly ani jako, ale jako byly HQ časopis nebo Rolling Stone, Smash Hits, pro který jsem pracoval léta, jako pak později pro Rolling Stone a HQ časopis rovněž.
1: Ten je zásadní, jo, Rolling Stone.
2: No, tak to byl, já když jsem dělal moji první práci pro Rolling Stones, to byl pro mě jako, to byl prostě životní krok, to bylo jako, já nevím, to byla promoce prostě.
1: Tak já
2: jako,
1: myslím, že to dítěci znají, že ty nádherný fotky a my používáme často ty žebříčky, že vždycky říkáme nejlepší kytarista podle žebříčku časopisu Rolling Stone.
2: Jo, je to takovej mainstream a vlastně je to hodně, hodně to odpovídá to, co lidi poslouchají na rádiu Beat, jako třeba 500 nejlepších časopisů Rolling Stone je vlastně, tady by všechny měly být někde v regále.
1: Že i když seš na 149. místě, tak je to furt podsta, protože
2: ano,
1: tam
2: ano,
1: se
2: ne, jasně, někdo, jasně. Jasně, no. Tak to, protože to těch, to je jako sbírání desek, nezbírejte nikdy desky, nikdy nedosáhnete čísla, kdy budete spokojení.
1: To jsou spíš hromadiči.
2: To je pak hromadění, spíš je lepší to redukovat na takových jako 5000 desek maximum, protože to je tak jediný číslo, který jste schopni jako obsluhovat a poslouchat, jinak se z toho
1: problém, že propadnout k sousedům pod váma.
2: Je to těžký a běda, když se budete stěhovat a musíte se o to starat a mít to a pouštět to a když se desky nepouští, tak je lepší je pustit dál, protože je spousta lidí, co tu desku chce a bude nadšená si na disku.
1: Ale mají rostoucí hodnotu pořád. No,
2: hele, zatím, jako no. Jo a ne, ono to vždycky něco vyskočí trošku, pak to zase najde nějakou rozumnou. Já jsem jednou zdědil po slavným fotografovi, jmenuje se Ben Watts, mimochodem bratr slavné Naomi Watts, herečky. Mulholland Drive, znáte všichni. A tak on se stěhoval do New Yorku tehdy, já jsem stále žil v Sydney a On mi dal dvě přepravky, tak banánovky, svých desek, které byly zase jakoby ve stylu fusion, funk a jazz a tak, takže já jsem pak zase díky nim jsem začal jakoby DJovat na rádiu Triple J, protože tehdy to bylo doba, kdy když jste chtěl přinést do rádia něco novýho a zajímavého, tak to nešlo stáhnout jakoby z éteru.
1: No jasně, no.
2: A nešlo si vypálit CDčko a skopírovat, jako jo. Mohli jste si dělat jenom jakoby kompilace na čtvrtpalcový kotoučový pásky nebo kazety.
1: To jsme nahrávali.
2: Ano, a nebo to mít na vinyl. Takže jste chodil do rádia na svůj dvouhodinový jakýkoliv pořad prostě s hromadou desek, který tam byly dva gramofony a takhle se to pouštělo, no.
1: Tak já myslím, že bychom mohli dát zase nějakou muziku, zase jo, něco vyber.
2: Pěknýho. Kam jsme se posunuli, no. Já jsem potom teda ještě bylo období takový, že jsem strašně moc, jakoby jsem dlužil tomu New Yorku, že jsem tam nežil a dostal jsem se tam bohužel pozdě, až po 90. roce. A to už bohužel se z New Yorku stával takový ten skanzem a už tam už se jenom mluvilo o tom, jaké to bylo v 80. a 70. letech, ale samozřejmě, že jsem se tam sešel se spoustou postpunkových legend, jako byl Richard Hell a Joey Ramone, Didi.
1: Jsi stihl ještě.
2: Jo, tak to Joey byl můj soused a Didiho jsem znal díky tomu, že jsem se znal dobře s fotografem, který se jmenoval Robert Buča, který jim chvíli dělal manažera. A zval mě vždycky na mejdany k Didimu tam, takže s tím jsem se znal, Didi byl úžasný. A Joey byl takový nemluvný soused, kde jsme nakupovali ve stejném supermarketu, až jsme teda tak dlouho jezdili pod zemku.
1: A kolik měřil Joey? Měl 2 metry aspoň.
2: On byl vyšší než já, ano. On měl tak 198 2 metry, protože já mám 188, takže on musel být v těch řádech 90.
1: Jak se jako lámal vždycky, že?
2: Jo, on byl úžasný, jako nikdy mu nebylo vidět do očí, samozřejmě nosil dioptrický tmavý brejle, i když venku byla tma. A byl takovej vždycky dost, když si s ním mluvil, tak se tak jako uculoval divně a byl jako úžasný, takže jsme tak po těch letech se na těch podzemce začali spolu bavit a tak jsem mu vyznal svoji lásku jako skupině Ramon.
1: Hele, ale Didi, když tady byl v Rock Café, tak byl na krátko stíhaný.
2: Didi, počkej, Rock Café, to musel být rok, Didi zemřel 2006, jestli se nevím, ten zemřel
1: Didi. Tohle bylo někdy podle mě konec 90.
2: Konec 90.
1: Byl ve třech a měl tam holku na basu.
2: Prosím tě, byl jednou v Lucerně hrál, jestli si pamatuju.
1: To byly Ramones a tam Didi nebyl.
2: Tam už Didi nebyl, tam byl
1: CJ
2: právě, ano. A Didi se pak vrátil zase na chvíli, jakoby...
1: Nevím, tohle byl on jako solo, Didi, Ramone.
2: Jo, Didi, já jsem na něm nebyl, ale no...
1: Měl tam basačku a bubeníka a on hrál na kytaru.
2: Jo, on pak jakoby vydával i desky a tak, on vlastně moc, on ani hrát moc neuměl, on byl takový podobný baskytarista.
1: No, ale skládal některé ty věci, ty nejlepší.
2: Tak on byl důležitý, že jo, on vždycky jakoby odstartovával to tempo a on byl jakoby pro ně nejdůležitější jakoby social. On vlastně se, nikdo nevěděl proč, ale on se znal s každým, byl takový Brian Johnson skupiny Rolling Stone. A každý znal Didiho. A díky němu ta kapela se dostala k lidem, jako byl Andy Warhol a spousta dalších a dalších a on znal ty lidi se CBGB a všude z těch klubů prostě a ty Ramones, který začínal někdy v 74. tak samozřejmě
1: ty punkový... Jistou Debbie Harry, že se kamarádil.
2: Ano, ale tak oni to neměli lehký, ty punkový kapely, speciálně ne, oni byli slavnější třeba v Londýně, že jo, oni když v 78. nebo 9. odjeli do Londýna, jakoby na turné, tak předskakovali, vlastně Clash, se rozhodovali, jestli Clash budou předskakovat jim, anebo oni Clash, jako jo. A tady byli slavní a tam jako moc ne, že jo, a vlastně ta sláva přišla až později a takový to doznání, o čem vždycky Joey mluvil v 90. letech, že on byl ten americký godfather punku, tak a nikdo mu to jakoby neuznal, tak toho tak jako mrzelo.
1: To je zajímavý, jak oni umřeli tak chvíli po sobě v té 50. přesně.
2: No, a všichni teda rakovina, bohužel teda, jako jak Joey, tak Johnny, Didi pak malinko později. Jediný, kdo žije z nich, je Marky, který jsem mi podařil.
1: Marky a CJ, no. A pak
2: no.
1: A ten s tím
2: a to, Tommy už nežije, mám pocit. Nebo...
1: Tommy taky umřel, nebo... ale ještě je takovej ten, mezi tím jeden ten bubeník, počkej.
2: Jo,
1: takovej,
2: a ten no. Se venoval, počkej, takový umělecký jméno měl, ježiš.
1: Vím, a takový vysoký hubený.
2: Ano, ano, ano, a ten byl v celku jenom, že no, na
1: ale
2: turné.
1: Ale ten CJ no. Tam byl dlouho a je natočil třeba to Mondo Bizarro.
2: Ano, ano.
1: A to je výborná diska.
2: CJ měl, jakoby, Marky to byl původní manažer, že jo, jak bubení chvíli a pak teda to přenechal tomu.
1: A ten Marky, ten sem jezdí.
2: Ten sem jezdí z Blitzkriegpov, já jsem ho měl šanci fotit v Ostravě a strávili jsme spolu dopoledne na hotelu, kdy jsme, i on myslel, že s ním chceme dělat interview, já jsem ho chtěl jenom fotit, tak jsme si vymýšleli interview s ním, on byl úžasný. S ním mám krásné příběhy, jak úplně roztěkaný. Tak, to dáme příště. Tak hele, takže počkej, hele, něco co vyjadřuje New York a tu období post-punku Richard Hell, Blank Generation.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Roman Black Černý je mým hostem na Beatu, přines nádherný knížky plný fotek od zaprvé slavných fotografů a na těch fotkách jsou ještě slavnější muzikanti, já se tady tím kochám, škoda, že to nevidíte, býťáci. Já už jsem říkal, že my se známe z dob, kdy jsem pracoval v laboratoři a my jsme tě teda vyvolávali filmy a tenhle pořad se jmenuje V hledáčku Jirky Rogla, tam je teda to focení taky nějak zakomponovaný a já nevím, Blacku, jak moc ty využíváš AI, ale ten můj, jako ta moje umělá inteligence, já ji říkám Tonda důvěrně, tak mě už má prokouknutýho a když jsem se ho ptal na tebe, napsal mi, Blackův přístup k hudební fotografii je vlastně dost odlišný od klasické koncertní fotografie. Zatímco ty, jako já, například na rádiu Beat, zachycuješ energie koncertů přímo z pódia, Black se snaží muzikanta dostat z jeho běžného koncertního obrazu a vytvořit mu portrét, který funguje i samostatně. Proto jsou jeho backstage fotografie často výrazně stylizované, někdy vtipné a někdy až bizarní. Co jde na to?
2: Hele, to je absolutně tak to je, jako hele, já jsem s fotografií měl vždycky kladný přístup, já jsem vždycky experimentoval s foťákama, středoformátama, tak, který nebyly zrovna pohotový foťáky a já jsem vlastně vždycky se měl takový mindrák, že neumím fotit umělecký fotky, takový ty na tu malou hloubku ostrosti a tak a vlastně fotit mi bavilo a vlastně jsem tak nějak, vlastně mi přišlo, jako že jsem rád fotil lidi, ale rád jsem fotil lidi, že ty lidi o tom vědějí. Mně přišlo fotit lidi, když o tom nevědějí, takový vlastně jako trošku zbabělý a v té době ještě nebyly ani bulvární časopisy a ta bulvární fotografie vlastně ještě neexistovala a vlastně bulvární fotografie slavný byly něco jako VG z období druhé světové války a po druhé světové válce, který fotil pro noviny Peparáci fotky, ale to byl slavný Peparáci, že on, ale on to fotil na velký formát 5x4 palců a vlastně vždycky jakoby tam jako se přiznal, že u té fotky byl, jako on nefotil na dlouhé skla teleskopicky. A já jsem vlastně vždycky měl problém s těma dlouhýma teleskopickýma sklama je zaostřit za prvé. A vždycky mi to přišlo, že jsem strašně daleko tomu objektu, jako jo, takže jako vlastně pro mě jakoby standardní objektiv na jakémkoliv formátu nebo lehce široký i širší a delší jenom tak, že jakoby třeba, když budu brát kinofilm 85 mm, já delší nepoužívám, jako jo, i když to vlastním a někdy je to nutný, když jdeš do toho pitu fotit, ty to sám znáš dobře. Ale vlastně, jako vlastně, když už dneska do toho pitu jdu, tak jako ani se tak nějak nesoustředím z toho podhledu na ten obličej, spíš chci vyfotit tu atmosféru tý stage.
1: Legraci ze mě to bylo na něčem, ne, na Kejvově, ne, ten se fotil takhle z boku, říkal, já budu vedle tebe a budu to dělat jako ty,
2: jsi
1: říkal.
2: A tam se mi podařilo vyfotit hezká fotka, já jsem se tam hnal do toho kotle a Nick tam tak jako hezky vypadal, jako když tam chodí lidem po hlavě a je tam ještě vlastně,
1: no, chodí jste
2: tam,
1: po hlavě,
2: tak. A jste tam vy všichni fotografové, jak ho fotíte, tak jsou tam ty Canon objektivy, takhle přímo na ksichtmu a ještě jsou tam ty, ta ochranka, který vypadají strašně vážně tam úplně. A myslím, že to tehda bylo v Reflexu v rámci Kales, jakoby otvírák toho příběhu našeho tehda. Ale to, no, takže takhle jsem se já dostal k tomu fotit jakoby ty portréty.
1: Jste to možná mohli jako, stylizovaně, jako zmínit, jo. Že ty třeba hlavně jsi známý jako dvorní fotograf Colors of Ostrava, teď i Metronomu.
2: Ano.
1: A aby jako měli býťáci představu. Jako tě, no. Oni by asi bylo dobrý, protože jsme v rádiu je nasměrovat buď to na tvůj web, anebo kde můžou ty fotky vidět.
2: Ježíš, asi jakoby teďkon, hele, teďkon konkrétně, teď jsme nějaký září první. A my jsme minulý týden z Colors vylezli zase s tou várkou, co se nafotila na Colors v červenci. A my jsme díky tomu, že bylo 2 dny strašný vedro a 2 dny strašně pršelo a měli jsme konečně velké studio, kde jsme mohli fotit, takže já jsem málo chodil ven fotit a byl jsem
1: ten backstage tvůj.
2: A oni to nazvali backstage, už to není to poprvé, zkusme myslím, jako že jsme tu jednou v Reflexu.
1: Já vím, co to je, ale jako býťák neví vůbec, no, jasně, netuší, a tak takhle, jak to funguje. No,
2: a samozřejmě já dělám mraky, jakoby modní fotky a tak dál, ale fotím hodně hudby, protože je mi to blízký hned od mládí a dělám promo fotkám a vlám stylizovaný fotky, jako jo. A spousta kapel si myslí, že neumím fotit na stage, asi ne tak dobře jako Jirka, protože ten to má zmáklý, jako já jsem vždycky napůl neostrej, ale taky občas udělám výsledek, jo. Ale fotím stylizované fotky kapel, kdy prostě je to takový to promo, co vidíte na těch plakátech a tak různě a musíte zkoušet vymýšlet něco, co, aby to nevypadalo furt stejně. A samozřejmě, když jsem žil venku a fotil jsem pro časopisy, jako byly Smash It, Rolling Stone, HQ, tak jsem se dostával k těm západním hvězdám a pak najednou jsem začal žít v Německu a už ty hvězdy byly jenom německý a nějakomu nic neříkali. A v Čechách jsem vlastně se profotil k tomu vyfotit všechny největší české hvězdy a abych se dostal k těm západním, tak bych musel asi žít v New Yorku někde nebo v Londýně, což nežiju. A my jsme, tenhle ten projekt vzniknul strašně dávno, už jako když ještě za časopisu Time In, kterým jsme pracovali s Markem Gregorem, jsme v něm pracovali, a šéfredaktor Jirka Kratina tehdy přijel z Londýna a přivez časopis Time Out, což byla vlastně, Time In byl jako kopie to. A tehdy byly ty obří koncerty Live Aid a někdo hned vedle stage si postavil pozadí a fotil ty hvězdy a udělal z toho asi 5-6 stránkovou, některý byly celostrany a všechny ty hvězdy, jak spocený, se tam stylizovaně fotili na pozadí, takový jako černobílý fotky, to byly a la Anton Corbin. A nám se to strašně líbilo a domluvili jsme se tehdy s Davidem Urbanem, který dělal festival Love Planet v Táboře. A znali jsme všechny ty lidi, co dělali stage a tak. A nacpali jsme se jim do backstage a tam jsme si udělali studio a přemlouvali ty hvězdy, aby se nechali fotit. Jo. A tam to začalo, pak dalším rokem jsme to dělali na United Islands a Love Planet na výstavišti a tehdy to vycházelo jako celostranný v tom timingu a pak to viděla Zlata Holušová z Colors a říkala, je to chci taky jako projekt a začali jsme to dělat na Colors a vlastně celý je to o tom, je to dost podobný, co třeba dělá Tono Stano v Karlových Varech, že všechny ty velké hvězdy, co tam přijedou na náštěvu, tak je fotí v hotelu Pop a pak je s tím vyzdoben hotel po jeho krásnýma černobílýma fotografiema a ten byl rozhodně jaký inspirace tady toho projektu. My bohužel nemáme ten pub, takže vystavovat to můžeme všude možně, backstagech, na radnicích, už by vzniklo mnoho výstav, ale jsou to stylizované portréty, že ty hvězdy přemluvíte prostě, který tam přijedou sice jako zahrát koncert a rozhodně se tam nejdou fotit, ale nějakým šarmem je ukecáte a oni se nechají vyfotit.
1: Tak
2: no.
1: Máš tam, že jo, Iggyho Popa, Roberta Smithe, Skin,
2: ano, mám tam
1: Stinga, Mobyho,
2: Ale
1: stalo se ti, že třeba někdo nechtěl?
2: Ne, takhle, jak říkám, nejezděj se tam fotit a často to je nedorozumění s managementem, který chrání jejich soukromí v té backstage a samozřejmě není šance se s nima domluvit.
1: A když prohomíš ten management, tak oni už jsou
2: přesně tak. A jako, já nevím, jak si to dovede představit, když ty kapely jsou na turné, na tom se nic nezměnilo od 50. let, je to strašná puška jako pro ně. Jako oni mají den, dva dny volna maximum a přejíždí po celé Evropě, pořád je to stejný. Buď to jezdí busem, nebo ty lepší jsou schopni přelítávat nějakým letadlem, ale v podstatě bejt na šňůře a jako neznám hvězdu, která by nebyla nervózní před vystoupením, když už to dělá 30 let. A je to strašný výkon pro ně, jo, a je to strašně nudný být na té šňůře. A samozřejmě, že v 70. letech to praktikovali tak, že to byl jeden velký mejdan.
1: A to už teď není vlastně.
2: A to už teď není, jako jo, tak ty, co přežili ty kokainový smrště a tak, a heroinový, tak ty jako, ty už dneska taky pijou vodu bez bublinek. A v těch backstagech je to extrémně sterilní. Nemyslete si, že to je jako mega mejdan. Občas je to příjemný mejdan, ale málo kdy už. A ty kapely tam přijedou a je to pořád ta stejná backstage, bílý stany, všechno je to stejný. A teď najednou se tam objevím já a přemluvím, aby se vyfotili. A teďko
1: a to
2: některý
1: ještě je nutíš do takových někde věcí tam teda.
2: No tak čím víc je něčemu donutíš, tím líp, jako snadno se nutí kapely, jako je Pete Doherty z Libertines, jako jo. A
1: co ten Johnny Rotten třeba?
2: Ten byl úžasný, hele, s tím mám příběh jako tak, že vlastně celý den se to nějak domlouvalo a skončilo to tak, že jsem ho fotil a pak po koncertě jsem ještě jakoby s nima musel trávit až do 6 do rána s ním a s Julianem, jeho manažerem, dneska neboždíkem, přezdívaným Rambo, jestli pamatuješ.
1: To jsem taky.
2: V takovým baseballových oblečkách chodil, ještě když tady byl předposledně John Lydon, když hrál v Malej Lucerně, tak tam Julian byl tak lidsky na stage, tam stál a hlídal, aby tam neskákali lidi.
1: No teď byl v Sasazu a tam to jenom
2: tam už to už byl, tam už nebyl, no. A on byl ostrý guy, ten Julian. A musel jsem s nima do rána chlastat teplej ostravár, který tam nefungovaly ledničky, ty hráště, to bylo na Černý Louce. A povídat si o fotbale, no.
1: Hele, a co Sting? Tam nějak ti ten Shaggy, viď, pomohl?
2: Hele, Sting, teďkon jsem se s ním viděl, když jsem ho nefotil na metronomu a byl v daleko lepší náladě, on přijel ve strašně špatné náladě a byl unavený, byl své dceři na svatbě, a nevím, co ho na tom tak vyčerpalo. A tak se tam tak šoural po backstage a já jsem se bavil s manažerem a on říkal, ale on je unavený ani náhodou. Ani nějak jako nevypadal dobře, vypadal strašně ze stárle, takový opelíchanej vypadal. No a teď ten Shaggy samozřejmě nakopnutej všema možnýma substancema, tak jakože budu fotit manažera, on hned za mnou přišel a čem se mám fotit? A jsem říkal, no tak v tom klobouku. A říkal, já už nemu nechtěl vystupovat, tak dobře, kvůli tobě to udělám. A teď jsme dostali takový úžasný nápad, že jako jsme, oni to samozřejmě naplánovali, protože Sting produkoval jednu nebo dvě věci, jednu desku mu produkoval Shaggymu kdysi, a pak mu produkoval nějaký singly. Takže oni se znali ze studia dobře a jako vlastně měli spolupráci. A tím, a to, že se tam sejdou, že Shaggy by měl koncert a hned po něm Sting, tak to bylo tak trošku jakoby, ono to nejde moc plánovat, protože jste rádi, že tu kapelu vůbec dostanete, i když stojí přes milion euro. No. Ale no a já jsem říkal, hele, to by bylo úžasný, kdyby si přemluvil Stinga, že byste se vyfotili, ukázal jsem. Ale tam to probíhá tak, že ty musíš prostě, jako někdy jsme žádali předem a ono to je skoro zbytečný, ono je lepší, že se s nima domlouvat na místě, když přijedou. A musíš jim ukázat, kde budeš fotit, nesmí to být dál než 10 kroků od jejich šatny. A. Takový to, že ti postaví krásný studio, ale je 150 metrů mimo šatnu, tak večer už ti tam nikdo nepřijde a že prší, tak i ne. Musí to být na cestě na stage, musíš je ujistit, že to nebude trvat díl než 3 minuty ze všem všudy. A čím víc je u toho lidí a čím víc jakoby v podstatě někdy jako to snímá médií, tak jako oni jsou si jistí, že po nich nebudeš chtít něco, co by bylo fopa, jako jo. A samozřejmě, že je hezký, když s těma kapelama se dá domluvit, vylez do terénu, že udělají něco navíc, jako jo, s těma velkýma hvězdama to nejde. Ale pak je úžasný, že tedy svým si zarazí malíček do rypáku a máš fotku, že?
1: Ta zas, ta má zas tu kytaru.
2: Tak zas je, zas je herečka, zas můžeš dělat cokoliv, tam i dokonce.
1: Měla v zubech tu kytaru.
2: Ano, to bylo první poslední s ní zahra, jináč jako ona, já se, když jsem fotil The Cure, Robert, tak jsme si tam postavili pozadí takhle cestou na stage. No, Robert Smith, no. A já už jsem s Robertem Smithem o tom mluvil, jako on se díval na fotky backstage, strašně se mu to líbilo a já jsem mu říkal, jestli by se nechali vyfotit. A on říkal, já to projednám s manažerem. Manažer řekl, jo, nechají úplně v pohodě cestou na stage, času dost. Akorát, ať tam není, ale ono tam tak byla, tam je backstage jako kavárna a zrovna ten den se tam skončila zas a byla tam se s celým svým ansámblem, pak tam byla nějaká australská kapela, ale ať tam nikdo není. Já jsem říkal, dobrý, já to zařídím, tak jsem tam všem teda, jako těm hvězdám řekl, ať se přemístí do druhé části backstage, tam je taky taková jakoby sezení a zas, kterou jsem se znal, jsem ji fotil asi po třetí tehda. Tak říkala i já, ona jak neumí moc anglicky, jako tu francouzštinou. I já musím, jako jo, a já jsem říkal, no dobře, ty seš zas, tak ty tu buď. A budeš jakože moje druhá asistentka. A ona se vžila do té role té druhé asistentky a teďko jsem ptala, co má druhá asistentka dělat. A ona říká, tak já jsem, říkal, no nesmím mluvit s fotografem, musím mluvit s mojí první asistentkou, což je Monika, a ta pak to řekne mně, nesmím mluvit na hvězdy, nesmím mluvit na fotografa a dělat, co jí řekne první asistentka. A ona to fakt dodržela, teda. A my jsme pak ještě na ní čekali asi půl hodiny tam sami, tak ona fakt vymýšlela, jak být moje druhá asistentka, že jo, a pak teda přišel Robert Smith, bylo to úžasný, nechali se vyfotit, úplně super, šli na stage a jak ani nezašli za to pozadí a my tam začali se bálet ze zas, máme Robert, my jsme fotili Roberta Smitha. Hele, je to po každý úlovek a radost. No.
1: My jsme možná mohli teď ty Cure dát, co ty na
2: to? Hele, já bych to dal, počkej, jak se to jmenuje, to taková ta...
1: To je jedno, nějakou veselou třeba
2: možná. Teď mi nenapadá jediný jméno, říkej nějaký jména. Řekni nejslavnější jejich skladby, co mají.
1: Taková ta Friday, ta takový to, jak to...
2: A jo, víš co, dej, já ji nikdy nehraju, ale tím, že jsem ji už strašně dlouho neslyšel, mm-hmm. Klidně dál.
1: Tak ji tam dáme.
2: Super, The Cure, Robert Smith.

0: Roman Black Černý je mým milým hostem na rádiu Beat. Já tady jinak mimochodem si vystoju v té knihy a zrovna je tady ten DD.
1: DD, ano, ano. Nevím, z jakého klubu to tam je napsané, ale to nevím,
0: ale je to, ale je to teda, a co to je za knížku, si asi budu muset koupit taky.
1: Ale když to seženeš Rock Faces, jenomže tam je takovej soubor těch rockových fotografů, o kterých se nemluví. Všichni znáte slavného Antona Corbina, že jo? Díky kapele Depeche Mode, která se tady nějakým způsobem proslavil, on je hodně fotil.
0: Musíme se domluvit na tu výstavu do Berlína.
1: Ano. Anton Corbin, teďkon vydává nový film s tou, ježiš, jak se jmenuje ta herečka. No.
0: Ježiš, nevím.
1: Starší dáma. No a jako má nový film.
0: Jo, já tady vždycky ten Control propaguju, že jestli.
1: Jo, tak to byl jeho první, že jo, ne, to bylo od Joy Division a pak už teda začal to orientovat víc, ne, jakoby do hudby. Jako já, jako můj vzor to nikdy úplně nebyl, Anton Corbin on fotil jenom černobílé. Já jsem měl rád barevné fotky, takže jako mým největším jakoby asi největším vzorem byl vždycky Mark Seligia, což byl fotograf pro časopis Rolling Stone, později pro on se stal nejmladším Rolling Stone šéf fotografem, pak a fotil hodně i pro Vanity Fair. A jeho stylizovaný portréty, on opravdu jako nikdy moc jako neexperimentoval, vždycky tam byla taková určitá formule, což jsem dělal já, protože já jsem vždycky měl mindrák, že jako umělecky to neutáhnu, musím nějakou formuli tam do toho zatáhnout a kontrolu. A bylo to pro mě jenom úžasný ty lidi jako fotit a dostávat z nich něco při tom focení, aniž bych tak jako do toho úplně nutil, ale zase aniž bych byl takový jenom boaje, jako jo.
0: Romane, nám už se to pomalu
1: chýlí, ale nám to ke konci.
0: Úplně tě ještě nevyhazuju.
1: Ne, pohodě, já tady
0: bylo by asi dobrý, jsme to asi nezmínili, ten tvůj web je romancerny.com?
1: Myslím, že Roman Black Černý je to na Instagramu, ale můj web je takovej, že se někde zasek a já mám pocit, že tam jsou naposledy vyměněný fotky.
0: Tak na Instagram, když to je každý tam může.
1: Ale Instagram je Roman Black Černý.
0: Bezva, já ti teda moc děkuju, že jsi se v tom svém nabitém programu na nás udělal.
1: Ale zas tak nabitý to není, jako jo.
0: No bylo to určitě zajímavý, teda pro mě určitě, tak doufám, že i pro posluchače.
1: No ne, já doufám, že se někdy uvidíme
0: ještě
1: v pětu.
0: Ještě se stejně pak budeme povídat, až to
1: my tady si pak musíme ještě povídat o těch technických fotografických věcech, které by vás unudili k smrti.
0: Ale v každém případě musíš vybrat nějakou muziku na závěr.
1: Hele, tak něco velkolepého na závěr, tak počkej, hele, a víš co? Něco, co spojuje tak nějak toho Luďka a to, že jsem ve čtvrtek byl na Philu Schonfeldovi, protože Phil Schonfeld je z těch postpunkových legend prostě, který už víceméně nežijou anebo už nehrajou anebo z Nicka Cavea se stala megastar hvězda, co už není ani postpunk, ale občas se ještě tu a tam někdo objeví. Tak Phil Schonfeld je stále žijící postpunková legenda, která hraje po malých klubech. A musím říct, že jsem byl u Vystřeleného oka, kde teď je ta stage venku, tam přímo jakoby v té uličce. A bylo to boží, mělo to super zvuk, hrál s nima saxofonista bývalý z garáže a teď si zapomněl jméno, ježišmarne, ty si vzpomeneš možná. A mělo to hrozně takový metalický detroitský zvuk jako Stooges ve svých dobách, kdy Steve McCain s ním hrál a tak. Ale takže bychom tam dali nějakého Phila Schonfelda. Co tam chceme dát? Tak s kapelu South & Cross, kterou tam hrál, a takovou tu nejprofláklejší, ale svý moc často nehrajete, Dead Flowers for Alice.
0: Roman Black Černý byl dnes na rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.

0: Radio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
2: To je dobře, milé dítě.
0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Je 20 hodin a 2 minuty teď přesně, posloucháte Rádio Beat a je tady zase po týdnu roková zpovědnice. Mým dnešním hostem má být velice zajímavá osobnost. Ještě nebudu prozrazovat, kdo to je, i když mnozí z vás už samozřejmě ví, kdo je to. Ovšem, mám malej problémeček, přátelé. Host se zatím nedostavil. Takže budeme čekat a já myslím, že to vyjde. Tak uvidíme, co se stane. V každém případě já nikdy nestrácím naději. Pro tuto chvíli můžu pouze konstatovat, že prostě čekám. I'm waiting.

0: být. Rocková zpovědnice.
1: Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat v Rockový zpovědnici. Všechno je v pohodě, já jsem v klidu, jediný problém je ten, že zatím nedorazil můj host, ale stále budu trpělivý, protože máme před sebou téměř 3 hodiny, tak třeba se to spraví. Zprávy nemám žádný zatím od mé milé produkční, ta všechno samozřejmě řeší. Tak jsem přemýšlel, co bych tak jako mohl, jak bych mohl pokračovat v tom čekání, tak leda zpovídat sám sebe. No a co můžu tedy o sobě říct, tak přátelé, takhle bych to řekl, jsem, jmenuji se Dan Kohout, jsem na ženský, jsem svobodný, ale vlastně zadaný, miluju červený víno, bez toho ani krok, a miluju rozmanitou muziku, jo? Mezi moje oblíbené kapely, ale to mnozí z vás určitě víte, patří třeba kapela Pink Floyd. Byl jsem na nich na Strahově, to, o tom jsem taky už několikrát mluvil, to je dávno, to byly 90. snad. No a tam zazněla i moje oblíbená, nebo jedna z oblíbených písní od Floydů. No, jak to říct? Ačkoliv jsem kohout, tak my kohouti jsme se nikdy nenaučili létat. Maximálně jsme tak jakoby populétli mezi naše milé slepičky na hnůj, jo, ale víc už jsme neulítli. Proto se mi možná tak líbí skladba kapely Pink Floyd. Já vám pustím živou nahrávku, která je luxusní. Learning to fly, no. Závidím ptákům, kteří umějí lítat.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Ano, a my si povídáme, já si teď povídám se svojí produkční Sárou. Sáro, já tě vítám, čau, za mikrofonem.
2: Ahoj.
1: Jsi vždycky tady celou dobu, když máme Rokovou zpovědnici jako produkce a občas teda přineseš nějakou důležitou informaci nebo příhodnou informaci, která je k tématu, abych tak řekl. Teď už můžeme spolu prozradit, že dnešním hostem by měl být pan Václav Cílek, geolog, filozof,
2: klimatolog, religionista,
1: tak přesně, spisovatel,
2: básník, spisovatel,
1: filozof jsem říkal,
2: speleolog
1: a zkrátka i spoluautor výtečných pořadů, jak těch vizuálních, tak samozřejmě i spisovatel velice zajímavých knížek. No, ale Václav zatím nedorazil. My si z toho vůbec nechceme dělat legraci, protože nám dnešní zpovědnici potvrdil a zatím se nám neozval. My doufáme, že se nestalo nic závažného, že nějaký to bude malý problém, jo, ale my se s ním budeme snažit spojit a když tak vám dáme informaci. Tak, tolik k tomuto. No a já jsem si říkal, že zatím budeme se Sárou zpovídat sami sebe a já jsem si říkal, na mě nikdo není zvědavý, navíc posluchači mě znají jako magora, stejně mě nevěří nic, co říkám
2: sám
1: sobě.
2: No já se třeba chci něco zeptat.
1: No tak se mě můžeš na něco zeptat a já se zeptám na tebe, jo. Zase, to je docela dobrý nápad. Takže já jsem to vymyslel takhle. My vám o sobě řekneme to, co budeme chtít a hlavně vám budeme pouštět muziku, kterou máme rádi. Jo?
2: To bychom mohli.
1: Jo, tak já teď ještě, protože ty tady furt lítáš po baráku
2: no
1: a scháníš
2: Václava,
1: takže teď to nemáš ještě rozmyšlený, ale teď budeš mít čas si to rozmyslet. Já už to rozmyšlený mám, protože já si tady, přátelé, při čekání na Vaška nebo Václava Cílka si tady popijím své červené víno, ředím to hektolitry vody, což mě nečiní zrovna velkou radost, ale snažím se být zodpovědný a mám čas si vybírat svoji oblíbenou muziku. Pár pecek už jsem vám pustil. Před chvílí to taky byla mimo jiné Derek and the Dominoes Battle of Red Wine. To je moje oblíbená skladba. Poté zazněl Flamingo, Poprava blond holky. A teď vám pustím Springsteena, The Ghost of Tom Joad. Ale pozor, ne z toho folkového alba, který je překrásný, kde se podle téhle skladby jmenuje celý to album, ale z alba High Hopes, kdy Bruce Springsteen vlastně si udělal takovou auto cover verzi a tuhle pecku vlastně ošperkoval tvrdším zvukem a Tom Morell, vynikající kytarista mimo jiné Rage Against the Machine, mu tam zahrál, ale fascinující solo.

Radio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková zpovědnice na rádiu Beat.
1: Tak přátelé, máme konečně zprávy. Pan Václav Cílek, to je to znít legračně, prostě zapomněl, i když jsme s ním dneska komunikovali, a on je hrozně nešťastný a omlouvá se, že na to zapomněl, protože, ale ta jeho odpověď byla kouzelná, Sáro, že začal něco psát, že jo?
2: Ano.
1: On píše,
2: tak je to vědec.
1: Je to vědec, tak
2: a když
1: začal.
2: Přijde muza.
1: Když přijde muza, tak zapomenete úplně na všechno, jo? A nemusíte být ani vědec. Já když píšu třeba nějaký text nebo muziku, tak taky je pravda, že jsem v takový, říká se tomu umělecké, jak se to řekne, euforii, já tomu spíš říkám v mém případě agonii, že zapomenu na celý svět. Takže pokud se nebudete zlobit, nebo vysvětlím to ještě jinak, s panem Václavem, tedy s Vaškem, jsme domluveni na náhradní termín a já si ho snad osobně vyzvednu, jo, kdyby mi neotvíral dveře někde tam, kde bydlí, tak mu prokopnu ty dveře a normálně ho vemu pod křídlo a převezu si ho do rádia. A my tu rokovou zpovědnici dnešní, tedy omlouváme se všem, kteří se těšili na Vaška Cílka, určitě o něj nepřijdete, domluvíme náhradní termín, tak my to uděláme takhle spolu, ale i s vámi. To znamená, máme to takhle vymyšlený. Pokud se chcete mě zeptat na mě, tak se mě klidně zeptejte a já vám ochotně, když budu chtít, odpovím. Sáru vám představím, to vás taky bude velice zajímat, protože Sára je profesí fyzioterapeut a konkretizuje se, nebo respektive
2: zaměřuje se,
1: ano, děkuji za to slovo, hlavně na malé děti, úplně ty malinký, úplně ty kojeňátka, nebo jak se jim říká, batolátka, ale
2: nedonošeňátka.
1: Nedonošeňátka.
2: To jsou miminka do dlaně, takzvaný.
1: Ano, tak. Takže pokud máte nějakou zkušenost, nebo dejme tomu problém, můžete se Sáry zeptat. Je v tom opravdu výborná, tak je výborná produkčně, akorát Cílka jsem prostě nedotáhla, no to je jedno.
2: Tak pro něj příště dojedeme, no.
1: Jasně, dobře. A takže to je tenhle ten obor a hlavně se zabývala dlouhou dobu tou, jak se jmenuje, koňoterapie.
2: Tou hypoterapii, myslíš?
1: Hypoterapie, ano, koňoterapie, hypoterapie. Taky zajímavý obor, to znamená ty vady, že jo, vývoju, no mluvte, řekni to, já tomu nerozumím.
2: No tak furt mluvíš ty, tak mě pusť ke slovu. No, hypoterapii jsem se zabývala kvůli tomu, že vlastně tím, jak pracuju jako fyzioterapeut s dětmi, s různými handicapy, hlavně pohybovými, tak hypoterapie je výborná metoda, kterou se dá právě fyzioterapie rozšířit, ta komplexní péče, ta léčba, kterou těm dětem poskytujeme.
1: No, já jsem sice jako takový lemrou, už se moc nepohybuju, ale na koně bych taky nikdy nesel, takže ne, na mě tohle
2: a na to ještě nefunguje. Dojde.
1: No. A víte co, pište si o písničku a když tak o sobě něco řekněte, když už se takhle zpovídáme navzájem. No?
2: A já myslím, že by nám posluchači mohli třeba sdělit nějakou podobnou situaci, jako když ti nepřijde host do živýho pořadu, já jsem půl hodiny obíhala barák a scháněla jsem, z které strany přijde Václav, tak jestli se jim někdy něco takového stalo, takovýhleho pikantního nebo něco, co myslíš?
1: A nemusí to být samozřejmě do rádia, jo? Máte určitě nějakou zkušenost, že máte pozvanýho hosta třeba nějakého důležitýho, který má jubileum, jo. Mě teď napadají takovýhle
2: ptakový. A nejen hosta, já si myslím, že obecně nebo, no, ty prostě situace, takový ty trapasy běžného dne.
1: Vidíte, no. Tak, povolte uzdu své fantazie, přátelé. Své fantazie. A když budete
2: chtít. A ty jsou otěže, Dane. Povolujou se otěže, když už teda jsme na ty koně narazili, tak já tě musím opravit, protože.
1: A my lidi, který koňům zase, tak se říká, povolte uzdu své fantazie.
2: No to se říká špatně.
1: No to se říká špatně, no, tak jako, dobře, ale je to běžně zavedený. Tak jako, víte co, uděláme si hezký večer v té dnešní rokový zpovědnici, máme na to ještě mraky času, pište si o písničky, něco o sobě řekněte, samozřejmě to nemyslím, abyste se zpovídali zcela vážně, uděláme si z toho trošku srandu. Sára má ráda Briana Adamse, jo, tak trošku na něj žálím, jo. A, dobře, no tak přála si zahrát skladbu Summer of 69, tak já jí to teda pustím, ale budu skřípat zubama.

0: Rocková zpovědnice.
1: Dnešním hostem měl být Václav, tak dnešním hostem se stala Sára. To je výborný mít takhle tu neméně důležitou a kvalitní náhradu, abych tak řekl. Sára Smíšková, znovu ji představím, produkční pořadu Rocková zpovědnice, která se stará o všechny ty hosty, které už vlastně za víc jak rok máme tady celou tu dobu, se dneska stala obětí trošku, že jsem jí normálně přitáhl k tomu mikrofonu, aby...
2: Jsi říkal, že se budeš zpovídat taky? Tak...
1: No já se stydím strašně. Já,
2: no, jako, to tomu všichni věřej.
1: Znají, no tak opilec, muzika, no, nevěří. Ale tady jsou důležité věci, já nezachraňuju lidi nebo děti, když to ty ano, ty je uvádíš zpátky do života a nejen děti malí, ale i dospělí jedince, co tě znám a koho si nebo který si všechny dala dohromady. To teď říkám proto, protože zdůrazňuju, že profesí Sáry je fyzioterapie. Já vždycky říkám fyzioterapeutika.
2: No, ty to říkáš úplně blbost, špatně.
1: To říkám úplně blbě, no.
2: Jako otěže a opratě.
1: Fyzioterapie, opratě, otěže, ježišmarja. My teď musíme ukončit tuhle hodinu. Sára si přála svoji oblíbenou kapelu a ta je...
2: No, to je Vítkovo kvarteto Vítkovo a Pražský kvarteto. Démon.
1: No, já nevím, proč to Vítkovo kvarteto, to je ženský, tak furt chtějí, no. Jirka Růžek bude mít určitě radost.
2: Tak jistě. No,
1: a pozor, teďka my se v té příští hodině budu zpovídat já Sáru, v čem tedy tkví její profese fyzioterapie. Ano, řekl jsem to dobře.
2: Krásně jsi to řekl a hezky jsi to přehodil jenom na mě.
1: No, jo, tak jako já nejsem fyzioterapik.
2: Terapeut, tak terapeut není tak složitý slovo pro moderátora.

0: kultura.
1: A pro některý jo, a pro některý ne. V každém případě, pokud se, respektive Sara to osvětlí, v čem tkví tahle ta profese, tahle ta lékařská profese víceméně, a vy se pak můžete samozřejmě Sáry ptát. Teď už Pražský démon a Vítkovo kvarteto. Ten Pražský démon jsem já, přátelé.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na rádiu Beat.
3: Roková spovědnice na rádiu Beat, samozřejmě v plném proudu, bez Václava Cílka, který zapomněl, protože se ponořil do nového díla, který píše, a že ty knížky stojí za to, tak ho nebudeme v žádném případě rušit. Tak jsme si se Sárou, produkční tohoto pořadu, řekli, že si uděláme takovou svoji rokovou spovědnici. Nechci říkat nouzovka. Sára vám má co říct, já jsem tady takový jenom tahač těch klik a hlavně vaše názory nás zajímají a Sára to už přednesla, nebo jak to říct, nadnesla, že nás zajímají vaše trapasy, když se vám něco stalo, že nikdo nepřišel, nebo že to, co jste očekávali, se nesplnilo a tak dále a tak dále. Ten v podstatě obzor je velice široký. V každém případě, teď si vybírám píseň já. Living on the Edge.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Sáro, v čem tkví fyzioterapie?
2: Tak fyzioterapie je složení na dvou slov, to je terapie a fyzio. Fyzio tam souvisí s léčbou, pohybem, takže to, co tak nesnášíš, jakýkoliv pohyb, tak tím já léčím.
1: Aha. To znamená, že já bych byl asi blbej pacient, jo?
2: Ne, s tebou bych si taky poradila, kdybys byl pacient, určitě.
1: To znamená, já když nesnáším pohyb, což není úplně pravda, to já už rád jezdím na elektrokole,
2: no, právě.
1: Pozor, jo, a v tom jsem dobrý, to je jedna věc. To znamená, že těma kyčlema, těma kolenama a těma hnátama, kohoutíma,
2: pařátama.
1: Zkrátka dělám pařátama, dělám nějaký pohyb, běhat mě nikdo nenutí a byl jsem výborný lyžař, jo. Dobře, ale nemluvme o mě. To znamená, ta fyzioterapie, to je pro děti, ty se soustředuješ na děti nebo specializuješ?
2: No, tak tam už to bude trošinku složitější, tam je to vlastně programování vůbec nějakého pohybu do narušeného centrálního nervového systému, čili mozku toho miminka, protože když se děti narodí předčasně, což se stává, že jsou nedonošený, nebo ta maminka má v těhotenství nějakou komplikaci, stává se to bohužel čím dál, tím častěji, tak vlastně ten jejich mozek přijde na svět nezralej. A tak, jak je nezralej ten mozek a to miminko se ještě narodí o určitý čas dřív a dneska my umíme porodit miminka a zachránit je na hranici 24. týdne těhotenství. Jestli pak víš, Dané, kolik trvá normální těhotenství, kolik týdnů, když já mluvím o tom, že ve 24. týdnu už se to miminko může narodit a může přežít, tak kolik trvá celkově těhotenství?
1: 9 měsíců.
2: 9 měsíců, no tak dobře, nebudu tě zkoušet z matematiky, je to 40 týdnů.
1: 40 týdnů je 9 měsíců.
2: Takže chviličku po polovině toho těhotenství, 24. týden, tak tam už umíme...
1: To je zhruba v polovině, to znamená 4,5 měsíce?
2: No měsíc po polovině, no. Pět
1: vidíš,
2: měsíc.
1: Jak jsem dobrej?
2: No, seš úplně úžasný.
1: A to se dnes ty děti narodějí, ale teď mají problém.
2: Určitě mají problém, protože těch 9 měsíců ta příroda nevymyslela jen tak pro nic za nic, tam se pořád se něco děje, to znáš. A tak, jak vlastně to miminko se vyvíjí ten plod v té děloze u maminky, tak oni to nestihnou, ty miminka. Oni to nestihnou
1: se vyvinout
2: a dotvořit všechny ty systémy, které dotvořit mají. Čili přicházejí na svět nedonošený, maminka je nedonosí do těch 9 měsíců, které měly zůstat v břiše. A tím pádem, čím syrovější to miminko je, to znamená ten 24. týden, ve světě se zachraňují miminka 22. týden, u nás někdy 23., někdy i 22. To už jsou hodně malinký miminka do dlaně. To opravdu je drobínek hodně malinkatej.
1: Který se vejde do dlaně.
2: Do dlaně téměř. A tyhle ty miminka tím, jak nejsou dopečený, nejsou hotový, no tak my jim musíme půjčit za prvý ten inkubátor, protože ta termoregulace, ta je jedna z věcí, kterou ty miminka neumějí. Musí dostat dechovou podporu, někdy ty miminka musí dostat oběhovou podporu, někdy se používá chlazení na to miminko, když je ten porod třeba ještě komplikovaný, takže vlastně takový to podchlazení toho organismu na 33 stupňů.
1: Dobře, a když se to mimino dostane z toho nejhoršího, protože ty jsi jmenovala ty podpory, které jsou vlastně, jinak by to mimino zemřelo, že jo, kdyby nemělo tuto základní podporu těch základních životních funkcí, tak nastupují fyzioterapeuti.
2: Fyzioterapeuti nastupují, když je ten stav stabilizovaný. Jo?
1: Když se to mimino zachrání a už je celkem v cajku, když to řeknu takhle lidově, tak přicházíte vy. Co řešíte? Ty zanedbaný vlastně vývojový vady?
2: No, ono to není zanedbaný. My potřebujeme to miminko trošinku postrčit tam, kde má být a ty miminka mívají často potíže s používáním bránice, která je hlavním dýchacím svalem. Takže respirační terapie na podporu dýchání a podporujeme...
1: Pardon, já ti budu skákat do řeči.
2: Určitě.
1: To znamená to léčíš nebo děláš nějakými pohyby jako Nebo co no, s tím jménem děláš?
2: V podstatě reflexní terapie je pojem takovej, že ty něco uděláš a ten organismus na to vytvoří nějakou odezvu. Takže já něco udělám a ten organismus reflexně zafunguje tak, jak já bych si, tak jak já si přeju.
1: Mám to
2: a
1: chápat, tak, teď to trošku zlehčím, mám to chápat, no. Tak já, když tě štípnu do prdele, tak uděláš, že? To je ta reflexe, jo?
2: Můžeš to tak chápat, taky reflexe, když ti někdo praští kladívkem pod koleno a ty vykopneš nohu, tak to je jo, třeba jo. Lepší příklad reflexu, takzvaného patelárního.
1: Mně se ta prdel líbila víc, no to je jedno. Tak pokračuj, prosím tě.
2: Tak kde jsme to skončili, takže pokračuju v tom, že vlastně nezralý je i centrální nervový systém, čili mozek, a ten zodpovídá za veškerý vývoj toho dítěte a za všechny ty funkce, které tam v tom organismu probíhají, protože všechno je řízený tím centrálním nervovým systémem, proto je to centrální nervový systém. A když ho chceme nějakým způsobem podpořit ve vývoji a chceme vlastně mu
1: pomoct.
2: Připomenout a pomoct mu,
1: takže
2: kam se má dostat.
1: Stimulujete tomu ano. Dítěti vlastně tou fyzioterapii.
2: Já to
1: slovo nesnáším, protože já to neumím.
2: Ano.
1: Tak vlastně probudíte ty reflexy v tom mozku, jak mají fungovat, aby to dítě... Tak.
2: A tak víceméně jo, oni ještě je to složitější vodost, protože některé reflexy jsou takzvaný primární, s kterýma to miminko přichází na svět, který později mají vymizet, takže to zase nesmíme přehnat, aby jsme nepoužívali ty primární reflexy a neupevňovali je tak, aby přetrvávali, protože to by dělalo v tom vývoji pak komplikace. A musíme používat nějaký reflexy, který používat už jdou v daném gestačním věku takzvaně, takže vlastně v tom týdnu, kdy, v kterém to miminko je, protože jemu je třeba, já nevím, 35 týdnů, jo, 35 gestačně, věk je 35. gestační týden, to znamená, že je 5 neděl před porodem.
1: Promiň, jo, my nerozumíme slovům gestační.
2: Gestace
1: a takhle.
2: Je vlastně to,
1: já vím,
2: no,
1: ty ráda mluvíš v těchto odborných termínech, jako tak tě poprosím, aby si mluvila
2: maminky,
1: více kolidově.
2: Dítěčky tomu rozuměj.
1: Takhle, ano, tady jde o to, a to chci jako dát poslední otázku, že se to dá v podstatě vytvořit nebo stimulovat určitými, že máš, teď to řeknu jako blbec, máš to mimino předčasně narozený na tom pultu nebo na čem to máš.
2: No v inkubátoru většinou ještě cvičím.
1: A ty s ním na něj šáhneš do toho inkubátoru, rukama a teď s ním děláš nějaký pohyby nožičkama, ručičkama, nebo já nevím jak.
2: A no já třeba jenom mačkám určitý body.
1: Nebo jenom taková jako, aha, jako akumpresura, jakoby, jo. Jako...
2: No, krásně nahráváš na Vojtovu reflexní terapii, protože to je takový gro lidí, kteří pracují právě s dětma a s miminkama, protože pan profesor Vojta nám tady po sobě zanechal naprosto úžasný odkaz týhletý Vojtovy reflexní terapie, která pro mě teda, mě je to strašně líto, se bohužel stává takovým strašákem, protože maminky si mezi sebou říkají, že děti při Vojtovce pláčou a nechtějí na ní chodit, tak prosím vás, není to pravda. Vojtovka se dá cvičit v skutku dvěma prsty a dává nám úžasný prostor pro to, aby jsme reflexně, to znamená nějakým vstupem zvnějšku, ať už tam uděláme nějaký, navodíme nějaký pohyb, nebo uděláme někde nějaký tlak, nebo změnu těžiště, posun určité aktivaci svalů, tak to miminko na ní nějakým způsobem zareaguje. A protože tohle to je propojený právě přes ten centrální nervový systém, tak já když dávám vstup, tak to miminko ho musí nějakým způsobem přijmout. A když na něj nějak zareaguje, no tak to muselo být přes ten centrální nervový systém. Když vidím tu odpověď, která je stálá a která je popsaná v knihách, tak to je správně.
1: Odpověď je co? Že to
2: odpovíme
1: mimino zareaguje?
2: Pohybem, odpovíme třeba tím, že začne prohloubeně dýchat bránicí, že se aktivují určitý svalové skupiny v nějakém pořadí, protože svaly pracují, se řadí ta jejich práce do takzvaných svalových řetězců, takže ty, když si chceš utrhnout jabko ze stromu, tak to začne na chodidle u nohy.
1: Aha. Tak přátelé, já myslím, že tohle stačilo. To je odborný výklad, který vůbec nějak nesnižuju. Chtěl jsem jenom poznamenat, že co jsi to říkala, že se zapojují ty svaly a pohyb a tohle, což u mě nefunguje, to znamená, že u těch starších lidí už...
2: U těch to funguje taky, tato terapie se dá používat od 0 do 100, můžeš si to někde vyzkoušet. Stačí říct, můžeme prakticky přistoupit k nějaký ukázce a nácviku.
1: Tak mně stačí teda, že mě svaly fungují výborně.
2: No, jistě.
1: Jako jsou velice synchronizovaný. Já to v podstatě můžu dokázat tím, že když se zvednu ze židle, dojdu do hospody a sednu si na židli v hospodě, tak to funguje.
2: Otázkou zůstává, jak synchronní jsou tvoje pohyby při odchodu z hospody.
1: To je pravda, tam bych potřeboval někdy
2: poradit. Ale
1: tam
2: je to právě porucha toho mozečku, který řídí koordinaci, tak ty ten bohužel ten alkohol.
1: Mozku mozeček, jo?
2: Prostě mozeček je součást mozku, já jo. Anatomicky ti to můžu doma ještě v nějakém atlase ukázat. A to je jedna část mozku a ten mozeček je právě zodpovědný za koordinaci, je značně ochromen návštěvami hospod a restauračních zařízení při nezřízené konzumaci.
1: Já doma chci ukázat maximálně vychlazený pivo z lednice, tak. Tak jste asi všimli, že Sára tomu rozumí. Pokud, a přátelé, to myslíme vážně, já si s toho nechci dělat srandu, kdyby maminky, který poslouchají teď Rádio Beat, mají nějaký problémeček s miminem, tak samozřejmě můžete se dotázat Sáry. Tak a teď tady máme další vzkazy a že jich je mraky. Tak já jdu do toho, protože čas letí. Hezký večer, Dané, já jsem královna trapasů. Ptali jsme si na ty vaše trapasy, jako náš dnešní generace Václav a Smůly. A tak jsem v červnu prošvihla schůzku s Lošou, což mě mrzí dodnes, tak nám prosím něco zahraj. Zdraví Radka Dickens. Loša je známého...
2: Stálý posluchač Rádia Beat.
1: Pak tady mám další vzkaz. Něco zahrajem, určitě hrajem teď o stopéro. Ahoj, Dané, velmi ráda ti poslouchám a jednoho Vaška mám doma. Nikdy bych na tebe netypla, že miluješ červené víno. Jsem ráda, že host nedorazil. No, dobře. Písničku od Pink Floyd miluju stejně jako ty a... Nebo písničku, tady písničku, ano. Stejně jako ty, to zřejmě byla skladba Learning to Fly. A byla to první, co mi ten můj Vašek nechal zahrát v jedné hospůdce. A jaký víno máš nejraději? Já bílé, silvánské, tak se měj a můžeš mi a tomu mému Vaškovi zahrát něco od skupiny Heart. Ahoj Dáša, moc ráda tě poslouchám, si vážně fajn. Děkuju ti, Dášo. Silvánské bílé, ano. Já piju spíš červené, ale pozor, bílá vína z Moravy, jak je ta klimatická změna a vína na vinicích moravských, ta bílá zrají do více do cukru a přesto si zachovávají kyselinky, jako třeba vynikající moravský Riesling Rýnský. To samozřejmě ještě se dá rozvinout do míst, kde ten Riesling Rýnský zraje na té Moravě a tak dále, ale Riesling Rýnský, moravský, přátelé, teď uděláme reklamu, je jedno z nejšpičkovějších vín na světě, protože má vyrovnanou ten poměr kyselinek a cukru.
2: Slyšeli jste slovo someliéra?
1: Tak nejsem someliér, ale vinaři, doufám, napište mi, zastaňte se mě, chlapi, že říkám pravdu. Prostě dřív ten Riesling byl v těch krajích našich spíš kyselejší, teď je vyrovnaný a je to neskutečná lahůdka. Sára chtěla Manowar, Warriors of the World a Dáša chtěla Heart. Tak holky, oběma udělám radost. Nejdřív Manowar.
2: A já jsem ho chtěla ještě ale darovat, Manowar.
1: Já to si tak daruji.
2: Protože já pracuji s miminkama, ale jak jsi říkal, tak i s dospělýma a mým vlastně klientem na fyzioterapii byl Jirka Regišams, což je náš válečný veterán, který byl zraněn v Afghánistánu a Jirka bohužel už zemřel, ale já bych mu chtěla zrovna tuhle tu písničku, protože on ji měl moc rád poslat a kdybych tady měla, tak bych na něj připila kofolou, kterou tak miloval, takže Jirko, tahle písnička letí někam nahoru pro tebe.
1: Ti naliju víno?
2: Ne, děkuji.
1: Jo, dobrý.
2: Kofolu nemáš, takže.
1: Do nebe jde písnička Warriors of the World, což se pro veterána Jirku hodí do toho nebe, to je pravda. A pro Dášu, ano, putuje píseň ne do nebe, ale do repráků Heart Magic Man.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Ano, posloucháte náhradní rokovou zpovědnici, aby jsme byli přesní, protože Václav Cílek tak trošku samozřejmě rozlétaný vědec, skvělý chlap, to jo, jak si zapomněl, ale on přijde
2: on
1: určitě
2: příště. On nám píše novou knihu,
1: on nám píše novou knihu, tak jako mu to odpustíme samozřejmě, co si budeme povídat. Tak jsme to nastavili tak, že se tak částečně zpovídám já, částečně Sára, i když nevím, jestli je to zrovna zpověď, ale Sára nám řekla velice zajímavé informace o její profesi. No a já nevím, co bych vám měl ještě o sobě říct. A taky jsme vybídli vás, abyste se ptali a abyste i o sobě něco řekli. Takže já tady zase vybírám, protože přišlo spoustu mailů, spoustu SMSek, tak vybírám. Tady selektuji takzvaně, ano. Ahoj Dane, jestli můžu, rád bych se tě zeptal, co byl tvůj první styk? Kurňa,
2: to bude zajímavé.
1: Ne, první styk s rockovou muzikou. Huj, ale jo. Ale tak o tom styku bych taky klidně mohl
2: ne,
1: povědět.
2: Ne, prosím tě, nech si to pro sebe, dobře. Tohle. Nějaký ne, tajemství dobře, si tak musíš uchovat.
1: Ano, to je pravda. Jako, styk s rokovou muzikou tvé mládí.
2: Co pokud si ho vzpomeneš.
1: No, nebuď protivná. Co jsi si hodně oblíbil a máš to rád do dnešních dnů? Moc děkuji. Poslouchám vás pořád a nenechám si ujít ani jeden tvůj vstup, to mě velice imponuje, děkuji ti. Pořídil jsem si tvé CD a hned jsem si ho oblíbil, tvůj věrný posluchač Miky, 18 let.
2: No to tak je krásný, ale
1: takhle mladý lidi.
2: To je úžasný.
1: To je, Miky, moc mě to potěšilo a teď bez veškerý ironie, fakt to kurzstarce, jako jsem já, potěší. Pak tady mám další ještě vzkaz, který se váže, když už se mě ptáte na kapelu. Ahoj Dané, nic se nedá dělat, na pana Václava si počkáme i v náhradním termínu. Když už jste s kolegyní produkční vymysleli i tak dobrý náhradní plán, rádi bychom se zeptali, zda lze někdy v brzké budoucnosti zhlédnout vystoupení tebe i s kapelou někde mimo Prahu, například západním směrem, třeba z Plzeň nebo někde poblíž. Díky moc a můžeš tam pustit něco od toho Kohouta. Tak já teď musím, Kadis napsal, já teď musím prozradit další skutečnost a teď už se otvíráme opravdu, Sáry, do světa. Protože Sára je nejen produkční pořadu roková zpovědnice, ale zároveň manažerka kapely Dakoba, čili Dan Kohout Band. Kdy budeme hrát Plzni? Tak řekni.
2: Tak já myslím, že až nám Kadis napíše, kde bychom mohli dostat nějaký tip, kde budeme hrát. Ono to není dneska tak jednoduchý se někam jakoby procpat. Ono, když se někdo 20 let odmlčí, válí se, vůbec nic nedělá, nehraje,
1: proč
2: nejezdí.
1: Proč ukazuješ na mě?
2: No, protože je to tvůj případ, že jo, tak přes 20 let si nic nedělal, pak si vydal teďka další cédu, zaplať pámbu. Tak ale ta pauza je tam hodně znát a není, když není vlastně zavedený takovej ten systém, taková ta mašinérie těch pravidelných koncertů, tak si myslím, že je to docela složitý. Myslím si to proto, že se pokouším o nějakou, jsi říkal, že jsem manažerka kapely, ale já jsem fyzioterapeut, jo, takže to je moje hobby, který tady dělám pro Kohouta.
1: Ano, jasně, fyzioterapeuticky dělá manažerku.
2: No, přesně.
1: Takže tahá ty majitele těch klubů za nohy a klepe jim na koleno, jestli nemají nějakou
2: patelární reflex,
1: jestli nemají rema.
2: Ne, počkej, ale to vůbec není špatný. To, když jsme takovýhle jako lano dostali, tak já si myslím, že to klidně můžeme říct do éteru. My máme nějaký mail, klidně i sem do rády. Já si myslím, že na tvoje jméno to jde, protože tady svůj mail v rádiu máš, ale máme info info@dakoba.cz a když nám napíšete, že chcete, aby jsme hráli u vás v Kulturáku, protože váš kulturák nebo hospůdka jsou tomu příznivě nakloněný a dohodneme se, že my tam musíme za něco dojet. To je o cestáku a my musíme těm muzikantům, který hrajou, něco dát.
1: No právě,
2: oni to tam přátelé, fakt zadarmo dělat nebudou.
1: To se chtěl říct, bohužel, nebo bohudík. Dakoba, tak tam hrajou vynikající, tam jsou špičkový. Vašek Zima, který hraje s Blue Effectem, že jo, na bicí Linda Finková, vynikající zpěvačka, Imran Musa Zangi, perkusista, znáte ho z Monkey Business, Jo Bandu, a teď má novou svoji kapelu. Jsou tam prostě opravdu špičkoví muzikanti, čím chci říct, že já
2: jenom můžu říct,
1: kluci, pojďte si zahrát. Pojďte si zahrát za pivo někam, ale to je jedno. Hele, my si děláme srandu teď, jako samozřejmě.
2: Já si srandu nedělám, já myslím, no. Že když by někdo jako měl byl ochotný nám s tím trošinku helfnout, tak klidně někam můžem vyjet.
1: Najdete nás v Praze, hrajeme v Besedě nebo v klubu Vagon, ale teď je zase trošku kapela v přestavbě a brzy se do toho pustíme a znovu budeme zkoušet vás potěšit na nějakém koncertě. V každém případě tady někdo napsal, to byl no Kadis, zahraj tedy něco od toho Kohouta, tak já si dovolím jedna z písní novýho alba, nebo ne. A je to, hele, teď končí prázdniny a brzy budou Vánoce, ty vole.
2: No, už se nám to chýlí.
1: Ježíš, to je hrozně odporný, teď jsem naštval spoustu lidí teda.
2: Ale
1: tohle ta písnička je o vánočních časech v 70. letech v noce v originálně.
2: 78.
1: Vánoce 78. A je to taková vzpomínka na ty doby, kdy ještě z těch činžáků v Michli nad parkem Jezerka čoudilo to uhlí a mělo to určitě svoji atmosféru. Hospody měly, v hospodách se hulilo, kromě toho, že se tam chlastalo. A svým způsobem, já nerad vzpomínám na dobu bolševika, ale tady ten kolorit jakoby.
2: A to je to mládí, Daníku. To...
1: No a navíc jsem byl krásný, no. Mladý a hepkej, to je pravda.
2: Počkej,
1: no.
2: ještě to nepouštěj, já jako manažerka ještě chci říct, že to album A nebo ne, který vyšlo loni, protože křest byl v listopadu, tak že kdyby se náhodou někomu ta písnička líbila, chtěl si ji pořídit na Vánoce, no tak může, protože na rádiu Beat jsou ty alba ještě k dispozici.
1: A vidíte,
2: v e-shopu.
1: Je dobrá.
2: Kupujte.
1: Je dobrá, je dobrá.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Tak my se Sárou jsme nezhřešili. Nám prostě Václav Cílek nedorazil na dnešní rokovou zpovědnici, tak jsme udělali takovou náhradní zpovědnici, kdy si povídáme se Sárou, trošku pronikáme do tajů její profese, což je fyzioterapie. Fyzioterapie. Někdo pije, někdo fyzioterapie. A taky oslovujeme vás, abyste se ptali nás, co si myslíme nebo co prožíváme, i když je to takový, samozřejmě vy jste takový hrozně slušný, jako kdybyste do nás šli nebo do mě, tak by to možná byla ještě větší sranda, ale díky těch mailů a SMSek je hodně, nemůže to všechno celý přečíst. V každém případě, co je na tom pro nás ze Sárou příjemný, Sára je vlastně dnešním mým hostem, náhradním hostem, jestli ti to teda nevadí, nebo ti to neuráží.
4: No, tak v tomto případě ne.
3: V tomto případě ne, dobře. Tak už jsem se bál, že se přátelé trošku hrnu do průsadu,
4: ale... A být ale... náhradníkem za Václava Cílka, to si myslím, že je i čest.
3: No vidíte to. Normálně jsem z toho vykroužil, je to dobrý.
4: Tak... Já jsem ti to dovolila.
3: Tak si se Sárou hrajeme svoje oblíbené pecky. Já teď za chvilinku pustím výtečnou skladbu kapely Yes, to je moje oblíbená Owner of a Lonely Heart, a pak zazní Vanastovy věci Naha, což je oblíbená skladba Sáry, ale i moje. Nakonec jsme tady před týdnem, před 14 dníma.
4: No, před, ještě Roberta než byl jsme Trutnov, tak jsme tady měli Jeronima s Robertem Kodymem.
3: A Roberta, představte si, nám přivezl svoje okurky, který nakládá.
4: Sám nakládá
3: no. Robert Kodym. Měli jsme normálně od Roberta okurky. Sara říkala, že jsou na ní moc kyselý, ale mě vyhovuje. Roberte, dobrý. Přivez další.
4: Vynikající, určitě. No. Já jsem ještě jenom chtěla říct k té reminiscenci, že vlastně Trutnov, festiák, který proběh v Trutnově teďka, takže byl moc
3: kde
4: fajn.
3: Jinde?
4: Kde jinde? Trutno,
3: představte si, přátelé, že Trutnov proběh
4: v Trutnově. V Trutnově, ano.
3: To tak... jsou náhody.
4: Kdo by to byl řekl, že zrovna v Trutnově se vdala přímo na pódiu moje kamarádka Dita. Po 27 letech vztahu si vzala svého přítele a já jí tímto gratuluju a přeju novomanželům, dejme tomu mladým novomanželům, a oni už to mají hodně za sebou.
3: Tak po 27 letech,
4: krásné další společné slunečné dny.
3: Počkej, a festival, vlastně český Woodstock, Trutnov festival, ten jako je umožňuje, že se tam může někdo kdekoliv vlíst.
4: No prostě ta svatba tam proběhla, já to nevím, jak to úplně jako bylo přesně, protože jsme tam nebyli, ale prostě Dita se tam vdala a já jí gratuluju.
3: Na pódiu?
4: Ano, na pódiu přímo v Trutnově.
3: A to tam jako jde? Zjevně
4: to jde. Když se tam Dita vdala, tak jinak by se tam nevdala.
3: Jo, tak to si zjistím.
4: Můžu ti ukázat fotky.
3: Ale dobře, no tak jako já to chápu.
4: Asi, to důkazní materiál.
3: Ne, jako třeba, jestli Dita nehraje v nějaký kapele.
4: Manžel hraje v kapele.
3: No tak
4: Friedrich
3: tam už.
4: A Friedrich.
3: No tak to
4: a nevím,
3: už.
4: Jestli hráli v Trutnově, já si myslím, že ne, tamhle visel plakát do nedávna, ale už tam nevisí. A ty tam, myslím, nehráli. Ale hráli na Lonefestu, to je jiný úžasný.
3: Nebudem se pídit potom.
4: Úžasný festival.
3: Prostě přátelé, pokud se chcete vdát nebo ženit.
4: Tak je to úžasný na pódiu.
3: Zeptejte se náčelníka Trutnovského festivalu a třeba se můžete na pódiu vzít. No, dobře. Tak, já tady mám další vzkaz. Jo. A to je taková výzva k tobě, jo, Sáro?
4: No, poslouchám.
3: K tvé profesi tedy, ano. Ahoj, Dane. velice zajímavé a půvabné povídání s fyzioterapeutkou.
4: No, děkujeme.
3: Reaguji na větu, kterou fyzioterapeutka řekla o bránici.
4: Ano.
3: Dostáváme se zase do odborných sfér, že je hlavní, řekla o bránici, že je hlavní výdechový sval. Asi se přeřekla. Bránice musculus diafragma, ty vole.
4: Ano, správně jsi to přečetl.
3: My máme musculus diafragma, všichni máme, jo.
4: No, on se tam, no, v podstatě, ano.
3: Hned se cítím líp. Pokračuj. Je hlavní nádechový sval, ne výdechový.
4: Tak já bych se...
3: Počkej, já to dočtu. Tak to mě to učila moje skvělá paní učitelka v sanatoriu. Ne, v anatomii, pardon. Nejsem sice fyzioterapeut, ale masér od roku 2022 vyučený a od letošního roku jsem již masér s maturitou. A pokud by to bylo možné, prosil bych o zahrání mých milovaných Iron Maiden a jejich úžasné pecky Mother Russia. Děkuji moc za fantastické povídání i skvělou muziku a přeji hezký večer. Bíťák Tom z Brna, zapálený fanoušek Iron Maiden od roku 2018. Tome, moc ti děkuju, tady, že jsi do ní taky popích, jo. Ona taky si myslí, že všechno ví na světě nejlíp. A Iron Maiden, jenom tě zklamu, my jsme je před chvílí hráli, tak jako nebudem to opakovat, ale za ten dotaz strašně děkuju.
4: Taky a já na něj mohu reagovat, jo? Jako, nebo...
3: Jak je to s tím? Diafragmatem.
4: No, diafragmatem úplně ne, ale dobře. Já jsem určitě řekla větu, že bránice je hlavní dýchací sval a tím jsem si na 100% jistá. Tam se nerozlišuje nádech a výdech, protože bránice je zodpovědná za oba tyhle ty pohyby. Ona je pouze ve svém klidovém režimu, je ve výdechovém postavení. My ji máme takhle jako pod žebrama, ona odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní a tvoří tam takový malinkatej kopeček nahoru. A ten kopeček, když je vyboulený, tak vlastně plíce jsou ve výdechovém postavení. A když se nadechujeme, tak ta bránice se jakoby protlačí směrem dolů do dutiny břišní. Udělá tam v tom, takže nám vlastně zvětší prostor okolo plic v hrudníku, tím tam poklesne tlak. A tím se můžeme nadechovat. A když vydechujeme, tak ta bránice zase nahoru udělá ten kopeček, tím zmenší ten prostor v hrudníku, vytlačí, zvýší tlak vlastně okolo
3: takže
4: těch plic a vydechujeme. Takže je to dýchací sval, nikoli nádechový nebo výdechový, ale je to hlavní dýchací sval a já jsem si opravdu na 100% jistá, že, protože nevím, jak by mě mohlo napadnout říct, že je to buď nádechový, anebo buď výdechový sval, ale je to sval
3: dýchací. Tome, máš tady, jo, teď tady můžete odborně se Sárou bavit, já vám v tom nebudu bránit, mě to jenom zaujalo. Nebudu mám bránit se bavit o bránici.
4: Bránici, ano.
3: A já padlo dobře. Říkáš, když se nadechneš, tak ta bránice zatlačí na žaludek.
4: No, na všechno, co je pod ní. Takže žaludek, střeva, proti ní se aktivuje pánevní dno, takže dýchací vlastně pohyby jsou výborný, nebo pomocí dýchání se dá řešit spoustu věcí od bolestí bederní páteře.
3: Ne, víš, o co mi jde?
4: O co
3: já
4: ne?
3: Se budu, no to je závažná věc.
4: Mě to nenapadá, prozrať mi to, no, prosím.
3: Po večeři nebo po obědě třeba.
4: Budeš tlačit bránicí žaludek?
3: Ne, já se budu bát.
4: Se nadechnout.
3: Nadechnout po večeři.
4: No a když se přejíš, co se ti stane?
3: Abych se neposral.
4: No to se ti stát může. A co se stane, když se přejíš? Přežereš? Se ti špatně dechává, líš se až. No, tak to je právě...
3: To jako předvádíš mě teď, jako jo? Tady před veřejností, jo? Přátelé, tak... to je odporné, tohle. To vůbec, zapomeňte na
4: dobře,
3: to.
4: Dobře, tak vezměme to obecně, takový ty přežraní, jak jsme se tuhle bavili s Petrem Godotorem, co to byl na spovědnici, jsme se bavili o těch opilcích na tom obrazu, jak leží pod tím stromem s těma nafouklejma pupíkama. A tak těm se špatně dýchá, protože právě ta bránice nemá kam ustoupit a ten nádechový prostor nebo ten podtlak, který dělá kolem plic, nemůže být tak funkční, že jo?
3: Neměli ty.
4: A tlustý lidi, co dělají tlustý lidi, jak funěj?
3: Jeronima Boše, ty lidi neměli v pořádku muskulu diafragma. Ano,
4: měli. Co pak to měli, to ten je v pořádku vždycky, ale překážel tam ten nacpaný žaludek. A navíc, když se přejíš, přežereš, tak co se ještě může stát? Dostaneš škytavku. A co je škytavka?
3: Muskul.
4: Co je škytavka?
3: No, co je škytavka?
4: Křeč, neboli spasmus musculus diafragma. Muskul,
3: ne, nechme toho, prosím tě. Já jsem se teď naštval, ty jsi tady naštval. Před veřejností mě obvinila, že fujím. Dámy, prosím vás, jo, to není pravda. Já jsem po každém obědě či večeři velice roztomilý, vonavý, nefunivý, Božan.
4: A dnes se oholil. Oholil si svůj rumcajzovský vous, no, kterém choval včely.
3: Já jsem se konečně oholil a Sára mě tady schodí, že funí. No, to je strašný. Tak, moje oblíbená písnička od Yes, to už jsem avizoval. Owner of a Lonely Heart, ta zazní jako první.
4: Ale vypadáš o 10 let mladší.
3: No, teď už to nenapravíš. A druhá je od Sáry Vanastovky, Nahá. Tak jo, jdem do toho, pište si i o písničky, máme necelou, no máme 3/4 hodinky ještě, rokovou neplánovanou zpovědnici, takzvaně náhradní.

mnou, lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Marková spovědnice.
1: Teď jsem si vzpomněl, že na začátku té první hodině nebo v druhé rokové spovědnice byl dotaz na mě, kdy jsem se setkal poprvé s rokovou muzikou.
2: Ano, a to co jsi mě nezodpověděl.
1: A já jsem to nezodpověděl. Tak já to zodpovím a zeptám se rovnou Sáry, kdy ona, jo, se setkala poprvé s rokovou muzikou. I když ona je z té tramtáry, je tam z těch severních Čech.
2: No dovol, tak snad.
1: No počkej, taky nejdřív já. Tak přátelé, moje první rocková kapela byla ABBA.
2: To koukáš vlastně na mě, že mám zatleskat?
1: Ne, to počkej, ne, to vlastně teď přemýšlím, jsem se zarazil, že ABBA vlastně nebyla rocková kapela, i když, pozor, ty prvky tam byly. Tak dobře. Přátelé, první kapela moje, kterou jsem poznal jako rockovou kapelu, Rizí, byly Beatles. Ale to díky mé sestře Alexandře, kterou zdravím.
2: Ahoj, Sašo.
1: Starší, Saša, ano. Výborná ženská. Tak ta mě přivedla díky svému milenci, nebo jak jsi mi říkal o těm...
2: Přítel, chlapci. Chlapci v té době asi ještě.
1: Měla chlapce.
2: No tak to měla chlapce.
1: A chlapec poslouchal Beatles. Tak to přitáhla.
2: Moudrý to chlapec.
1: No a přitáhla, pozor, ne na deskách, my jsme ještě neměli ani gramofony v té době.
2: No, ježiš,
1: já jsem starší ročník, přátelé.
2: Poslouchal tam tamy, veď, z okna.
1: A moje sestra se narodila za první republiky. Ne, takže jsme měli B52, to byl...
2: Enola Gay, prosím tě, to ne, si... Ne, B-52 je bombardér, který schodil bombu na Hirošimu.
1: Počkej, ale B-52 byl...
2: Enola Gay.
1: No počkej, byl Magnéťák, ne?
2: Já nevím, já jsem nějaká 10, ten maďarský s tím oranžovým knoflíkem.
1: Ne, maďarský to vlastně... tak možná to nebylo B-52. Ale prostě, byl to takovej ten mono, ne kazeťák, to ještě neexistoval.
2: Kotoučák se tomu
1: kotoučák
2: říkalo.
1: No.
2: To já jsem měla Japonce.
1: A na tom přinesla právě ty Beatles. Takže jsem poslouchal Hey Jude a takovýhle věci.
2: Yellow Submarine,
1: no tady ty pecky, že jo.
2: Come together.
1: Tak to je moje odpověď na to, když jsem se poprvé setkal s Big Beatles, ale právě v té době jsem asi slyšel, nebo zároveň jsem poslouchal Beatles a tu ABBU. Přátelé, a teď mluvím vážně, ABBA, to je společně s Beatles, ono to bylo asi osudový. Já kapelu Beatles pokládám za základ toho moderního rock'n'rollu. Stejně jako kapelu ABBA pokládám za základ pop rocku a vůbec melodický stavby kapel, jak metalových, tak hardrockových, tak jinak stylových, to je prostě neskutečný. Tak to je moje odpověď. A potom to samozřejmě na tom Gimplu, když jsem se dostal na Gimpl, tak tam už to šlo ráz na ráz. Svíti, Slejdi, Párply, Sabati.
2: Bee Gees, tuhle jsme to pouštěli doma. Pamatuješ, jak jsi
1: taky
2: vzpomněl tu pecku úžasnou.
1: Jo. Tyjo, já vám pustím.
2: To
1: je skvělý, počkejte, jak vám zvládá.
2: Já nebudu říkat, jo, jak jsem...
1: Ne, ty budeš
2: já
1: říkat...
2: Já budu mlučit zase.
1: Ty budeš říkat teď to, že co byla tvoje
2: první
1: setkání s Big Beatem.
2: No to jsem chtěla, ty se tady tak rozvášnil, jo, ty to jdeš hledat.
1: Já jdu hledat ten mluv.
2: Tak Big Beat, no, já nevím, jestli se tomu dá, ale jo, dá se to Big Beat, hrajete to tady, ale já jsem šla takovou tou postupnou cestou, kdy jsem jako dítě vedle baráku, kde bydlela moje babička, byla hudební škola, do které já jsem musela chodit na hodiny klavíru, což bylo značně únavné, protože tam byla hudební nauka a měli jsme tam takového nepříjemného pana učitele na tu hudební nauku. A z klavíru jsem časem zběhla a začala jsem hrát na kytaru a tam to byla ta cesta spíš jiná k těm, jak ty říkáš, kotlíkářům, takže já jsem si začala hrát, moje první písnička byla tuším V dáli za horama na dva akordy a tu jsem si nějak jako začala hrát doma a trvalo to poměrně dlouho, než jsem se dostala k něčemu jinému, protože my máme rodiče, nebo teď už můj bratr a maminka mají úžasnou chalupu na samotě v lese a já jsem tam musela jako dítě neustále ale každý víkend povinně jezdit a co máte dělat na samotě v lese, jak si hrajete ty kotlíkářské písničky. Ale moje maminka učila na středním odborném učilišti.
1: Alibismus tohleto.
2: Co je alibismus? Ne, počkej, to vyvine pointa. Učila na středním odborném učilišti a zabavovala věci, samozřejmě, jaký to dej to sem, dostaneš to na konci školního roku. A přinesla mi domů kysáky. Takže já jsem jako první takovouhle muziku měla kysáky na kazetě.
1: Kolik ti bylo?
2: No, já myslím, že to bylo nějaký jako základka, nějaký druhý stupeň.
1: Když jsi byla na základce v druhém stupni, tak už hráli kysáci?
2: To bylo sprosté. Já si to úplně přesně nepamatuju.
1: No, tak
2: ale pamatuju si ty kysáky, že jako se mi to hodně líbilo, ta muzika, že mě zaujala. Říkala jsem si, že krom těch tvojich kotlíkářů, jak jim říkáš, takže existuje i jiná muzika. A se začaly ty obzory otevírat najednou. No, a pak samozřejmě taky ty svítisly. To jsem měla penál na gymnáziu. Ne, už na základce jsme měli penál. Ale na gymnáziu už jsem nosila tubu od Kalcia. Pamatuješ si to, jak byly ty šumivý tablety od Kalcia? Se to házelo normálně do vody jako šumivý acylpirín.
1: Já si pamatuju Vitacit šumavý.
2: Ale ne, ten byl, tam měl sáček. Normálně tuba na ty tablety, které se hodí do vody a oni tam takhle chvíli plavou a šumějí a udělají ti ten nápoj.
1: A co to pak dělá s člověkem?
2: No tak podle toho, co piješ, že jo, buď piješ to kalcium, tak ti to dodá kalcium, nebo vitamin C, nebo acylpirin a podobně. A jsou to ty šumivý, rozpustné tablety do vody.
1: Já mám rád šumivý, teda víno.
2: Šumivý víno, no
1: tam se žádná tableta nehybe.
2: Šuškavý víno je taky písnička.
1: Normálně to otevřeš a má to bubliny a dává to člověku velice dobrou náladu.
2: Ne, Ivan Mládek šuškavý víno. No, takže...
1: Ne, já jsem chtěl jenom říct, že...
2: Ne, já mluvím, ale mě nepustíš ke slovu, no.
1: Ne, já jsem chtěl jenom poznamenat, že ty kysáci, když jsi to poslouchal, že jsi to měla čerstvě s osvětlením, protože křižík zrovna vynalez.
2: Ty riskuješ, opravdu riskuješ.
1: Dobrý, tak to dopověz.
2: Ne, ještě jsem chtěla říct, že na tom gympu jsem měla tu tubu od kalcia místo penálu, do toho jsme si dávali tušky, nebo aspoň někteří. Na to nalepili samolepy, aby tam nebylo to kalcium. No ale na základce tam jsem měla penál ještě z krokodýlí kůže samozřejmě. No ne, to
1: prosím
2: měla...
1: vás jenom tady
2: Indiana Jones mi ho.
1: Sára měla penál na základce a já ho mám teď připravený už v důchodu.
2: A tam, že jsme si psali ti pálku, psali jsme si tam ty kapele, jsem tam měla napsaný. Deep Purple, Slade a podobně, to tam všechno, Bee Gees, to tam taky, Doors, to tam všechno bylo vypsaný, Beatles a Kiss samozřejmě to, s těma bleskama.
1: Když to připomínáš, ty Bee Gees, tak přátelé, mnozí z vás nebo z nás si kapelu Bee Gees, která byla zajímavá tím, že vlastně byla rocková a jednu dobu diskotéková, jakoby lavírovala v tom stylu od toho rocku až po ten pop rock, až po ten popík. Nejvíce proslavila, když chlapci používali hlasy falzetový, jo, ty vysoký, takový ty, což mě neskutečně...
2: Zbor vězeňských kastrátů.
1: No, prostě mě to nebavilo, ale proslavili se hlavně svojí hudbou ve filmu Horečka sobotní noci. Takže já jsem na Bee Gees zanevřel, jakoby, jo.
2: Stačí.
1: Spívám dobře, ne?
2: No, ale posluchači vypínají rádio.
1: No, jasně, no to je můj Jindřej. A pak přátelé, teď, vy jste se ptali, mnozí z vás, jak jsem začínal, co a tak dále. Já jsem začínal v 90. roce, jsem byl pozván do rádia RTL Hello World, kde jsem poprvé přičichl, jsem byl předtím muzikant, ale přes tu muziku jsem se tam dostal, nebudu říkat podrobnosti, a začal jsem v tomto rádiu vysílat, ještě tehdy z Karlína. A to se ještě, přátelé, pouštěla muzika z vinilu, z desek, normálně jsme to tam najížděli. A já jsem měl to štěstí, že tam nějaký producent, manažer toho rádia pozval bratry Neckáře, tedy Honzu a Vaška. Pro mě ikony, že jo, Planetárium, nebo album Tomu, kdo nás má rád. Znáte to, mnozí z vás si vzpomínají. A já jsem byl takový nadšenej, trošku vyhrkanej magor a pouštěl jsem tam ty desky.
2: To jsi pořád.
1: A no, to není pravda. A přišel, a oni tam přišli, Vašek i Honza. Teď je pro Vaška smutný období, to mu chci opravdu kondolovat. Blbá věc, ale dobře, oddělím to. Tehda jsem se seznámil s Vaškem a Honzou Neckářovým. A bylo to tak, že jsem tam seděl v tom studiu a pustil jsem jednu skladbu od Bee Gees. A teď jsem tam strašně trsal u toho a kluci tam přišli a já jsem si jich nevšiml, protože byli za zády. Tak jsem se pak otočil a říkal jsem, ty vole, Václav Neckář, Honza Neckář. A oni se tak na mě usmívali a říkali, teda ty vole, většího magura jsme ještě nikdy nezažili.
2: Ano, a včera jsem měla ten samej pocit, protože Kohout najednou říká, taková ta skladba od té kapely, je tam haj. A hledali jsme skladbu od kapely, kde je haj. A on ji našel.
1: Já ji našel, přátelé. Je to skladba, proč o tom mluvím, zpátky k těm The Bee Gees, jak jsem na ně zanevřel, jak tam tak jako kvíleli v tom diskotékovém, nebo diskorytmu, že jo, s Johnem Travoltem, s Johnem Travoltou. Ne, že bych si, já miluju Travoltu, miluji ten film Horečka sobotní noci. Miloval jsem i Bee Gees, ale tady ta muzika mě prostě nesedla. Ale oni pak udělali vynikající album, který uvozený skladbou High Civilization. A tuhle skladbu jsem pouštěl právě na tom rádiu RTL, když tam přišli Neckářové. Vidíte, jak se mi to spojuje, já vím.
2: A je tam asi, high.
1: To je jedno. A vy si myslíte, že jsem fakt magor, že tady říkám plácan jedno přes druhý, ale ono je to propojený. Takže odpověď na otázku, čím jsem vyrůstal a co mě oslovovalo, kromě Abby, Beatles a pak Sweet Slate, Deep Purple a další, tak i Bee Gees s touhletou peckou, kde u toho byly i Neckářové. Je to prdel, ale je to tak. A já myslím, že vás tahle skladba pobaví, je výtečná.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No a roková zpovědnice je na konci, ta náhradní dnešní roková zpovědnice. Připomínám, že měl přijít Václav Cílek, napadl ho, políbila ho můza pro další knihu, takže jako zapomněl, ale jsme s ním domluveni, že ho sem dotáhneme v náhradním termínu. Tak, jsme se to se Sárou, produkční tohoto pořadu, snažili dát dohromady, doufám, že vás to nějak evidentně nenasralo, ale já myslím, že podle vašich reakcí tak to dopadlo docela dobře. No.
2: Uf.
1: Uf, no, přesně tak.
2: A já musím ještě říct posluchačům, že na Bee Gees tady Kohout trsal jako v minulém století v Karlíně.
1: Ano, to je pravda. Minulém století, no ano, to bylo v minulém století. To je pravda. 1990-91. Ty vole, jsem byl krásný, mladý, hepkej. Hmm. Tehda. To nevíc neviděl, ty jo.
2: No.
1: Jsem byl borec.
2: Určitě.
1: Božan.
2: Určitě.
1: Co borec? Božan
2: no,
1: jsem byl.
2: No, jedině.
1: Sáry. Za to, že jsi mi dneska pomohla a vytrhla jsi mi trn z paty a hřebík z hlavy, nebo já nevím, jak to mám říct, tak tvoje přání je to poslední dnešního večera.
2: No, pošleme si modlitbu do nebíčka.
1: Dobře, modlitba pro partu, tři sestry. No a přátelé, já se na vás budu těšit o víkendu vlastně, protože o víkendu máme úžasnou kapelu. Takový to, jak to říct, ježišmarja, teď mi vypadlo to slovo, jedna kapela na celý víkend, takže to není takový ten double,
2: víkend.
1: Monotematický víceméně, ano, děkuji ti za to slovo, Queenie. A to bude teda opravdu zážiteček, protože
2: ty nejsou monotematický.
1: Ty opravdu nejsou, každá dneska jiná. Takže se těšte. No a teď tedy pro Sáru, děkuji ti Sáru za výpomoc ještě jednou.
2: Rádo
1: pro
2: se
1: ní,
2: stalo.
1: Pro ní skladba modlitba pro partu, pak ještě Beatles a já nevím, třeba stihneme ještě Deep Purple, o kterých jsme taky mluvili. No a já vám přeju za pozornost, děkuji vám, nebo děkuji za pozornost, ne přeju za pozornost, děkuji za pozornost a děkuji za vaše reakce, který nám pomohli tenhle ten večer celkem doufám úspěšně dotáhnout.
2: A já děkuji Václavovi za příležitost, že jsem se dostala k mikrofonu.
1: Já.
2: A doufám teda, že ten náhradní termín brzy smluvíme, vyjde to asi někdy před Vánoci, pokud Václav bude mít čas. No a děkuji všem posluchačům za to, který nás vydrželi poslouchat a mějte se všichni krásně a pošleme si tu modlitbičku.
1: Jasně. Tak se mějte hezky, čau.
2: Ahoj.

0: jeden přijď, ty oceáne temný, jak duše má, z vln tvých teskný sten tých a zoufalost moji dobře zná.
1: Hezký verš, odkud je?
0: Ode mne.
2: První Big Beat u nás. Radio Beat.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

je to tady. Den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu Beat.

Půlnoční album.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Čas neúprostně letí a tak vás dnes vítám u poslechu již 9. a poslední části svého letošního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všehochuť. A protože se mnohé v rokové hudbě odvíjí od její nespochybnitelné ikony skupiny The Beatles, tento díl jsem záměrně sestavil z cover verzí jejich písní. Výběr je takřka bezbřehý a tak vás dnes zvu aspoň na malou ochutnávku této tvorby. Stejně jako je otevírákem alba Abbey Road z podzimu 1969 skladba Come Together, také je otevírákem dnešních krásných nálezů. A to v podání hvězdného tria z roku 2003 americké černošské zpěvačky a herečky Dorgy McBroomové, známé ze spolupráce se skupinou Pink Floyd v letech 1987 až 1994, anglického kytaristy, zpěváka a skladatele Jackieho Lomaxe, který se podílel mimo jiné na nahrávkách George Harrisona, a britského kytaristy Snowyho Whitea, který zase spolupracoval s Pink Floyd a Rogerem Watersem. Médně se dnes už ví, že skladbu Come Together psal původně John Lennon jako volební popěvek pro Timothyho Learyho na žádost jeho ženy. Ze všeho ale sešlo, když se Timothy, usilující o politickou dráhu, zapletl do propagace drog. A ještě malý dovětek originálu zmiňovaného alba. Je první deskou The Beatles, která vyšla pouze ve stereo verzi. Ani Austrálie nezůstala imunní vůči celoplanetárnímu dopadu muziky brouků na oblast populární hudby. Potvrzuje to i píseň Eleanor Rigby z roku 1966. Spolu s Yellow Submarine vyšla nejdříve na singlu brouků a poté na albu Revolver. V roce 1971 je převzala do svého repertoáru australská skupina The Zoot a odjela ji do rockového hávu. V jejím podání písně patřilo 4. místo v australském žebříčku, ale zároveň získala ocenění za nejlepší australský single roku. Soubor vznikl v roce 1964 původně jako Down the Line v Adelaide, posléze se však přestěhoval do Melbourne. V roce 1971 se kapela rozpadla. Její jednotliví členové se však nestratili. Například basista Bill Beutels, narozený jako Gerald Bertelkamp, se stal později zakladatelem souboru Little River Band. V The Zoot působil Eric Springfield, který po přestěhování do Spojených států zase získal mezinárodní slávu a uznání jako solista, skladatel a herec. The Zoot byli v roce 2017 uvedeni do australské síně slávy rockové hudby. Teď už si je na frekvenci rádia Beat poslechněte jako úspěšné australské interprety skladby Eleanor Rigby, které ještě přidali lesku u protinožců.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: V Austrálii ještě zůstaňme. O skladbě Nowhere Man, původně příspěvek Johna Lennona na album Rubber Soul z konce roku 1965, podle které byla i pojmenována 12. britská EP deska The Beatles, se postarala nejúspěšnější australská kapela 70. let, která si říkala Sherbet a měla i ohlas zahraničí. Mnohonásobní vítězové ankety o nejpopulárnější australskou kapelu vznikly v roce 1969 v Sydney. Jejich působení na hudební scéně je lemováno mnoha úspěchy. Sherbet vydali celkem 17 alb, z nich 10 získalo platinu desku za prodej a 20 hitových singlů. Kapela ukončila svou činnost v roce 2011. Smutnou okolností jejich existence je skutečnost, že 3 její členové zemřeli na rakovinu. Na rozhlasových vlnách rádia Beat zazní v podání australského souboru Sherbet jeho cover verze písně Nowhere Man z roku 2008.

0: Krásné nálezy na Rádiu B.
1: Klávesový mák Rick Wakeman, někdejší člen The Strokes nebo Yes, se na své solové dráze pouští do projektu různého druhu. Od stvárňování literárních témat, klasické hudby, filmových melodií, svého vztahu ke sportu až po témata z anglické historie. The Beatles dal hold net na ploše celého alba Tribute to the Beatles. Učinil tak způsobem sobě vlastní. Jeho verze nezopřou originál, ale ani jeho vlastní hudební rukopis. S touhle myšlenkou si prý pohrával již od roku 1988. Záměr se mu nakonec podařilo uskutečnit až v roce 1997. Z celkem 11 položek téhle desky na vás v dnešním vysílání Rádia B čeká Rickova úprava písně Things We Said Today. Jedná se původně o Paulův příspěvek na album A Hard Day's Night z června 1964. Skladba ale vyšla i na 7. EP desce Brouků Extracts from A Hard Day's Night, jakémsi best of alba.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Rodáka z Londýna Steva Hillidge, britského kytaristu, skladatele a hlavně věčného hudebního experimentátora, jsem shodou okolností zmiňoval již v minulém pořadu. Dnes zazní v ukázce Getting Better, pocházející z jeho 6. studiového solového alba Open z roku 1979. Hillidgeova verze písně The Beatles vznikla v jeho společné produkci s Nickem Masonem z Pink Floyd. Originál skladby vymyslel Paul McCartney na jaře 1967 během procházky se psem. Tehdy si vybavil hlášku bubeníka Jimmyho Nicola o tom, že bude líp. Jimmy zrovna zastupoval nemocného Ringa Stara během části světového turné kapely. Paul pak s Johnovou pomocí svůj nápad dokončil. Píseň se stala součástí slavného alba o seržantu Pepperovi z června 1967. Tohle společné dílo autorské dvojice Lennon-Cartney je na svou dobu výjimečné. Od poloviny 60. let už většinou skládali samostatně a uváděný autorský kredit dvojice sloužil především pro snazší výpočet autorských honorářů. V instrumentaci původní verze písně hraje George Harrison na indický strunný nástroj tambura. Ze studia Rádia Beat za vámi posílám skladbu Getting Better v podání Steva Hillidge z roku 1970.

0: Jasné nálezy na Rádiu Beat.
1: Jednou z nejlíbeznějších kompozic The Beatles je píseň George Harrisona Here Comes the Sun. Složili na zahradě domu Erika Claptona mimo jiné pod vlivem frustrací z obchodních potíží firmy Apple. Stala se v roce 1969 neodmyslitelnou součástí alba Abbey Road. Po více než 50 letech ji natočil americký kytarista, skladatel a producent Ron Thal, přezdívaný Bumblefoot a označovaný za metalového Franka Zappu. Vyrůstal v Brooklynu, hodně ho ovlivnili Kiss. The Beatles patří k jeho favorizovaným kapelám. V letech 2006 až 2015 byl členem Guns N' Roses, natočil už 10 solových alb, ale skládá i jingly pro televizi a různou účelovou doprovodnou muziku. Šíře jeho spolupráce s jinými muzikanty, producenty a skladateli je úctyhodná. Jeho bratr je bubeník. Bumblefootova verze Here Comes the Sun, která pochází z roku 2023, nyní dostává prostor ve vysílání Rádia Beat.

0: nálezy Jaroslava Císaře na Beatu.
1: O tom, že je tvorba do Beatles stále inspirativní i po více než 5 desetiletích od jejich vzniku, svědčí album Beatles Reimagined. Představitelé americké nezávislé poprokové scény, talentovaní umělci nastupující generace, na něm roku 2013 dali hold inspirujícímu odkazu souboru z Liverpoolu. Je zde zdokumentováno 10 nově natočených položek jejich muziky, ale tahle velká deska jich obsahuje celkem 12. Na ty zbývající dvě se nějak, možná vlivem chvatu z připravované desky, nedostalo. Internet to však napravil. Právě mezi těma dvěma v bukletu ani na desce neuvedenými je zde pod hlavičkou souboru Bread zařazena i nová interpretace písně Johna Lennona There's a Place. Původně se objevila roku 1963 na debutovém albu Brokeu Please Please Me, posléze i na jejich první EP desce Twist and Shout. Nyní zazní z vysílání Rádia Beat.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: V roce 2002 se objevila svébytná podsta do Beatles, a to v podobě bluesové verze takzvaného Bílého dvojalba, které původně vyšlo v listopadu 1968. Liverpoolská čtveřice se v něm oprostila od všech předchozích propracovaných projektů a seřadila v něm vedle sebe stylově různorodě pojaté skladby jednotlivých členů kapely. Tuhle desku vám nemusím blíže představovat, protože ji jistě znáte, ale neodpustím si poznámku, že přes snahu po naprosté nevýraznosti a všednosti i tenhle projekt nese punc jejich umělecké geniality. Deska se krátce po vydání stala nejprodávanějším dvojalbem všech dob. Původně se měla jmenovat A Doll's House, ale vzhledem ke kolizi s názvem debutové velké desky souboru Family Music in a Doll's House z července 1968 od toho bylo upuštěno. Z pestré hudební kolekce, kterou tenhle projekt do Beatles přináší, si americký kytarista, zpěvák a skladatel Chris Duarte, rodák ze San Antonia v Texasu a v roce 1995 označený v časopisu Guitar Player za největší nový talent, vybral skladbu I'm So Tired, napsali Paul McCartney během svého pobytu v Indii v Rishikeshi. Duatova verze, který se muzice věnuje od svých 8 let, má už na svém kontě 16 solových alb, teď zazní z vysílání Rádia Beat.

0: krásné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Americký kytarista a zpěvák Lou Fulson je jednou z předních osobností a veterán blues na západním pobřeží USA. V roce 1995 byl uvedený do síně slávy rock'n'rollu, o dva roky dříve i do síně slávy blues. Je rovněž nositelem ceny Grammy. Všech svých poct se dočkal až po skončení svého aktivního hraní, se kterým přestal v roce 1990. První nahrávka, se kterou pronikl do žebříčku, vznikla už v roce 1948. Během své více než 40leté kariéry hrál jak s Elvisem Presleym, tak i s Ericem Claptonem. Muzikant indiánsko-černošského původu, po otci byl Cherokees, zahájil svou hudební kariéru poté, co opustil službu v americkém námořnictvu. Zemřel v březnu 1999 ve věku 77 let. Z hudebního odkazu Lovela Fulsona vám prostřednictvím rádia Beat představím jeho skvělou úpravu skladby The Beatles Why Don't We Do It in the Road z roku 1969. Fulson ji zařadil na své album a byla také použita ve filmu. Píseň zároveň předznamenává stylovou změnu v jeho hudební kariéře směrem k průraznějším a tvrdším skladbám. Originál vznikl v McCartneyho autorské dílně na podzim předchozího roku, aniž Paul něco konzultoval se svým parťákem a vyvolal prý Johnovo naštvání.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Skladba All My Loving, která se na konci roku 1963 objevila na druhém albu Brokeu With The Beatles a v tom následujícím i na stejnojmenné EP desce, napadla Paula při holení původně jako báseň. Po celém světě pak její cover verzi nahrála asi stovka muzikantů. Já jsem z nich vybral duet dvou nejrenomovanějších, i když generačně dosti vzdálených. Získali však za ní nominaci na cenu Grammy za nejlepší vokální spolupráci roku. Jedná se o americkou country zpěvačku a skladatelku Susan K. Bogusovou, absolventku univerzity v Illinois a jejího o více než 3 desetiletí staršího a renomovaného kolegu, kytaristu, aranžera a producenta Cheta Atkinse. Nyní se je poslechněte jako interprety beatlesácké klasiky v písni All My Loving z roku 1995. Chet již před čtvrtstoletím zemřel.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Australský soubor Hoodoo Gurus vznikl v roce 1981 v Sydney a na hudební mapě se udržuje až do současnosti. Tři z jeho členů působili v protopunkových formacích. Možná i proto zpočátku zněli dosti nekonvenčně. V jeho sestavě totiž hráli tři kytaristé, ale za to mu chyběl basista. Na své konto si Hoodoo Gurus zatím připsali 10 studiových alb, to debutové v roce 1984 a to zatím poslední po téměř 40 letech v roce 2022. Vrchol svých úspěchů i popularity dosáhli na konci 80. let minulého století. V roce 2007 byla kapela uvedena do australské síně slávy. S důvěrou jí toto můžeme svěřit interpretaci jedné z nejslavnějších písní z repertoáru The Beatles, a to skladby A Hard Day's Night. Její cover verze pochází z roku 2000. Originál skladby vznikl v létě 1964, kdy se objevil ve stejnojmenném filmu a také na albu. LPčko A Hard Day's Night má v diskografii Brouku jeden primát. Bylo do té doby prvním albem, které obsahovalo výhradně původní materiál z autorské dílny skupiny. Teď již ale dostává prostor cover verze téhle slavné písně v podání australské skupiny Hoodoo Gurus na frekvenci Rádia Beat.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: A jsme na úplném konci dnešního vydání krásných nálezů. Skupina Beatles za účelem ukončení alba Abbey Road složila a nahrála svou skladbu The End, i když zde figuruje na předposledním místě. Původně nesla název The Ending. Její instrumentaci dotváří 30členný orchestr, který svůj part dotočil zhruba měsíc po natočení základu. Ani tahle krátká a svým způsobem účelová píseň neunikla novému stvárnění. V roce 2023 se do toho pustila sestava, kterou tvořil mimo jiné zpěvák Frank Dimino z amerického souboru Angel, dnes již uváděný Angličan Village a další Američan, producent a studiový muzikant Fernando Perdomo. Děkuji vám za poslech letošního prázdninového hudebního seriálu. Příště si vás dovolím pozvat k poslechu první části přehlídky debutových alb. Zazní Led Zeppelin, Elvis Presley, Pink Floyd, Petr Novák, George and Beethovens, Sex Pistols a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Zastoupení účelové hudební formace, složené mimo jiné z Franka Diminoa, Steva Hillidge, Fernanda Perdoma a dalších se s vámi loučím cover verzí písně The Beatles The End.

Písní Vana Morrisona z roku 1971, tak, jak ji natočil na své páté studiové album Tupelo Honey. Ten song se jmenuje Wild Night, divoká noc. Ideální začátek pro divokou jedenáctku.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: První vydání divoké jedenáctky začátkem roku 2026. Jsme otevřeli songem Born to be Wild kapely Steppenwolf. A já jsem už tehdy říkal, že budeme postupně uvádět všechny covery tohoto songu v těch divokých jedenáctkách. A tady máme Born to be Wild, jak ho udělali Blue Oyster Cult. A dokonce živě v roce 1975.
3: On your feet or on your knees!

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Po divoké noci a konstatování, že jsem se narodil proto, abych byl pěkně odvázaný, pěkně divoký, je tu konstatování, že nějaký chlapík se ocitl přímo v divočině. Album The Grand Illusion z roku 1977 právě obsahuje tenhle ten song, který napsal pro kapelu Styx Tommy Shaw. Man in the Wilderness.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: A po ukázce z pera Tommyho Shawa ze 7. studiového alba americké rockové partičky Styx se podíváme na první EP a taky jediné dnes večer. Mají ho na svědomí Budgie. V roce 1980 vydali 4 songy, tedy Extended Play EP, na rozdíl od singlu, kde jsou songy jenom 2, na jedné a na druhé straně, a nazvali ho If Swallowed, Do Not Induce Vomiting. Tedy pakliže spolknete, rozhodně nevyvolávejte zvracení. Budgie a Lesní požár je další song dnešního večera. Wildfire.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Druhý divoký večer na Rádiu Beat s číslem 1015. Byli tu s námi Van Morrison, Blue Oyster Cult, Styx, Budgie a teď přicházejí Accept. Rok 1984 je vročením vydání alba Restless and Wild a stejnojmenná píseň je zařazena právě teď jako pátá v pořadí.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: To byli Udo, Dirk Schneider, Wolf Hoffmann, Hermann Frank, Peter Baltes a Stefan Kaufmann alias Accept. Další kapelou, která se tu objeví se svým příspěvkem do světa divokosti, je ta, kterou v té době tvořili Tommy Iommi, Cozy Powell, Tony Martin, Geoff Nichols a Lawrence Cuttle. Black Sabbath a album Headless Cross z roku 1989 obsahuje song Call of the Wild, tedy něco jako volání divočiny.

0: 11.
1: V 11.
0: Na rádiu Beat.
2: Kdo by neznal Suzy Quatro? Už v 70. letech jsme poslouchali její velké hity z pera pánů China a Chapmana. A jedním z nich byl i song s názvem The Wild One. Ovšem, to by nebyla Suzy, aby ten svůj repertoár ze starých časů v roce 1995 nenandala na zbrusunové album What Goes Around, Greatest and Latest a přidala k tomu nějaké nové songy, ale všechno pochopitelně natočila v daleko, řekl bych, tvrdším, rockovějším hávu. The Wild One.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 po 1015. A po druhé věnována divokým věcem. Ať už jsou to ty divokosti v nás, anebo divokosti v přírodě, které můžeme pozorovat, jak se říká, zvnějšku. Po Suzy Quattro vám teď nabídnu partičku Journey, která v roce 2000 vydala album Arrival a na něm song o zdivočelém světě. World Gone Wild.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Jako 9. v pořadí teď přichází s divokým srdcem Doro Pesch. V roce 2002 vydala album Fight a na něm i song s názvem Wild Heart.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Desátá nahrávka z 11 dnešního večera má výraznou českou stopu. A to hned dvakrát, protože nahrávka byla pořízena v rockovém klubu Bunker v Praze 17. a 18. listopadu 1995. Celé to má na svědomí basák, bývalý basák Jimiho Hendrixe z jeho kapely Experience, Noel Redding a jeho přátelé, mezi které se počítali nebo počítají Anthony Kryžan, Ivan Král, Frankie LaRocca a další. Já vám nabídnu pro dnešní večer jeho verzi songu Wild Thing. Živě z Bunkru z Prahy, Noel Redding.

0: je jich 11. A všechny mají něco společného.
1: 11 v 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Byli tu s námi dnes večerou Van Morrison, Blue Oyster Cult, Styx, Budgie, Accept, Black Sabbath, Suzy Quattro, Journey, Doro Pesh, naposledy Noel Redding. A na finále, na úplně poslední píseň, jsem si nechal album Heavy Blues z roku 2015, které natočil legendární kytarista Randy Bachman, kterého si můžete pamatovat ze slavných sestav The Guess Who anebo Bachman Turner Overdrive. Song, který si zahrajeme, pochopitelně patří do dnešního večera, takže divoká texaská jízda nikoho nepřekvapí. Za malou chvíli tu bude repríza Hard and Heavy a po ní další a další pořady Rádia Beat, tak jak jste zvyklí, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takže ode mne pro vás je to úplně všechno. Já vám přeji dobrou, krásnou noc, mějte se fajn, ahoj, Martin Vysušil. Wild Texas Ride.